0: ti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, babi.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Radio Junior.

Děti, přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nespětnosti provádím. Čarodějnou lampu mám, ale ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i naspátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní.

0: i popelkám, pro každého něco mám.
1: Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky.
0: Na koberci kouzelném, ať je noc či ať je den,
2: já jsem skřítek Aladin.
3: Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin, dědečka vám omladím. Každé přání vyplním.

zdravá, maminka jí vaří čaje. A pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do tělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probacila nepříjemná

0: Pedro Junior.
1: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap, tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap, tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap, tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.

tyhle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

Nika. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: v puse ani slinu. V batohu mi zbývá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžunká.

0: a ta šišatá věc.
1: U šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý, šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

She shot the shreds. Našel šišatou věc.

to v životě chodí, nedá se nic dělat. Musíme odum dál.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

dopředu, pomalá chůze, oj, oj. Každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce vpředu, pomalá chůze, oj, oj. Každé malé dítě ví, že je to mumie.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

0: Rádio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

říkali?

Šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk.

zamrznečil, je ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska.

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem

0: můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Ševčíkem.
1: Krásné dobré ráno, holka, kluci. Je mi jasný, že se vám úplně vstávat nechce. Komu by se taky chtělo v 6 hodin ráno, to je jasný. Ale před námi je super ranní restart, který se jako vždycky bude snažit do vás dostat spoustu energie takhle po ránu. Jenom pár kontrolních bodíků, jo. Máme 13. května, je středa, posloucháte ranní restart na Rádio Junior a dnešním tématem bude koktejl. Co se teda vlastně dozvíte? No, bude to takový koktejl informací. Samozřejmě takhle, připravíme si nějaký ten dobrý, pochopitelně nealkoholický koktejl. Mám pro vás zajímavé barmanské rekordy, třeba o tom, kdo vytvořil rekordní množství drinků za minutu. Ale taky zamíříme k zajímavým legendám o vzniku různých koktejlů, ale třeba i k tomu, jak se na naši planetu dostal koktejl života. No zkrátka, pojmeme to po svém, ostatně, jako vždycky. Chybět nebude zvídavec, samozřejmě taky spousta bezva muziky a pochopitelně začínáme trochou informací.
0: Minutové zprávy.
1: Bongo horský se vrací do keňské přírody. Tento druh antilopy je kriticky ohrožený. Ve volné přírodě jich zbývá méně než 100 jedinců a proto je jedna z keňských rezervací chová a vypouští zpět do volné přírody. Do roku 2050 chtějí rozšířit jejich počet na 750 divokých bongů. Tomu napomáhá také Česko. Konkrétně zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která nedávno koordinovala převoz 4 samců do rezervace. Ve Dvoře Králové chovají tento druh už od roku 1974. Za tu dobu se tu narodilo 109 mláďat. V Praze přibude přes 1000 nových míst pro žáky gymnázií. Část z nich na Praze 7, kde vznikne nové gymnázium Pergamenka v historické budově z roku 1929. Kapacita gymnázia bude činit 342 žáků, kteří budou rozděleni do 12 tříd. Další místa pro gymnazisty vzniknou díky nástavbě gymnázia Opatov a Waldorfské školy. Jejich kapacita se zvýší o 900 žáků. Město tak vyslyšelo prosby dětí i rodičů. A ještě k počasí, no dneska nás čeká opět převážně oblačno a zataženo, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.

Voxel s písní V čase zpátky nám to dneska odstartoval ten ranní restart. Dneska si povídáme o koktejlech a teď se rovnou připravíme jeden z jablíček. Při přípravě koktejlu z jablek se občas můžete setkat s lidmi, kteří mixují jablka úplně celá, včetně jadýrek a pecek. Otázkou je, je to v pořádku jíst semínka z jablek? Možná jste totiž slyšeli příběhy o tom, že jablečná semínka obsahují kyanid a tím pádem, že jsou jedovatá. Pojďme si to hezky vysvětlit. Takhle, v zásadě se říká, že jedno jablko denně nahradí lékaře, protože jablka si sebou nesou opravdu spoustu zdravotních výhod. Nejznámější jsou vysoký obsah polyfenolů. Vám stačí vědět, že polyfenoly vám pomohou bojovat s různými onemocněními a pomáhají budovat vaši imunitu, takže jablíčka jsou rozhodně zdravá. Ale často se právě říká, že bychom semínka z jablek jíst neměli, abychom se vyhnuli případné nevolnosti. Odkud se to vzalo teda? Jablečná semínka skutečně obsahují amygdalin a glykosid, který uvolňuje kyanovodík, pokud jej sníme. Nutno ale říct, že přítomnost tady těch látek není úplně typická pro jablečná semínka. Jo. Obsahují jej mnohé další druhy ovoce, jako jsou broskve, švestky nebo třeba i mandle. Klíčovou otázkou ale v tomhle případě je, kolik byste takových jablečných semínek museli sníst, aby se vám udělalo špatně? A odpověď sice není úplně vyzkoumaná, ale říká se, že 100 gramů jablečných semínek by pro průměrného dospěláka bylo asi jako hodně špatný, že by se mu udělalo, buď to by se mu udělalo hodně špatně, nebo by mohlo být až smrtelné. Což zní jako hodně děsivě, to uznávám, ale na druhou stranu, napadlo by vás někdy třeba vypít 10 litrů vody naraz? Voda si řeknete, že je zdravá, že jo? Že vám nemůže nic udělat, jo? Ale když vypijete 10 litrů, tak to samozřejmě může být smrtelné. A úplně stejně je to, přátelé, s těmi jablečnými semínky, jo? Pokud si uděláte jablečný koktejl, upadne vám tam 1, 2, 5 semínek, absolutně nic se vám nestane. Pokud byste ale konzumovali semínka cíleně prostě tímhle způsobem, že byste seděli a jenom byste se snažili sníst jablečná semínka, tak by vám to neudělalo úplně dobře. Jo, to je asi taky jasný. Ale jak jsem říkal, je to asi, jako byste prostě se snažili vypít 10 litrů vody, což vás taky asi úplně nenapadne, že jo. Navíc nutno dodat, že jablečná semínka nejsou pro naše střeva stravitelná a ven z našeho těla se tedy dostávají opět neporušená. Je to mimochodem jeden z geniálních způsobů, jak si příroda zajišťuje koloběh a reprodukci plodů. Tedy, abych to zkrátil, když si uděláte koktejl z jablíček a spadne vám tam nějaké to semínko, vůbec nic se neděje. Pojďme o kousek dál, Oliver Tree a píseň Miss You.

Čau všichni, doufám, že se vám dneska dobře vstává. Už pro vás mám jednu aktualitu, tentokrát o jednom zvířecím rekordu. Týká se rysa Bardyho, který ze Šumavy doputoval až do německého Saska. Vzdušnou čárou tedy urazil nějakých 160 kilometrů. Ve skutečnosti on jako necestoval letadlem, že jo, takže vzdušnou čárou to měřit je trošku nesmysl. Ve skutečnosti musel těch kilometrů urazit jako několik stovek. Každopádně jedná se o první doložený případ přirozené migrace rysa ze Šumavy do Krušných hor. Zároveň o nejdelší zmapovaný přesun rysa v České republice. Je to vlastně takový malý zázrak, že Bardy ve zdraví prošel celou Českou republiku. Když si to vemte, to je v podstatě z jihu na sever, jo. Protože rysům se dost často stávají osudné různé frekventované silnice, železnice a když ne to, tak třeba pytláctví. Rys Bardy se mimochodem narodil v oblasti Hartmanic na jaře roku 2024 a letos v únoru se začal objevovat na fotopastech v Krušných horách, a to i v širším okolí saského města Eibenstock. Není to úplná náhoda, že zamířil právě tam. Krajina Krušných hor totiž nabízí rysům ideální prostředí. Především dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře a pak taky velké lesnaté území, kde mohou rysové najít vhodné podmínky pro rozmnožování. Mně to přišlo hodně, 160 kilometrů, a pak jsem si říkal, zkusím najít, kdo je v tomhle ohledu jako největším rekordmanem, kdo migruje na největší vzdálenosti. A je to, prosím vás, rybák polární. To je pták, který migruje z Arktidy až do Antarktidy a zpátky. Celková roční migrační trasa může dosahovat přibližně 70 900 kilometrů, což je teda jako totálně nepředstavitelný. No, tak tolik jedna perlička, teď už slza a pemrebit, padám.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Přijde takhle blondýnka do knihovny, opře se o pult a říká: prosím vás, jeden cheeseburger, jahodový koktejl a malou kolu. A knihovnici okamžitě přerušuje, říká: prosím vás, tady jste v knihovně. Blondýnka se jenom tak zasměje a řekne: aha, pardon, tak jeden cheeseburger, jahodový koktejl a malou kolu, děkuju. A ještě když jsme u té knihovny, tak mám tady ještě jeden takový krátký vtípek. Povídají si prý dvě knížky. Představ si, jen tak mě tu odložili. A ta druhá na to: a jak se cítíš? Dočteně. Tak to mi přišla taková hezká slovní hříčka. Pojďme o kousek dále. Už za okamžik si povíme, co se bude dít tady 16. května přímo u nás v Českém rozhlase. Asi už mnozí tušíte, že otevřeme naše dveře. Více za okamžik.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.
3: Chtěl bych napsat píseň,

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

Krásné ráno, přátelé. Jedna důležitá informace. Pokud jste se někdy chtěli podívat k nám do Rádia Junior nebo do Českého rozhlasu jako takového, tak právě 16. května tradičně otevíráme naše dveře a doufáme, že přijdete. Jenom připomenu, že máte v podstatě dvě možnosti. Buď to přijít takzvaně na blind, v každou celou hoďku, pak všichni, kteří nebudou mít rezervaci, tak se k nám dostanou. A nebo si to místečko můžete pojistit tím, že zavoláte na číslo 724-341-611 a zkrátka rezervujete si konkrétní čas, abyste věděli, že prostě v 9 hodin se vám to hodí nejvíc, nebo v 10, 11. Ostatně takhle, my tady budeme od 9 do 15 hodin vysílat, do 16 dokonce až, a pak od 16 do 17 budou probíhat ještě rozhlasové dílny. A když říkám, že budeme vysílat, tak to bude doslova vysílací maraton, protože já to odstartuju, pak tady bude Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klárka Nováková, Denisa Kimlová, Veronika Hájková, no a také náš šéfredaktor Adam Kebert společně s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou. Takže bude to velkolepý, to je jasný. Ale co se bude dít? No tak vlastně, když přijdete, tak zaprvé můžete si to tady detailně prohlédnout, jo? I takové to zákulisí, dá se říct. Ale především, budete si moci vyzkoušet mluvit na mikrofon. A já pro vás chystám tradičně i takové výzvy typu výměna rolí. Jo? Že nejenom, že budete vymluvit na mikrofon, ale že si vysloveně vyzkoušíte roli toho moderátora, tedy já budu třeba jenom sedět a budu se tvářit jako host, který vám bude prostě a jenom odpovídat. Na to se moc těším, to bude krásný. Už se mě dlouho nikdo na nic nezeptal. No a nebo třeba si vyzkoušíte přečíst zprávy se stíženými podmínkami. I to se tady občas stane, jo? Že začnete třeba číst zprávy, na to se potřebujete soustředit, pochopitelně, a v tu chvíli třeba někdo otevře dveře, protože si nevšimne, že nahoře svítí červená. No takže i takovou situaci si nasimulujeme. Prostě různé takové situace, které se za tím mikrofonem mohou odehrát, tak si vyzkoušíme i společně, když tedy přijdete právě tuhle sobotu 16. května, a to od 9 až do 16 budeme vysílat a od 16 do 17 přímo tady ve studiu budou potom probíhat rozhlasové dělničky. A možná ještě připomenu, že hned vedle studia je atrium a tam bude takový koutek skřítka Hajaji, tam můžete přijít, budou tam různé jako pastelky, vymalovávánky a podobně. A když budete mít štěstí, tak možná Hajaju i potkáte. No, více prozrazovat nebudu. Teď už Nathan Dave a No Time for Tears.

Přátelé, teď už pokračujeme s písničkou, kterou máme i v naší hitparádě. Jde o novinku skupiny BTS. Tato nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto boybandu si muselo v Jižní Koreji postupně odkroutit povinnou vojenskou službu. A teď jsou ale zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour. A jejich koncerty se budou prý i promítat v řadě českých kin. No a určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecek zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba Arirang. Já jsem mimochodem pátral, co to vlastně Arirang znamená a zjistil jsem, že to název pro nejznámější korejskou lidovou píseň, která je dokonce zapsána na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Často je tahle píseň považována za neoficiální hymnu Koreje s historií starší než 600 let, takže zřejmě i k tomu deska odkazuje. Na té desce najdete jinak 14 písní a jednou z těch nejvýraznějších je song Swim, která si okamžitě získala srdce všech fanoušků. Těm se mimochodem říká BTS Army, tedy BTS Armáda. Tak třeba se do té armády zařadíte i vy. Swim a BTS.

Holky a kluci, dneska si povídáme o koktejlech. No a já jsem tak dlouho míchal ty koktejly, až mě to přivedlo k asociaci úplně, ale úplně jiné. A to k otázce, jak asi vznikl život na naší planetě, jo? Jak naše planeta namíchala ten koktejl života? No a natrefil jsem na zajímavé informace o tom, že mnozí vědci

se domnívají, že právě komety mohou souviset se vznikem života. Takhle, nejde o to, že by se kdysi dávno kometa srazila s naší zemí, nebo lépe řečeno, kometa přinesla nějaké jako mini mužíčky, jo, kteří by se tady usídlili. To jako ne, na té kometě jako nebyl jako inteligentní život, to ne. Jde o to, že ta kometa sama o sobě nesla nějaké aminokyseliny a organické sloučeniny, prostě látky, které jsou potřeba k tomu, aby ten život vznikl. Takže komety prostě mohly létat vesmírem a mohly vlastně jako rozsévat takový organický biologický koktejl, ze kterého by se na příhodném místě, jakým se planeta Země rozhodně je, mohl namíchat výsledný život. To je podle mě fakt zajímavá myšlenka. Navíc moře a oceány by mohly mít taky svůj původ ve vesmíru. Astronomové z Evropské vesmírné agentury na to přišli při zkoumání komety Hartley 2, která obsahovala vodu s velmi podobným chemickým složením, jaké je obvyklé na naší planetě. No a vzhledem k tomu, že Země byla po svém vzniku extrémně horká, voda se z ní musela odpařovat, tak právě komety se mohly tu chybějící vodu postupně přivést. No a jak víme, voda je základem života. A přijde mi na tom i zajímavá myšlenka, že komety nejenom mohly být strůjcem toho života, ale v minulosti mohly být i strůjcem nejrůznějších pohrom. Že je to takový ten dobrý nebo krásný scénář filmařů, prostě střetnutí vesmírného tělesa se zemí, jo, takový jako drtivý dopad, nebo jak se jmenoval ten film. I to se samozřejmě může stát. Ono je pravda, že každý den do zemské atmosféry vnikají desítky kosmických objektů, ale jenom absolutní minimum dopadne až na naši Zemi. V každém případě to, že kometa dopadne na naši planetu, tak ta pravděpodobnost, že to zažijeme, je jako neuvěřitelně, neuvěřitelně titěrná. No, pojďme zase o kousek dál, teď už kapela Krištof, Zůstaň tu se mnou, Zasni.

0: Velké kluci, jako každou středu, ani tentokrát nechybí síťovka, tedy síťovka Teresky Rašové. Dneska zavítáme do světa modelingu, tak přeju fajn poslech.
1: Síťovka. Ahoj a čau, tentokrát se na vás z mojí tašky síťovky dívají krásné modré oči a čouhají z ní dlouhé blonděté vlasy. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila nádhernou ženu, Miss Czech Republic 2023, úspěšnou modelku, herečku a taky influencerku Justýnu Zedníkovou. Justý, ahoj.
2: Ahoj, já vás všechny moc zdravím.
1: Co bys poradila holkám, které by se chtěly stát modelkou, a poradila bys jim vůbec tohle povolání, doporučila bys jim ho?
2: Takhle, na jednu stranu jo, na druhou stranu ne. Já si myslím, že pokud je to sen jejich stát se modelem nebo modelkou, tak by si zatím 100% měli jít, protože já teď ze svojí pozice můžu říct, že mě to spoustu naučilo a že bych do toho šla znovu, kdybych se teď mohla rozhodnout. Ale má to spoustu úskalí, jako každá práce, ale tam je nebezpečný to, že ten modeling opravdu hledá hodně mladé lidi od 13-12, což znamená, že nemají ještě úplně rozvinutou tu psychiku, to myšlení, a je to potom hodně těžký, když se setkají s nějakou hodně silnou kritikou na to, jak vypadají.
1: Jaké nejkrásnější šaty si na sobě kdy měla, a naopak, jaké třeba nejdivnější?
2: Ježkovi oči, nejkrásnější, no... Asi nejkrásnější šaty jsem měla možná na svůj maturitní ples. Možná z toho důvodu, že na to hrozně ráda vzpomínám, byly růžový, takže jsem se cítila jak princezna, měli obrovskou tu spodničku, tu sukni, takže byly fakt krásný. A nejdivnější šaty asi jsem neměla nejdivnější, ale pamatuju si jedno focení, že mi z vlasů udělali na hlavě jako krychly, kostku. Takže jsem prostě ze svých a ještě z cizích vlasů měla prostě na hlavě krychly. Tak to bylo takový zajímavý.
1: Tak to teda jo. Prosím tě, ty jsi Justý Miss Czech Republic, ale taky ses umístila na třetím místě v celosvětové soutěži krásy. Takže mě by zajímalo, jak je to s těmi korunkami. Máš je doma někde vystavené? A třeba je jedna z nich pro tebe hezčí a proč?
2: Když jsem bydlela s rodičemi, tak jsem je měla vystavené na poličce obě, ale teď jsem je nechala u nich a mamka, protože z mého pokoje udělali pokoj pro bráchu, tak je dala do krabice, takže jsou schované, aby se na ně neprášilo. Ale já si myslím, že obě dvě jsou pro mě stejně krásné. Jedna je zlatá, jedna je stříbrná, ale obě dvě mají pro mě stejnou hodnotu.
1: A jak je to u tebe s cvičením? Jak často cvičíš? Já jsem viděla v tvém vlogu, že dokonce i dvakrát denně si cvičila. A jaký druh cvičení nejčastěji to je?
2: Já se musím přiznat, že to bylo omylem, to dvakrát denně, protože jsme právě s přítelem chtěli jít spolu, ale nevěděla jsem, že bude chtít ten jeden den, tak já už jsem si domluvila předem svoje cvičení, takže to jsem úplně nechtěla. Potom jsem teda toho těžce litovala, že jsem se rozhodla takhle jít dvakrát, ale snažím se být aktivní, snažím se to nějak nepřehánět, protože všeho moc škodí samozřejmě. My jsme s přítelem hodně aktivní, rádi chodíme na procházky, teď když už je hezky, tak se těšíme, až vytáhneme brusle, takže se snažíme spíš takovouhle formou. Teď jsme objevili i pedal, tak to nás bavilo moc, takže určitě zajdeme znovu.
1: Super. No a teď mě zajímá, jestli ty jako modelka vycházíš někdy z domova nenamalovaná, nebo vždycky musíš prostě třeba půl hodinu strávit nejdřív před zrcadlem, než jdeš ven.
2: Musím říct, že po té Miss jsem měla takový jako strach chodit ven nenamalovaná, že jsem si říkala, Ježíši Kriste, co si řeknou ostatní, ale teď postupem času je mi to víc a víc jedno, takže jo, teď už to beru tak jako, že prostě to, jak jsem nenamalovaná, jsem já přírodní a vůbec mi to nevadí.
1: Říká Miss Czech Republic 2023 modelka a influencerka Justý Zedníková. V příštím díle pořadu Síťovka vám dá Justý tipy na to, jak se naučit cizí jazyk. Probereme, jak sama sobě omezuje pobyt na sociálních sítích, a taky pro vás má krásný vzkaz. Nenechte si to ujít. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

Čau všichni, tématem dnešního ranního restartu je koktejl. No a tak už pro vás mám příběh o tom, jak vznikl jeden slavný koktejl jménem Shirley Temple. Je to vlastně příběh o jedné malé holčičce. Shirley Temple byla totiž ve 30. letech nejslavnější dětskou filmovou hvězdou na světě. Můžete ji znát třeba z filmu Heidi, děvčátko z hor z roku 1937. No a jednou večer byla takhle se svými rodiči a pochopitelně dalšími hollywoodskými celebritami na slavnostní večeři v restauraci. No a zatímco dospělí popíjeli barevné koktejly s třešničkami, Shirley dostala jenom obyčejnou sklenici vody. Cítila se smutná, možná tak trochu ošizená, protože chtěla pít prostě něco stejně slavnostního a barevného jako ostatní. Naštěstí si toho všiml barman a rozhodl se jednat. Vzal sklenici, naplnil ji ledem, přilil zázvorovou limonádu a přidal trochu jasně červeného syrupu z granátových jablek, takzvané grenadiny. No a drink byl na světě. Aby ten drink vypadal jako opravdu dospělácky, tak měl ještě takovou ozdobičku, a to samozřejmě koktejlovou třešničku. Shirley z toho byla naprosto nadšená a nápoj se stal okamžitým hitem. Takhle třeba vznikl koktejl Shirley Temple, který existuje dodnes. Jestli znáte i vy nějaký bezva příběh tohoto typu, tak mi rozhodně dejte vědět na radiojunior@rozhlas.cz nebo mi napište, jestli jste zkoušeli vynalézt nějaký svůj vlastní drink a jestli se to podařilo, nebo jestli se to trošku zvrtlo a smíchali jste toho prostě moc dohromady a nakonec se to nedalo vůbec pít. I to se mi stalo. No, o tom radši později. Teď už Kiara, přespávačka.

Krásné ráno, přátelé, dneska máme 13. května a věřte nebo ne, právě 13. květen je celkem významné datum v historii hry Minecraft. I když teda za ty oficiální narozky se považuje datum 17. květen, tak bylo to právě 13. května roku 2009, kdy vznikla úplně první doložená verze téhle hry. Tehdy teda ještě pod názvem Cave Game a navíc nutno dodat, že nebyla určena pro veřejnost. Sloužila tehdy pouze Markusi Personovi, tedy vývojáři téhle hry, k tomu by otestoval základní technologický koncept. Což je vlastně docela vtipný, protože práce na té hře začaly 10. května v roce 2009 a o 3 dny později už ta hra fungovala jako hratelný prototyp. Jo. 17. května toho roku, tedy o další 4 dny později, dokonce tuhle hru rovnou uvolnil pro veřejnost. Vlastně ani nečekal, že to bude mít takový ohlas, ale když si ta hra během v podstatě dní získala tisíce a později 10 000 fanoušků, tak se rozhodl udělat plnou verzi, no a ta vyšla 18. listopadu roku 2011, tedy zhruba po 2 letech, byla jaksi už oficiálně vydaná se všemi salvami v Las Vegas, takže to bylo asi velký. No a dneska hru hraje přibližně 225 milionů lidí, každý měsíc, jo. Což je neskutečný číslo, opravdu neskutečný. No a přestože hra je vlastně tak trochu vnímána jako dětská, tak tu největší skupinu hráčů tvoří lidé ve věku od 15 do 21 let, takže jako o těch už se rozhodně nedá mluvit jako o dětech, ne? Co vy na to? 225 milionů hráčů. No, tohle se mu prostě podařilo. Měl prostě dobrý nápad. Teď už Nico Santos, Rooftop.

0: Přátelé, až do dnešních 8 hodin večer můžete hlasovat pro 10 songů plus 2 novinky. Představí nám je Klárka Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol

místo získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Krásné ráno, přátelé, doufám, že se vám hezky vstává. Už si dáváte něco dobrýho na snídani, přece jenom snídaně je základ dne, nepodceňovat. Holky a kluci, dneska si povídáme o koktejlech. Už jsme tady měli pár takových nápadíčků, jak si vytvořit nějaký bezva koktejl, ale myslím si, že v téhle hodince přijde to zásadní. A to Tomáš Kubíček, drinkfluencer, známý barman a porodce, autor pořadu Na baru, takže s ním si společně řekneme, jak si udělat nějaký dobrý, no, dalo by se říct možná už takový skoro letní drink, takže rozhodně poslouchejte, povídat si o tom budeme zhruba za nějakých 20 minutek. Taky si budeme povídat o různých barmanských rekordech, třeba o tom, kdo vytvořil rekordní množství drinků za minutu. Nebo třeba pro vás mám legendu o tom, jak vznikly papírové deštníčky do koktejlu, to je tak jako fakt vtipný příběh. Tak rozhodně poslouchejte, samozřejmě chybět nebude ani Zvídavec, zhruba o půl osmé. No a pochopitelně taky spousta bezva muziky, máme před sebou třeba Štěpána Urbana, Mikolase Josefa, nebo Jess Glynn, Michala Horáka, spoustu dalších. Nejdřív ale zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Bongo horský se vrací do keňské přírody. Tento druh antilopy je kriticky ohrožený. Ve volné přírodě jich zbývá méně než 100 jedinců a proto je jedna z keňských rezervací chová a vypouští zpět do volné přírody. Do roku 2050 chtějí rozšířit jejich počet na 750 divokých bongů. Tomu napomáhá také Česko, konkrétně zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která nedávno koordinovala převoz 4 samců do rezervace. Ve Dvoře Králové chovají tento druh už od roku 1974. Za tu dobu se to narodilo 109 mláďat. V Praze přibude přes 1000 nových míst pro žáky gymnázií. Část z nich na Praze 7, kde vznikne nové gymnázium Pergamenka v historické budově z roku 1929. Kapacita gymnázia bude činit 342 žáků, kteří budou rozděleni do 12 tříd. Další místa pro gymnazisty vzniknou díky nástavbě Gymnázia Opatov a Waldorfské školy. Jejich kapacita se zvýší o 900 žáků. Město tak vyslyšelo prosby dětí i rodičů. A ještě k počasí, dneska nás čeká opět převážně oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.

za 100 let. Olka, kluci, dovolte mi, abych vás krátce pozval na festival Svět knihy, což je naprostý ráj pro všechny, kdo máte rádi knížky. Festival startuje už zítra a potrvá až do 17. května, což je mimochodem tahle neděle a probíhá v Křižíkových pavilonech na výstavišti v pražských Holešovicích. Ten festival je opravdu obrovský, jsou to taková ta setkání s českými i zahraničními spisovateli, autorská čtení, různé debaty, prezentace nakladatelství, bohatý doprovodný kulturní program, takže prostě stovky literárních akcí během těchto 4 dnů. A rád bych vás speciálně pozval i na účast Rádia Junior právě na festivalu Svět knihy, která bude zítra 14. května od 10 hodin dopoledne. Představíme vám tam dva naše pořady, a to bude Zvídavec od Evči Sinkovičové, což je pořad o nejrůznějších zajímavostech o člověku, věcech, zvířatech, prostě od každého trošičku. A pak taky vám představíme pořad Žili byli od Káti Perglové, který zase vypráví o celebritách historie, ať už známých, nebo i těch méně známých. Tak rozhodně, pokud byste nás chtěli přijít podpořit, budeme moc rádi. Zítra, 14. května, na Světu knihy, to znamená v pražských Holešovicích na výstavišti, budeme se na vás těšit. Teď už X Ambassadors a píseň Boom, za chviličku si malinko zasoutěžíme.

0: Krásné ráno, přátelé, máme 7 hodin a 10 minut a to je čas na soutěž. Já už mám před sebou tajemný zvuk, ale nejdřív si představíme dnešní cenu, což bude krásná cena, CDčko, Hurvínek a nezvaný host od Suprafonu. Já jsem Holky a kluci Hurvínka poslouchal celé dětství. Měl jsem to totálně naposlouchaný, fakt jako úplně mega, prostě všechny ty díly, které v té době byly dostupné, tak já jsem znal v podstatě nazpaměť, tehdy teda ještě na kazetách jsme to poslouchali, jo, a vždycky jsme si to pustili jako před spaním a když ta kazeta doběhla, no tak jsme prostě usnuli, ale měl jsem to zkrátka tak naposlouchané, že jsem přesně znal všechny ty hlášky, už jsem to dokázal prakticky odcitovat, tak dost možná to máte podobně a máte taky rádi Hurvínka, věřím tomu, že je to hezká cena. Mimochodem tím nezvaným hostem je Člunozobec, jo. No, více prozrazovat asi nebudu. Tak tohle CDčko můžete teďka vyhrát. Když se do soutěže zapojíte, a funguje to jednoduše, pustíme si tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co ten zvuk vydává. Poslechněte si ho.
1: Tajemný zvuk.

0: Ano. Tak to byl poměrně takový destruktivní zvuk, že? Ale já věřím tomu, že máte nějaký tip. Tak rozhodně volejte na telefonní číslo 800 199 199. Linka je za prvé bezplatná a za druhé soutěž je velmi rychlá, takže moc neváhejte. Dáme si jednu písničku, ta má lehce přes 3 minutky a pak už budeme mít rozhodně někoho na telefonu. Tak soutěžte, Hurvínek se na vás těší a ještě jednou telefonní číslo 800 199 199.
1: Myslel jsem, že se ztrácím. Moře tvýho času.

že blázním letím.

0: Já jsem taky rád, že se nebojíte volat do vysílání Rádia Junior. Telefon nám tady řinčel celou dobu, ale nakonec jsem vybral našeho posluchače, který se jmenuje Honza. Honzo, ahoj. Jseš tam? Vydržel jsi? Honzo?
1: Jo.
0: Jo, dobrý. Já už jsem se lekl teda, ty mi děláš infarkty, čověče. Honzo, ty už cestuješ do školy, že jo?
1: Jo.
0: Jo. Jak to daleko máš do školy? Autem.
1: Co?
0: Jak daleko to máš do školy? Myslím jako časově. Jak dlouho jedeš?
1: No, tak půl hodinku.
0: Půl hodinku, ty brďo, tak to máš daleko do školy. Honzo, dovolil se do soutěže, takže tady máme tajemný zvuk. Já ti zároveň připomenu, že soutěžíš o CDčko od Suprafonu, Hurvínek a Nezvaný host. Tak co ty na to? Co by to podle tebe mohlo být? Honzo? Honzo, seš tam? Honza asi vjel do nějakého tunelu. Honzo, seš tam? Tak tomu dáme ještě 5 vteřin. 5. Honzo? Víte, co je vtipný? Já jenom jako vidím, že ten telefon tady stále je. Slyšíme se už? Už se slyšíme. Jo, já jsem tě totiž neslyšel teďka vůbec.
1: No, já
0: tě
1: slyšel,
0: vnímal
1: jsem, že ty mě neslyšíš.
0: Jo, takhle. Počkej, neprojížděli jste nějakým tunelem nebo něčím?
1: Ne, tak jsem možná prostě jenom nebyl signál.
0: Jo, tak prostě nám krachnul signál, nevadí. Tak Honzo, prosím tě, co to bylo za zvuk, jenom ať to stihnem.
1: Sešlapování pet lahví.
0: Sešlapování pet lahví, tak to zní naprosto konkrétně, tak já jsem zvědavý, jestli to tak je. Bylo to skutečně sešlapování pet lahví, jak říká Honza? Ani jsem, přiznám se Honzo, neměl chuť to natahovat. Přesně tak, bylo to sešlapování pet lahví. Zvuk, který je z mého pohledu takový jako lehce nepříjemný, ale tobě rozhodně vynesl tohle bezva CDčko Hurvínek a Nezvaný host. Tak věřím, že docela dobrý start dne, ne Honzo? Co ty na to? Já myslím, že taky, fajn. A ještě mi prozraď, dnes se rozloučíme, jestli tě čeká dneska něco zajímavého ve škole.
1: No, dneska hrajeme divadlo.
0: Ty brďo.
1: Premiéru.
0: A co hrajete za divadlo?
1: Makař by se byla první
0: naše sída. Aha, jakou máš roli?
1: Macha.
0: Tak to je vlastně jedna z hlavních rolí, ne? V Machovi a Šebestové hrát Macha, tak to už asi jako větší top tam asi není. Já, prosím tě, kolik jsi z toho musel naučit, toho textu? Jako stránek třeba?
1: No docela málo, tak 3.
0: 3 stránky.
1: Ale fakt třeba jako jenom vždycky 2 řádky.
0: Jasně, ale člověk se musí pamatovat, kdy to přesně říct, že jo? Že jako nejde o to si zapamatovat 3 stránky, ale člověk musí vědět, kdy tu svoji repliku jako říct. Prosím tě, a ještě mi prozrať, jak dlouho jste to zkoušeli?
1: Už to bude měsíc?
0: Měsíc to dáváte dohromady a dneska máte premču. Ty brďo. Honzo, tak to držím moc palce. Díky, že jsi se s námi podělil o to, co tě dneska čeká. Prosím, ještě mi vydrž chvilinku na telefonu, předáme si adresu, ať ti můžeme CDčko poslat. Tak vydrž, prosím. No a holky a kluci, pro vás samozřejmě zítra v 7 hodin a 10 minut soutěžíme znovu, tak si nás znovu nalaďte.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Tak se nám pomalinku blíží léto. Čas pohody u vody. A já si myslím, že k tomu se rozhodně hodí nějaký dobře vychlazený drink. Jak si namixovat nějaký ten nealko koktejl, tak o tom si právě teď budeme povídat se známým barmanem Tomášem Kubíčkem, který má na YouTube i svůj pořad Na baru. Ahoj Tome, dobré ráno ti přeju.
1: Ahoj, všechno vás zdravím, krásné dobré ráno.
0: Pojďme nejdřív k těm tvým začátkům. Mixoval jsi doma třeba nějaký drinky už jako kluk?
1: No, jelikož jsme soupeřili s bratrem, tak vždycky lednička byla prázdná, kdo ji dřív vypil, tak ten se měl lépe a vždycky nám zbývaly dvě věci a to byla Coca-Cola a nějaký pomerančový džus, který pila maminka. Takže můj první mix byl rozhodně, říká se tomu špéci v podstatě, tomuhle vynálezu v Německu.
0: Jak
1: a
0: se tomu
1: je
0: říká?
1: To v podstatě kombinace špéci, je to jako speciálního, ale byla to kombinace v podstatě Coca-Cola a pomerančového džusu, v podstatě to, co doma bylo, ale my jsme si to strašně rádi míchali, protože opravdu zbylo jako ve obou dvou lahvích trošku a my jsme si z toho dělali takovou fresh limonádu. Tak to byl můj první koktejl, který mě strašně bavil.
0: A dá se říct, Tomáši, že už tehdy se začala psát teda ta tvoje dráha profesionálního barmana?
1: No, dnešní posluchači si to určitě nebudou pamatovat, ale moje dráha se začala psát ve druhé třídě, kdy se nás ptali, čím chceme být. Jakož můj kamarád měl tatínka, který pracoval v lobby baru a měl hotelovou školu a měl jediný Mercedesa v našem malém městě a měl videorekordér, což bylo něco jako neskutečného a prostě velkou televizi, tak jsem řekl, že chci být číšník, protože všichni psali, že chtějí být kosmonaut, hasič nebo policista a já jsem napsal, že chci být číšník, protože ten kamarád se měl velmi dobře a už tenkrát jsem predikoval vlastně jakoby svoje řemeslo. A potom jsem se 17 k tomu uchylil.
0: Od číšníka k barmanovi to je vlastně jako podobné, že? Dá se říct.
1: Ano,
0: jako
1: přesně tak. Já jsem vařil nejdříve na place a myslím si, že vlastně v té gastronomii byste měl začínat od píky, abyste si sáhnul k těm všem segmentům, abyste se pak choval k těm nižším vlastně řadám profese, prostě v podstatě s úctou a respektem.
0: Já myslím, že když se řekne barman, tak si asi každý posluchač představí člověka, který dělá takové ty různé triky typu jako přehazování lahví za zádama, pod nohama, šejkování a tak dále. Tohle všechno umíš?
1: Je to tak, já jsem jako od těch 17 let, já jsem jezdil na skateu závodně a dělal jsem spoustu takových jako sportovních aktivit a potom, když jsem se vzlídnul v barmanství, tak bylo právě moderní ten, jak se mu říká, freestyle nebo flair bartending, přišlo z Ameriky, byl to takový ten trend z filmu Cocktail, kde prostě házeli lahvema a tehdy to bylo něco wow, dneska už to viděl určitě každý, ale tehdy to neuměl nikdo, takže já jsem trénoval denně 5 hodin, když jsem přišel ze školy, hodil jsem tašku a šel jsem prostě ven s lahvemi a zkoušel jsem trénovat, i když s lahvemi, abych to nepřeháněl. Dal jsem si jednu lahev od vína a přehazoval jsem si z levé ruky do pravé anebo za záda a bylo to vlastně to nejvíc, co jsem mohl umět. A až po pár letech, kdy začaly videa, to bylo asi po 10 letech, tak jsem přišel na to, že vlastně ty věci se dají dělat úplně jiný a světovýho kalibru a dej se házet 4-5 lahví společně s shakerama dohromady a tak dále.
0: A ty říkáš,
1: dneska už je to taková olympijská disciplína spíš.
0: Ty říkáš, že už tehdy si trénoval vlastně jako s lahví vína, ta byla plná?
1: Ne, byla prázdná, vždycky se trénuje jakoby s prázdnými na začátku a postupně se přidává. Ono je to rozdíl na exhibiční flair takzvaný a working flair, což je velký rozdíl. Na soutěžích se to tak rozděluje, že vlastně v těch lahvích, které více lítají a mají víc spinů, víc otoček, tak musíte mít 4 cm nějaké tekutiny a v těch lahvích, které létají trošku s méně otočkami, takzvaně s těmi pracovními lahvemi, s kterými děláte i za barem, tak musíte mít poloviční obsah.
0: Poloviční. No dobře, a tak já předpokládám, že když jsi tehdy to trénoval těch 5 hodin, tak během těch 5 hodin se asi stalo, že ti ta lahev někdy spadla, ne?
1: No, že spadlo jich nespočet za ta léta a právě proto jsem trénoval s lahvemi od vína, které byly u nás doma k dispozici, anebo v každé hospodě a restauraci mi je dali a pak samozřejmě jsem objížděl bary a v každém baru mi potom dávali k dispozici prostě ty lahve od alkoholu, takže nebylo to tak, že bych si koupil lahev, musel jsem ji vypít, abych si s ní mohl házet, ale už tehdy jsme objížděli bary a prosili jsme, škemrali jsme o tu speciální lahev, která měla nějaký uší hrdlo a delší krk, takzvaně. hlavně, abych vlastně mohl dobře chytat, takže to byly lahev o specifických rumů třeba.
0: A tohle se dá trénovat jako doma i, nebo si chodil vysloveně ven, protože já si úplně nedokážu představit, že by mi třeba taková lahev prostě skleněná, ať už od vína, od čehokoliv, se spadla doma na podlahu, že tak to by se asi roztříštila, asi máma nebyla úplně ráda.
1: Maminka nebyla úplně ráda vlastně z toho mýho novýho koníčku, protože
0: celkově,
1: těch pádů a těch otřesů, jakoby, když měla kuchyň dole pod mým pokojíčkem, tak bylo opravdu spousty a původně jsme to řešili peřinou, že jsem si prostě roztáhl peřinu na podlahu v pokojíčku a tam jsem si pohazoval, ale ideální prostě bylo jakoby vyjít ven. Dneska už ty mladí barmani mají všichni takzvané tréninkové místnosti, kde mají takové ty gumové rohožky a obalené stěny různými platy od vajíček nebo gumovými rohožkami, aby prostě nedocházelo k tomu, protože ono to není jenom spadnutí na zem, ale je to odraz i o stěnu, takže to k tomu rozbíjení dochází vlastně dnes a denně. Stačí, když jí třeba špatně chytnete 2-3 lahve do sebe a vemte si, že všechny ty střepy, které se vám spojí nad hlavou, tak nejsou moc příjemný do očí. Takže těch úrazů, je to zase klasický sport, těch úrazů přitom bývá spousta.
0: No, to mě napadlo vlastně jako další otázka, že když se ta lahev roztříštila, tak se asi občas muselo něco přihodit, ale víš co, od toho radši pojďme o kousíček dál. Ty už si to trošku nakousalo, jak fungují ty barmanské soutěže. Mě by zajímalo, co se vlastně jako u toho, na té soutěži nejvíc jako hodnotí, jestli je to to, že namícháš nějaký dobrý drink, a nebo jestli je to spíš ta show kolem.
1: Ty soutěže jsou rozděleny na klasické barmanství a jak jsme říkali, to flairové barmanství. I dneska třeba je v rámci toho Prákoktail Weeku taky jedna soutěž v pražském baru Fenomén, kde jsou rozdělení soutěžící. Jedni soutěží prostě o nejlepší koktejl, kde hodnotíme chuť, vzhled, aroma, příběh toho drinku. A pak je druhá soutěž, kde hodnotíme právě tu technické provedení a vlastně těch házení těch lahvích. Ale i tyhle kluci musí vlastně jakoby během toho svého vystoupení namíchat nějaký koktejl a musí být dobrý. Ze začátku před 20 lety, tak ty soutěže jsme hodnotili opravdu jenom tak, nebo když já jsem na ně jezdil, tak se hodnotilo to házení a nějaké novinky vlastně v těch prvcích, v těch tricích, ale dneska hledáme vždycky komplexního barmana. Takže se prostě hlídá se nejenom chuť, ale hlídá se i technika provedení těch triků. Návaznost, tanec, showmanship, tak s hostem všechno, ty aspekty jsou všechny důležitý. Hledáme komplexního barmana.
0: A když se ještě takhle vybavím ten obrázek barmana, jak hází těmi lahvemi, tak nevím, jestli si to teda vybavuju správně, když jsem takovou show viděl naposledy, tak mám pocit, že kromě toho, že se samozřejmě může stát, že ta lahve spadne, teda je plná, roztříští se, je to škoda, to je jasný, ale nestává se i takový to, že třeba se ta lahev z ničeho nic jako otevře, člověk jako mine to místo, kam chtěl z té lahve nalít. Jako stává se i tohle?
1: Mám několik videí, kde to je krásně ukázáno, kde prostě, když barman nalévá, tak mu vypadne takové to nalévátko zúžené, ten kurér takzvaný, a vyleje se vám daleko větší obsah, než jste chtěli, nebo vám to nějaký kolega tam zapomněl dát, ten dávkováč, a vy prostě si myslíte, že otevřete zátku a poteče to pomalu, ono to teče jakoby velmi rychle, takže takovýhle zkušeností mám hodně a je to klasická práce, stane se vám tam 1000 věcí, které se vám můžou pokazit.
0: Pojďme dát na závěr ještě našim posluchačům takový jako malý tip, jak si namixovat nějaký jako bezva nealko drink. Co k tomu budou potřebovat?
1: Já mám dvě věci, které jsou strašně líbivé, říkáme tomu barmanské kečupy. Jedno je sirup z letních květů, samozřejmě bezinky, a to je taková věc, kterou dělají už naše babičky a maminky a pokračujeme v ní dál. V tomhle období je to vlastně takový největší vítač léta. Já tuhle bezinku, ta se dá kombinovat samozřejmě s nealkoholickým prosekem, s tonikem, anebo doporučuji takovou známou růžovou limonádu, kterou si koupíte kdekoliv v obchodě s grapefruitem a citronovou kůrou, tak to je takový ten jako velmi jednoduchý jakoby svěží drink. A druhá je malina, tak malinu opět můžete smíchat jenom v podstatě se sodou a už i to může být jako příjemný refresh drink. Já, jestli mě ale sledujete na Instagramu, tak se venuju hodně fermentacím, kvašením a takovým těm přírodním produktům, tak teď máte poslední čas, kdy můžete nazbírat třeba výhonky ze smrčků, i když to není úplně na rychlou práci, protože 2-3 týdny budete čekat, než se vám ten sirup udělá, ale pak vlastně to můžete smíchat s tonikem, ze sodou, za jakoukoliv věcí a bude to fantastický jakoby drink. Nezapomínejte na to řešit balans. Měli byste několik pravidel řešit, jestli to je hořko-sladký, sladko-kyselý, protože když se chcete trefit třeba rodině do chuti, tak tyhle chutě musí být vybalancované. Nesmí to být jenom kyselý, jenom sladký, jenom hořký. Bude to vždycky chutnat třeba jenom vám, ale ne ostatním. Další věc, kterou si hlídejte, tak jsou vlastně ty přírodní ingredience, které tam dáváte. To je super, protože na každý ty ingredienci záleží. A pak je důležitá teplota. Pamatujte si, že když tam přidáte led, tak to bude třeba méně sladké ten drink. Takže není to jenom o tom, že plníme jako barmani hodně ledu do skleničky, ale my ty drinky udržujeme vlastně v té kondici, který chceme.
0: Já už jsem našim posluchačům dneska vyprávěl takový příběh o tom, jak vznikl jeden nealkoholický drink, tuším Shirley Temple, že se jmenuje, ty se pamatuju správně. Máš nějaký takový drink, který se jmenuje Tomáš Kubíček?
1: Tomáš Kubíček ne, ale mám spousty drinků, který jsem pojmenoval a používám je dnes a denně. Mám jeden drink, který se jmenuje Berry Rock. Ten v podstatě jsem před chvilkou zmínil, jeden takovýhle drink a má ho dneska 6000 podniků v České republice, takže když řeknete v baru Berry Rock, tak by to měli vědět a to je vlastně jakoby můj koktejl.
0: Skvělý. Tomáši, moc díky, že jsi na nás dneska udělal čas, měj se krásně a díky za povídání, ahoj.
1: Bylo mým potěšením a osvěta koktejlu je potřeba dělat, tak mějte se krásně a vidíme se na baru.

0: Přátelé, ani dneska nechybí zvídavec od Evči Sinkovičové. Tentokrát budou v hlavní roli zuby.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, je tu další díl zvídavce a další zajímavost, kterou společně musíme stoprocentně prozkoumat. Vorvaň obrovský je největším ozubeným zvířetem na planetě. Největší doložený jedinec měřil skoro 30 metrů a vážil 150 tun. Zajímavé ale je, že odborníci se domnívají, že zuby klovů tahle velryba nepotřebuje. Možná je samci používají při útocích. Tato ozubená velryba se dožívá 80 let a drží hned několik světových rekordů. Vorvani jsou nejhlouběji se potápějící savci. Mají největší mozek ze všech žijících tvorů na planetě. Mozek vorvaního samce váží i 7 kilo. A navíc má vorvaň tu nejtlustší kůži. Tito vodní velikáni jsou velmi inteligentní a mají vyvinuté sociální cítění. Když jednoho vorvaně někdo napadne, ostatní členové rodinného klanu připlavou na pomoc. Utvoří kolem ohroženého jedince kruh, hlavy směrem k němu, ocasy směrem k nebezpečí a jsou připraveni dát pořádnou ránu. Vorvani žijí v rodinných klanech, které tvoří několik samic s mláďaty a pak vedoucí samec, který žije spíše samotářsky, ale zároveň si skupinu hlavně v době rozmnožování hlídá. Během boje do sebe samci narážejí hlavami. Své tvrdé hlavy pak využívali hlavně dříve jako účinnou zbraň proti velrybářům. I když samci v dospělosti žijí spíše samotářsky, pokud nastane nějaký problém, drží pospolu. Vorvaň obrovský je predátor, který je i díky své velikosti na vrcholu potravního řetězce. Spořádá více než 1 tunu potravy denně. Živí se převážně hlavonožci a měkýši. Pro potravu se noří do hlubin vod, typicky zhruba do hloubky 400 metrů, ale někdy i daleko více. A ponory vorvaňů trvají většinou 30 až 45 minut. Pro vorvaně je typická jeho velká hlava, která má i typický tvar. U samců tvoří hlava 1/3 jejich těla. 80% hlavy tvoří komplex tkání a pojivových vláken, které vytváří typický měch naplněný tukem. Tento komplex můžeme nazvat meloun. Přijímá a směřuje zvukové vlny, nezbytné pro echolokaci, při které vorvaň vydává klapavé zvuky. Meloun je pro vorvaně důležitý i při ponorech do hloubek. Díky komplexu tkání a vláken klesá zvíře do vody rychlostí zhruba 8 km za hodinu, bez toho, aby zbytečně vydávalo energii. U vorvaňů existuje taky největší rozdíl mezi samcem a samicí, mezi všemi kytovci. Samci bývají o 30 až 50% delší a 2x těžší. Všichni vorvaňi pak mají šedou barvu, která ale může někdy díky slunečnímu záření působit až do hněda. Vorvaň obrovský se vyskytuje od arktických vod až po rovník. Zajímavé je taky jeho svislé vznášení ve vodě. Tráví tak asi 7% svého dne a zoologové se domnívají, že takto spí. Není to ale ještě definitivně potvrzené, každopádně během těchto 10 až 15 minut se zvíře nenadechuje ani nepohybuje. Odborníci se ale nejsou jistí, jestli ještě někdy během dne nerelaxuje jinak, i když ne tak hluboce. Milí zvídavci, pokud chcete o vorvaňovi obrovském někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

Krásné ráno, přátelé. Dneska si v Raním restartu povídáme o koktejlech. A tak jsem ještě přišel s takovým příběhem, nebo našel takový příběh o tom, jak vznikly papírové deštníčky. Mám na mysli takové ty malé deštníčky, které se dávají do koktejlů. Všechno prý začalo v roce 1932 v jednom legendárním baru v San Francisku. Majitel baru, jistý Victor Bergeron, byl naprostým průkopníkem v takzvané tiki kultuře. To jsou takové ty bary, které vypadají jako tropický ráj, jo, všude bambux, prostě exotické masky a všechno prostě a la Havaj, jo. V té době ovšem nefungovaly klimatizace, tak jako dneska. A když barman naservíroval ledový drink, slunce a teplý vzduch v baru hned led rozpustili. No a tak ho napadlo, že drinky potřebují stín. Asi už tušíte, kam tím mířím. No a tak do nich začal zapichovat malé papírové deštníčky, které se tehdy dovážely z Číny jako levné dekorace. Jeho oficiální verze byla, že ten deštníček brání slunci, aby se led rozpustil, což zní jako docela vtipně. Představa, že by ten deštníček jako zabránil slunci, aby se led rozpustil, no tak možná z nějakého 1, možná 2% by se to dalo tvrdit, ale jako rozhodně je to spíš jako skvělý trik, jak to učinit, aby ten drink vypadal dražší, veselější a dovolenkovější. Mimochodem, v té době na těch deštníčcích byly i takové gumové kroužky. A traduje se, že barmani v 50. letech ty deštníčky a kroužky používali jako měřič opilosti. Jak? No prostě vždycky, když si host objednal další drink, tak barman vzal tu gumičku a posunul ji zase o kousek výš. Podle toho poznal, kolik host vypil. Tak, tolik příběh papírového deštníčku a gumového kroužku na něm. No a teď už Benny Blanco a East Side. When I was young, I fell in love.

0: Na závěr si ještě zamícháme nebo namícháme takový koktejl života, neboli elixír mládí. Jak jsme na tom? Vědci už v roce 2021 možná přišli na to, jak prodloužit život. Elixír mládí teda zatím vyzkoušeli na myších, takže na člověku to netestovali, ale na těch myších ten experiment probíhal tak, že jim do těla dodávali látku nazvanou jako protein sirtuinu. Ten sice myši v sobě mají, ale s věkem ho ubývá. No a vědci nakonec dosáhli toho, že myši žili v průměru o skoro čtvrtinu déle než je obvykle. A pokud by se něco podobného podařilo u člověka, tak by to znamenalo, že bychom se běžně dožili i 120 let. Docela dobrý, ne? Jako, jasně, asi si říkáte, že dožít se vyššího věku je fajn, ale to není onen bájný elixír mládí. Ten by měl asi fungovat tak, že nás omladí. I na tom už vědci pracovali. Vědci zjišťovali, zda je možné ovlivnit tikání biologických hodin člověka koktejlem ze tří různých látek. A nakonec prý docílili toho, že vlastně člověka omladili o 2,5 roku. Což jako není 20 let nebo 50, ale 2,5 roku, jako asi to není bůh ví jaký úspěch, ale člověk to musí brát i trošku s rezervou, ale zase jako určitý posun v té otázce, kterou si kladli už dávní alchymisté, jestli existuje elixír mládí, tak já myslím, že s takovou se toho možná někdy dočkáme, ne? No tak to bylo takové brnkání na strunku vaší představivosti. No a teď už si dáme rekapitulaci hitparády. Stále můžete hlasovat pro 10 songů plus 2 novinky. Více už Klárka Nováková. Rekapitulace.
1: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No a naše koktejlové ráno se pomalinku blíží ke konci. Před námi za okamžik, za 4 minutky, malá pohádka z cyklu pohádkového prodávání. Těšit se můžete na Ušounovu pohádkovou školku nebo velkou pohádku od 1 hodiny odpoledne. Speciálně bych ale rád zmínil, že dneska od 15 hodin se můžete těšit na hitparádu, protože máme Klárku zase trošičku nemocnou, tak tentokrát to bude Love Paráda, což je vlastně hitparáda z takových velmi zamilovaných písní, tak na to se můžete těšit. Je to takový speciál, který jsme kdysi už vysílali, tak si ho malinko připomeneme. No a odpoledne a lomeno večer se můžete v klubu tentokrát těšit na Denisu Kimlovou a bude moderovat také Antonín Bratinka, 10letý spolumoderátor. No a hostem bude Naďa Konvalinková, herečka, takže si budou povídat o jejich pohádkových rolích, i komediích, o divadle, i o dětství. Rozhodně to bude stát za to. Holky, kluci, ode mě pro tuto chvíli vše. Já se na vás budu těšit zase zítra ráno od 6 do 8. Tak se zatím mějte krásně a přeju vám úspěšný den. Čus, ahoj.

Dnes ráno se v naší ulici začaly dít podivné věci. Okna samoobsluhy v domě číslo 5 zůstala zhasnutá. Lidé kroutili hlavami, brumlali až brblali, co je prý tohle za novoty, a jeden druhého se vyptávali, kam zmizel vedoucí pan král? Proč tu není? Kdo bude prodávat? Ale důchodce pan Melíšek všechno objasnil. Na dveřích prodejny totiž visela nenápadná cedulka –

0: balíka zboží. Otevřeme za hodinu. A bylo po záhadě.
1: Tak, moji milí košíci a knedlíci, koblíšky a tvarůšky, dneska se to bude prodávat jedna radost. Přišla nám mimořádná zásilka zboží až z Číny a čínská kuchyně je vyhlášená po celém světě. Panečku, zákazníci se k nám jenom pohrnou.
2: Je.
1: Co pak, pokladno Hedviko, snad nemáš strach?
2: Trochu, pane králi, ať se snažím sebe víc, ne a ne si všechna ta jména zapamatovat. Jsou tak složitá. Shuangxi, Zhuzhushui, Qihaomei. Skoro bych si překousla jazyk.
3: Žádné strachy, Hedviko, jsem tu přeci ještě já. Včera si pomohla ty mně, dneska, když bude potřeba, napovím já tobě.
1: Tak, tak, správně, vrchní košíku, Pepíku. Můžeme tedy otevřít.

0: Hanuku, mám výborný nápad.
1: Já ty tvé nápady znám, Bajo.
0: Netvař se jako rampouch na jaře. Jsi rytíř, jsi. A rytíř se přece nikdy nevzdává dopředu.
1: To je pravda.
0: Chceš, aby si tě někdo koupil?
1: Chci. Jenže jak na to?
2: Máme nejlepší příležitost.
1: Opravdu?
0: Bajo, jakože se žvíkačka Bajo jmenuju.
1: Tak honem, povídej. Nedočkavostí už hořím. Ještě mi tím horkem roztají mé čokoládové brnění.
0: My dva se schováme mezi všechny ty nové krabičky a krabice, balíčky, sáčky a konzervy a budeme dělat, že jsme právě přicestovali z Číny.
1: A myslíš, že nás nikdo nepozná?
0: Se ví, že ne.
2: Pokladna Hedvika má ze všech těch čínských jmen popletenou hlavu. Docela snadno ji přelstíme.
1: Jen aby.
0: Když nevěříš, strč hlavu do písku jako pštros. Ale to ti povídám. Zůstaneš tu na ocet, ty zmrzlinový rytíři. Nikdo si tě už nikdy nekoupí.
1: Opravdu nikdo?
0: Nikdo.
1: A nikdy?
0: Nikdy. Protože od téhle chvíle se u nás prodává čínské zboží. To si pamatuj. Po tobě nikdo ani nevzdechne.
1: Tak já se přece jenom radši stanu tím čínským Nanukem.
0: Konečně moudrá řeč. Nanuk Špejlička, neboli čínsky Nanu Špej. Co ty na to?
1: Jméno se mi docela líbí. Rytíř Nanu Špej ze všech zmrzlinových rytířů je nej.
0: A já... Já bych se mohla jmenovat... Bajo Žvej?
1: To je ono. Bajo Žvej a Nanu Špej, vaší puse bude hej. Kdo nás koupí, neprohloupí.
0: Konec, konec básnění, rytíři. Jdeme se schovat.

0: maso po sečuánsku, dvakrát čínská polévka, jedno bajožvej.
1: Cililink?
0: Hedviko, no tak pokladno, Hedviko, co je to s tebou?
1: Já nevím.
0: Nevíš, co se ti stalo?
1: Nevím, jak mám to bajožvej počítat.
0: Hned se podívám. Ale tady je napsáno jen bajožvej a jakýsi obrázek.
1: Já to věděla. Nedokážu to.
0: Počkej, Hedviko. Jsou tu ještě jakási mrňavá písmenka. Made in Czechoslovakia.
1: Co to znamená?
0: To kdybych věděl. Musíme se zeptat samotného pana krále.
2: To jsou mi záhady. Vždyť tohle vůbec není z Číny. Je tu jasně napsáno vyrobeno v Československu.
3: Ne, ne, pane králi, tady stojí Made in Czechoslovakia.
2: To je přece totéž, jenže anglicky.
1: Ach, moje číslíčka, teď už nerozumím ničemu. Je to čínské zboží, ale není z Číny. Vyrobili ho u nás v Československu, jenže nápis je anglicky. Nakonec se ještě ukáže, že jde o turecký bujon.
2: Už to mám. Podívejte, vždyť tahle kostička není žádný bujon, ale docela obyčejná česká žvíkačka bajo.
1: Ba ne.
3: Bajo.
1: Opravdu?
2: Tak se mi zdá, že si tahle mrňavá neposeda opět zařádila. Ale, co to nevidím? I Nanuk Špejlička je tady.
4: Nejsem Nanuk Špejlička, ale čínský rytíř Nanu Špej.
3: Cože jsi?
4: Co jsem, to jsem. Viď, bajo.
5: Jsi úplně obyčejná zmrzlina.
3: Ale ty jsi říkala...
5: Fáry, fáry, když já nemohu být bajožvej, tak proč ty bys měl být něco zvláštního?
3: No, ale ty si víš...
2: Tak dost. Přece se mi tu nebudete hádat.
3: Ale...
2: Bajo? Ty se usaď na pokladnu, abychom tě měli s Hedvikou na očích. A ty na nuku přestaň natahovat. Správný rytíř nikdy nebrečí, to si pamatuj. Alou mezi zmrzliny.
1: Takže už zase můžu začít počítat.
2: Dej se do toho, Hedviko. A ty, vrchní košíku Pepíku, dohlédni na všechny své kamarády. Pořádek musí být. No.

0: Já ti dám cililink. Ty jedna protivná plechová bachratá pokladno. Teď už ze mě mohla být ta nejlepší praskací bublina pod sluncem. A zatím trůním tady. A za to můžeš ty.
1: Co zase bručíš, Bajo?
0: Hleď si svého, rytíři Špejličko.
1: Dobrá, už na tebe nepromluvím, si zrádkyně, Bajo. Když jsi mě potřebovala, byl jsem ti dobrý. A teď? Že tě propíchnu.
0: Stejně bys mi neublížil. Vždyť ta tvoje špejle je ze dřeva. A brnění z čokolády.
1: Mlčím. Se zrádci se nebavím.
0: Klidně si mlč. Právě jsem vymyslela něco úžasného. Ale ty bys mi jen překážel.

0: Žvíkačka Bájo se nenápadně, jak to jen žvíkačky dovedou, začala natahovat a vytahovat. Sunula se pořád níž, ještě níž a pak šup. Skočila přímo do pokladny právě v okamžiku, kdy Hedvika způsobně poděkovala a řekla: další prosím. Jenomže žádné další se nekonalo.
1: Pomoc, pomoc, já jsem se rozbila.
2: Už jsem u tebe, Hedviko.
1: Vrchní košíku, Pepíku, pomoz mi.
2: Já bych rád, ale jak?
1: Nevím, něco mě tlačí, bolí, pícha, au.
2: Nic nevidím.
1: Číslice mě neposlouchají, skáčou a hopsají, jak se jim zlíbí.
3: To právě potřebuju.
4: Hedviko, ty jsi břichomluvec.
1: Já jsem přece pokladna. Rozbitá pokladna.
4: Ano, ale co se ti to ozývá zevnitř?
1: Samé skřípání a vrzání. Pepíčku, vždyť já jsem dočista polámaná. Nespočítám ani, kolik jsou dvě a dvě.
4: Neboj se, Hedviko, náš pan král si s tvou nemocí určitě poradí.
0: Ale marná sláva. Ani vedoucí pan král si nevěděl rady. Číslice chvíli běhaly tam a zase naspátek, jako by na počítání neměli náladu. Pak zůstali stát. Všechny se najednou tlačili u okének a zvědavě vykukovali ven. Tam bylo hotové dopuštění. Košíky troubily a předjížděly se, lidé se tlačili a hrozili na rozbitou pokladnu. A tak panu vedoucímu královi nezbylo nic jiného, než popadnout tušku, papír a zastoupit nešťastnou pokladnu Hedviku.

0: se uklidním.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se střece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

Na staré krabici od čaje vidím japonskou paní, která

na té krabici od čaje vidím maličkou paní, která

Doufám, že není ta písnička bez konce. Rád bych se dostal až k nejmenší Japonce. A na té krabičce od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je, lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi. Ahoj, Ušoune. Tebe kousil do zadku brouk svižník.
0: No, já běhám, jsem přeci sportovec. A kdo je to svižník a proč by mě měl kousat do zadku?
1: Svižník, to je takový rychlý brouk, který tě určitě do zadku kousat nechce. Jen jsem si s tebe dělala legraci, protože si najednou děsně zrychlil.
0: Děkuju. To já kvůli holkám a klukům chtěl bych být taky takový sportovec, jako jsou naši kamarádi.
1: No a že zrovna dneska?
0: No, totiž já včera potkal několik kamarádů venku na hřišti a mrkal jsem, jak rádi skáčou a jak rychle běhají.
1: A plavou taky?
0: No to určitě taky, jenom ne na hřišti. Proč se ptáš?
1: No protože jestli rádi skáčou, běhají a plavou, tak jim zaspívám písničku, která se jmenuje Skoky, běhy, plavání.
0: Jo, tak to jo, tak

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát sportovní, takže se Jani připrav. Začínáme s během.
0: Dobře.
2: Ušounovo cvičení.
1: A kam poběžíme?
0: Nikam. Poběžíme okolo školky a ten, kdo má kolem sebe málo místa, poběží na místě.
1: Jo, aha, no tak dobře.
0: Tak, běžíme a děláme malé krůčky a nezvedáme nohy moc vysoko, abyste se nekopli do brady. Hodně malých krůčků.
1: Ale tak běžíme rychleji a zvedáme kolínka nahoru. Tak, pořádně, pořádně. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: A zase běžíme pomalu.
1: A děláme malé kroky.
0: A zase rychleji. A kolínka nahoru. A
1: běžíme, běžíme. Hurá, hurá, zvládli jsme to. Gratuluju všem běžcům, kteří dorazili do cíle.
0: Já jsem se zadýchala. Tak já se vydýchám. A místo medailí mám holky a kluci. Posíláme pohádku.
2: Ušounova pohádka.
3: Popletená pohádka?
4: Čtyřma cepama mlátili žito a aby se na mlatu nepotloukli, brebentili do rytmu říkánku vůl na patře, schoď obratře. A k pumpě provodu šel se sudem Honza a obáči latinsky, sud kulatý tentorie. Ale kam pak na vodníka s rybářskou latinou? V mlýnském náhodu chytil zlatou rybu.
5: Dědo.
4: A tři přání budou? Kde pak? Já už žádný přání nemám, řekl dědeček. Tři zlaté vlasy se mu třpitily mezi šedinami. Kde se vzal? Tu se vzal. Seděl u cesty.
5: Dědo.
4: Jenom vždy bez buchty, co máš u zlíčku, kdybys mi dal. A král druhou půlku buchty nadrobil mravencům, ti švitořili, děkujeme ti a až nás budeš potřebovat, pomůžeme ti.
5: Dědo.
4: A on jim rozuměl zvířecí řeč, protože při pečení tajně ochutnal hada a husu a kosu a krávu a žebříňák i s koňma sněd a hrneček vaček vařil

0: Kamarádi, právě skončila naše dnešní pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: My s Janou dneska sportujeme.
0: Tak Ušoune, plavky máme, ty si vezmi rukávky, já kruh a jdeme na to.
1: No, jo, ale já plavat ještě neumím.
0: No proto jsme tady, aby ses to naučil.
1: Jenže já nevím, jestli se náhodou nebojím.
0: Nebojíš? Máš rukávky, já ti budu radit. A tamhle ze zhora nás sleduje pan plavčík. A ten, kdyby bylo potřeba, skočí z té své vysoké židle a pomůže ti.
1: No nevím, nevím, ale dobře. Já vám tedy důvěřuji a jdu na to.
0: Tak, a teď rukama. Aha, tak ne.
1: Jo.
0: Vypadá to, holky a kluci,
1: jo.
0: Že zatímco my plaveme rukama, strašidílka používají uši.
1: Jo. Jani, koukej, jak mi to jde.
0: Krása, tak pěkně trénuj. Já plavu kousek dál od tebe, protože tvůj plavecký styl, uši, dost cáká.
1: Jo, cáká, ale plavu.
0: Jen plav. A já ti k tomu pustím písničku, co se přesně takhle jmenuje.

0: Holky a kluci, právě skončila písnička a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Už ale nejsme v bazénu, ale jsme...
0: Počkej, Ušoune, kamarádi to sami uhádnou.
1: No jo, jasně!

0: Šounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, kde pak to jsme? A s čím tu sportujeme?
0: Kamarádi, pozor, 3, 2, 1, v tělocvičně, jo, jo, jo.
1: A sportujeme tu, s čím? 3, 2, 1,
0: s míčem. Hurá, zase jste to poznali, hurá, hurá, hurá, hurá.
1: Jste velcí šikulové.
0: Ano, a to znamená, že umíte určitě chytat balón líp než já.
1: Ušoune, nevěš hlavu, chytat se naučíš, jen si to musíš natrénovat. Vzpomeň si na plavání, vynalezl si nový plavecký styl, no a jak ti to pěkně šlo?
0: Já vím, že všechno chce čas, ale já bych chtěl umět všecko hned.
1: Vždyť by tě to ani nebavilo, neměl bys radost z toho, jak se zlepšuješ.
0: Aha, no jasně, a neměl bych žádný osobák nebo svěťák.
1: Co prosím?
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Milá Jani, my sportovci říkáme osobák osobnímu rekordu. To znamená, když se ti něco povede nejlíp v životě, třeba něco uběhneš nejrychleji v tvém zatímním životě, nebo třeba doskočíš nejdál v tom svém životě.
1: Aha, dobře, osobní rekord neboli osobák, už to chápu.
0: Jo, jo, jo, a teď pozor, svěťák, to je světový rekord. Ten máš, když se ti povede zvládnout něco líp než všem ostatním na celém celičkém světě.
1: A to je světový rekord neboli svěťák.
0: Přesně tak, ale teď už se, Jani, moc těším na další tvou písničku a taky na sport, který přijde na řadu po ní.
1: Dobře. Zaspívám vám kopanou.
0: Jo.

0: kluci poslouchávají u Šounovu pohádkovou školku a u Šoun běží na bránu. Takové kličky by mu zavděl i sám fotbalový král. Soupeř nestíhá než valit oči a je to gol, gol, milí fanoušci školkového fotbalu. Brankářka Jana neměla žádnou šanci. U Šoun je skvělý střelec.
1: Jo, takhle, já jsem jako brankář.
0: Jo, jo.
1: Aha, tak pojď, Ušoune, zkusíme to ještě jednou, já jsem se nesoustředila.
0: Jo, jo, jo, jen se milá brankářko, nevymlouvej, ale ano, dám ti ještě šanci, když chceš. Holky a kluci, nebojte se fandit. Ušoun, Rošoun, Ušoun, Rošoun.
1: A nebo Jana, Jana, Jana.
0: Tak pozor, střelec první dnešní branky, Ušoun, Rošoun, se blíží. Gól! Je to tady. Ušoun potvrdil, že je absolutní fotbalová jednička.
1: No, jen jestli to nebyla náhoda.
0: To mohla být poprvé, ale po druhé? Tak, milá brankářko, Jano, máš poslední šanci.
2: Dobře, mám namasírované svaly. Míč sleduju očima a jsem připravená po něm skočit.
0: Ale Ušoun, Rošoun se blíží jako střela. Pozor, pozor, nohy se mu pletou. Prásk.
3: Je Ušoune.
0: Gol.
1: Ne, ne, to neplatí.
0: Gol, gol,
1: vždyť jsi na mě skočil i s tím míčem.
0: Ale to nevadí, to platí. Když je míč v síti, klidně to může být i nejlepší fotbalový hráč.
1: Dobře, dobře. Tak to vypadá, holky a kluci, že Ušoun si už vybral nejoblíbenější sport. A jaký se nejvíc líbí vám? Do kterého byste se rádi pustili?
0: Víte co? Namalujte nám to.
1: Namalujte nám sport, který se vám líbí.
0: Nebo sami sebe, jak sportujete.
1: Nebo třeba i sportovní náčiní, jako je třeba míč, nebo činka, nebo lyže.
0: Nebo brusle, nebo tenisová raketa a tak dále a tak dále.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio, však oni už budou vědět.
0: Přesně tak a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte jako my s Ušounem.
0: Tak ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun, Rošoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr písničku o velmi zdravém hýbání, o chůzi. Písničku Pěškobus vám zaspívá Paprsek.

0: bych prosil, já přece nejsem žádný váš kamarád, že ano?
1: Radio Junior.
2: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
3: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
2: Dobře.

0: kým to fotíš?
1: My pojďme.
2: Pardon?
1: My pojďme.
0: Co to bylo?
1: My pojďme.
0: Co děláš?
1: My pojďme.
2: Je.
1: My pojďme.
0: Filipe.
1: My pojďme.

0: たちんこ。
1: Poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vydrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Bongohorský se vrací do keňské přírody. Tento druh antilopy je kriticky ohrožený. Ve volné přírodě jich zbývá méně než 100 jedinců a proto je jedna z keňských rezervací chová a vypouští zpět do volné přírody. Do roku 2050 chtějí rozšířit jejich počet na 750 divokých bongů. Tomu napomáhá také Česko, konkrétně zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která nedávno koordinovala převoz 4 samců do rezervace. Ve Dvoře Králové chovají tento druh už od roku 1974. Za tu dobu se tu narodilo 109 mláďat. V Praze přibude přes 1000 nových míst pro žáky gymnázií. Část z nich na Praze 7, kde vznikne nové gymnázium Pergamenka v historické budově z roku 1929. Kapacita gymnázia bude činit 342 žáků, kteří budou rozděleni do 12 tříd. Další místa pro gymnazisty vzniknou díky nástavbě gymnázia Opatov a Waldorfské školy. Jejich kapacita se zvýší o 900 žáků. Dneska je převážně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.

0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Zajímá tě, co je in?
3: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
2: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
3: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
2: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
3: Co myslíte? Daj to?
2: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
3: A budeš vědět, co je trendy.
2: Yes.
4: Ani vidu, ani slechu, ač už jsme na doslech. Našlapujeme mechem mechu. Zadržujeme dál.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já jsem...

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: jim slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Teo, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Dobré zprávy.
1: Bongohorský se vrací do keňské přírody. Tento druh antilopy je kriticky ohrožený. Ve volné přírodě jich zbývá méně než 100 jedinců a proto je jedna z keňských rezervací chová a vypouští zpět do volné přírody. Do roku 2050 chtějí rozšířit jejich počet na 750 divokých bongů. Tomu napomáhá také Česko, konkrétně zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která nedávno koordinovala převoz 4 samců do rezervace. Ve Dvoře Králové chovají tento druh už od roku 1974. Za tu dobu se tu narodilo 109 mláďat. V Praze přibude přes 1000 nových míst pro žáky gymnázií. Část z nich na Praze 7, kde vznikne nové gymnázium Pergamenka v historické budově z roku 1929. Kapacita gymnázia bude činit 342 žáků, kteří budou rozděleni do 12 tříd. Další místa pro gymnazisty vzniknou díky nástavbě gymnázia Opatov a Valdorfské školy. Jejich kapacita se zvýší o 900 žáků. Dneska je převážně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů.

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Říká se, že v každém květu heřmánku sídlí heřmánková víla, která si plete z heřmánkové vůně jemňoučký léčivý závojíček. Jedna z těch vílých krásek zatoužila trochu se proletět po světě. Jenže cestu zpátky domů už nenašla. Najde víla svůj ztracený heřmánkový kvítek? To se dozvíme právě teď z pohádky o heřmánkové víle, kterou napsala Marie Kubátová. Režie Karel Weinlich. Účinkují Gabriela Vránová, Ivana Vondrovicová, Věra Kubánková a další.

Jsem pohádkářka. Prošla jsem království zlatá, stříbrná, měděná i slaměná. To království, o kterém vám budu dnes vyprávět, je království zelené. Nasedněte se mnou do lískového oříšku. Čtyř spřeží lučních koníků nás doveze až tam. Zazvoníme modrým zvonkem na bránu a když zaplatíme pampeliškovým dukátem, vpustí nás dál a povedou po mateří douškovém koberci, usadí na podušku z šalvěje a máty a připijí nám na zdraví z meduňkových kalíšků.

0: Tohle se stalo tenkrát, když kvetla louka a včelky létaly z květu na květ včelím miminkům pro medovou limonádu a pro pilovou kaši. Tenkrát prosila malá heřmánková víla jednu včelí sestřičku.
1: Sestřičku, prosím, zves mě kousek. Ty si pěkně lítáš, hned si v kopřivovicích a hned ve zvonkovicích. A já musím pořád jen sedět v heřmánkové postýlce a nic neuvidím.
2: Kde pak? Co pak tě tohle napadlo? Ty musíš hlídat svoji kytičku a pěkně prodávat pilovou mouku a medovou limonádu.
1: Když mě se nechce. Pořád na sebe s kopretinovou vílou jenom máváme a nikdy si nemůžeme ani popovídat.
2: Kopretinová víla taky pěkně prodává. Navaž mi honem špetku pilové mouky.
1: Co pak kopretinovka, ta se má. Bydlí si ve své kopretině jako na rozhledně, ale můj heřmánek je malinká kytička a pranic neuvidím. Já vím co. Poprosím rosnou paní.
0: A tak, když slunce odcházelo spát za hory a loukou kráčela rosná paní a rozdělovala ze svého džbánku květinám pokrůpěji, prosila malá heřmánková víla znovu.
1: Rosná paní, vezměte mě sebou. Chytím se vašeho mlžného závoje a svezu se od kytičky ke kytičce.
3: Ale, ty musíš přece...
1: Já vím, sedět v heřmánku a prodávat pilovou mouku a medovou limonádu. A když se moje kytička večer zavře, mám být v heřmánkové postýlce a plést závoj z heřmánkové vůně.
3: No vidíš... Kdyby slétala kdo ví kde, nachytala by se ti na klubíčko heřmánkové vůně cizí vlákna. A kdo ví, jak by potom tvůj heřmánek voněl?
1: Když já bych tak ráda létala.
3: Až tvůj heřmánek odkvete a na louce dozrají semínka, poletíš na semínkovém paraplíčku.
1: A kdy to bude?
3: Až upleteš svůj závoj.
1: A co když zatím člověk můj heřmánek utrhne?
3: Až ho utrhne, přiložíš mu závoj na bolístku.
1: A potom už budu smět létat?
3: Kdo splní svůj úkol, poletí s vodními parami do obláčku.
1: A co by bylo dřív? Vozit se na semínkovém paraplíčku nebo to druhé létání?
3: Víš co, ukaž mi radši svoje pletení. Jak pak si se svým závojem daleko neposedo?
1: Když... Ono mi upadlo klubíčko.
3: Na závoji ti utíká oko a pletení máš celé ušmudlané. Tuhle díra, tamhle díra. Dírou popuštěném očku uteče vůně. A jakou pak léčivou moc bude mít takový závoj? Jen pěkně seď a pleť. A k večeři si vezmi kapičku rosy.
1: Je, zase rosa.
3: A co pak bys chtěla lepšího? Rosa je kouzelný nápoj. V každé jeho krůpěji je zakleta cesta vod. Kdo se napije na dobrou noc z mého džbánku, tomu bude voda vyprávět o své pouti. Vyberu ti krásnou třpitivou krůpěj. Bude ti vyprávět.
1: Já vím. O tom, jak bývala potokem, jak se vznesla z jeho tůňky k sluníčku a letěla s oblaky nad lukami... A co všechno viděla kvést, než klesla unavena do rosného džbánku. Jenomže já jsem ještě neviděla ani potok.
3: Přeju ti sen o potoce a hlavně nezapomeň na noc zavřít svou kytičku.
1: Přeju vám měkký červánek, rosná paní. Hej! Kopretinovko, taky už budeš zavírat svoji kytičku?
4: My tady nahoře už svinujeme okvětní lístky. A co vy tam dole?
1: Náhodou My jsme zrovna dostali tu nejzářivější krůpěj od rosné paní a bude se nám zdát o potoce.
4: Vy taky víte, co je to potok, vy v Heřmánkovicích. Máte své Heřmánkovice na suchém kopičku a jakže vy jste potok neviděli?
1: Náhodou víme, co je to potok. Potok je udělaný ze samých rosných kuliček a hrne se, jako když rosná paní přebrhne čbánek. A na březích rostou kytičky a v nich zůstávají víly jako já.
4: A nevíš ani, jak se jmenujou?
1: Jmenujou se potočenky. A já se s nimi budu kamarádi.
4: Potočenky se náhodou žádné víly nejmenujou. A ty se vytahuješ, protože tvůj heřmánek je maličký a chceš být větší.
1: Když rostou na březích, tak jsou to břehulky. U tůní tůňovky a nad peřejemi peřejky. A pro medovou limonáru si k ním chodí sama modrá váška.
4: Modrá váška je veliké letadlo. A kdyby zabloudila k nám na louku, nepřistane u vás v Heřmánku, ale u nás na Kopretině. V Heřmánkovicích tam přistane leda bělásek.
1: Jú. Vidíš? Babočka, admirál. Admirálské letadlo, největší na louce a přistálo na kameni pod Heřmánkovým hájem. Já věděla, že se přece jednou svezu a poletím.

0: Já tam nejedu. Mohli by mne zapřáhnout do krabičky. Račte si zase vystoupit.
1: Co budu dělat? Hrozná paní.
2: I vždyť jsem věděla, že něco provedeš, neposedo.
1: Ach, maminko, hrozná paní, já nemám svoji postýlku.
2: Vím, vím, uletěla si i se svým závojem. A člověk utrhl heřmánek bez léčivé moci.
1: Ale kde budu spát?
2: Víla patří ke své květině. Nic na plat. Půjdeš na vandr za postýlkou.
1: O, hrozná paní, všude okolo je prales trav a já se bojím.
2: Znáš zákon louky. Já ti teď, dceruško, pomoci nemohu. Minula moje hodina večerní rosy, vychází měsíc. Malinká vílo ze slunečního království, zahal se aspoň závojem, abys mi nenastydla.
1: Závoj je krátký, nedopletený a díra mi táhne chlad. Ach, mně je

0: taková pěkná slečinka a pláče.
1: Pojďte s námi na bál při měsíčku, slečinko z Heřmánku.
2: Jdeme tam hrát?
3: Nemůžu na bál, paní Cvrčci. Musím na vandr za postýlkou.
2: Na vandr?
0: A za noci?
1: Do tmy tmoucí?
0: Poproste světlušky, ať vám posvítí na cestu.
4: Nemůžeme, slečince, posvítit, svítíme jen na lučních bálech při měsíci.
5: Tam, kam odnesl člověk Heřmánkovou postýlku, tam my nesvítíme.
6: Ať řekne Heřmánková slečinka o pomoc těm, kdo chodí na bály okolo lampy.
5: Ach, kdo mi pomůže? Kdo pak mi pomůže za postýlkou do království lampy?
7: Já vás tam dovezu, děvenko.
5: Noční můra.
7: Viděla jsem mnoho bálů v království lampy. Nejvíc se svítí za noci tam, kde někdo stůně. Zavezu vás do domu, kde svítí lampa celou noc a který nejvíc v celém království lampy voní po Heřmánku.

0: Kdo pak to zvoní? Kdo pak dnes v noci potřebuje lék?
1: To jsem já, lékárnický skřítko.
0: A, paní Můra, račte dál, na bál okolo lampy.
1: Dnes nejdu na bál, vezu vílu z hermánku, hledá svou postýlku. Jestli jste už její hermánek neuvařili do nějakého užívání.
0: I podívejme, tak já mám kvůli slečince převážit hermánek z celé lékárny, kytičku po kytičce a hledat, který je Leonky a kde asi schází víla. Vy máte přece, slečinko, sedět u nemocné holčičky, které předepsal doktor Heřmánek, a máte jí přikládat na bolístku hojivý závoj z heřmánkové vůně.
2: Já jí ten závoj desu.
0: Takhle nastydla a celá urousaná. Vždyť by od vás nemocná holčička dostala ještě kašel a rýmu. Namícháme vám napřed užívání.
2: Já se bojím.
0: Do čeho pak byste se bála? Vždyť u nás v lékárně je to málem tak voňavé jako u vás na louce. A s každou léčivou bylinou sem přišla i její víla. Prášek proti kašli opatruje maková panenka.
2: Už vím, makový prášek se rozpustí v trošce rostých kapek,
0: no,
2: a užívání proti kašli je hotovo.
0: No, vlastně ne. Léčivé kouzlo je sice účinné, ale je hořké a pranic by vám nechutnalo. Proto je musíme osladit a jak se patří ovonět. Osladíme je mateří douškovou šťávou, a mateři douškové víly vám ovinou okolo krku svůj mateři douškový závoj.
3: Zelino, bylino, z mateři doušky peřino,
4: přineste nemocné lehký sen a vyžeň nemoc z těla ven.

0: Sněděné, do hory kamené, leď a nevracej se.
1: Dokud tam nechytí sluníčka a nedohoníš vítr.
2: Budete stonat tiše, jak myška, a já zatím najdu váš hermánek.
1: A jak ho najdete?
2: No, u nás se najde všecko, protože je tu pořádek. Najdeme váš hermánek po receptu. Tady, hele, už to mám. Jo, Mařenka Randýsková, stáří 5 let. Má nemoc ulítavku, protože se ulítala. To je naše stálá zákaznice. V zimě měla zase škrabavku v krku, protože lízala rampouch. Vidíte, slečinko, vidíte? A my jsme kvůli vašemu lajdání po světě dali nemocné Mařence váš hermánek bez léčivé moci. Scházel v něm váš voňavý závoj.
1: Co budeme dělat?
2: No, jste dost uzdravená, tak šupajdy za hermánkem. Paní Můro, buďte tak laskavá a doveste hermánkovou vílu a její závoj k nemocné Mařence.

0: Pěkně vítám do našeho velikého květináče. To je víla z louky, nemýlím-li se. Těší mě, já jsem kaktus.
1: Přeji vám jasné sluníčko od rosy do rosy, strýčku. Bydlí tu, prosím, Mařenka Randýsková?
0: Jistě, že to je má malá rosná paní. Ona mne totiž zalévá. Ale dneska mám žízeň, protože Mařenka vstůně.
1: Nesu jí závoj.
0: Ach, to honem pospěšte s léčivým závojem, ať je brzičko uzdravená. Kde pak ho máte?
1: Radši, sestričku, kaktusy moc nekoukejte. On se mi můj závoj cestou drobátko ušmudlal, víte.
0: A taky koukám, se vám drobátko rozpáral. Tuhle vidím dírku.
1: To už tam byla dřív, jak mi uteklo na pletení oko.
0: Chudák má malá rosná paní, kdo ví, jestli jí tenhle nedbale udělaný závoj pomůže. Ale že je to pro Mařenku, něco vám poradím. Vyšplhejte se po slunečním paprsku nahoru do pavoučího kouta a poproste tam o záplaty.

0: Hrom do smetáku, matko, pojď se podívat, jaká divná muška se nám zapletla do sítě. Má zlatou čepičku a bílou sukničku a nějaké velmi a velice zcuchané zbytky křídel.
1: To nejsou křídla, milí pavouci. Já jsem Heřmánková víla a tohle je můj léčivý závoj.
0: Tak nepořádné pletení jsem dávno neviděl. Vždyť ten váš závoj, slečinko, vypadá jako pavučina, když do ní hospodyně zarejduje smetákem.
1: Je to závoj pro nemocnou holčičku a díra mi utíká léčivé kouzlo pryč. Prosím vás, pavoučci, o záplaty na ty díry.
0: Což o to, ale naše záplaty jsou šedivé a váš závoj má být celý zlatý po Heřmánku. Inu, co dělat? Lepší šedivá záplata než díra. Hladce a obrace na muši nohu. Nitka sem, nitka tam, od rohu k rohu. No, slečinko z Heřmánku, a je hotovo. Můžete hned začít s léčením. Naše záplaty se hned tak neodpovědí.

0: Zelino, bylino, heřmánková peřino, přines mařence lehký sen a vyžeň nemoc z těla ven. Ach, stříčku kaktusy, říkám to říkání správně. Hladím mařenku závojem, utírám jí čelo, ale zdá se mi, že to moc nepomáhá.
1: Třeba jí škrábou šedivé záplaty, ale už je jí přece drobek líp. Podívejte, vzala si tušku a papír, bude psát.
0: To je nějaké divné psaní, strýčku.
1: O, to napsala mne, jenže se neříká napsala, ale nakreslila.
0: To, že jste vy? A co je to všecko ostatní?
1: Asi jiné kytky.
0: Kytky?
1: Říkám vám, že už Mařenka nebyla dlouho na louce. A protože se lidé živí koláči, tak se její obrázky kytek podobají koláčům.
0: O, já už rozumím, proč moje nemocná holčička stůně. Je smutná, stýská se jí po kytičkách. Tady můj záplatovaný závoj asi nepomůže. Poletím se zeptat skřítka z lékárny, mají-li tam lék proti smutku.

0: A slečinka z Hermánku. Nekašle, nesmrká, nekulá. Co pak zase asi chce?
1: Přeju vám, pane lékárnický, skřítku vonavý, Hermánek, Meduňku, mateří Doušku i mátu.
0: A ať slouží ke zdraví všem, kdo stůňou. Ale proč pak se zase z Bůh darma touláme?
1: My se netouláme z Bůh darma. Víte, on měl můj závoj šedivé záplaty a pomohl holčičce jenom pramálonko. Je pořád smutná.
0: Aha.
1: Nemáte, prosím, v lékárně ještě nějaký lék proti smutku?
0: Milá Hermánková slečno, smutek už není naše věc. To je záležitost mezi lidmi.
1: Mně se ale taky stýskalo, když jsem byla v Hermánku sama. Já vím, co takové stýskání je.
0: No asi jste se nakazila od lidí, protože váš Hermánek roste blízko lidských cest. Pro nemocné na louce a v háji netřeba pilulek proti smutku.
1: Opravdu proti stýskání nic nemáte?
0: Máme jen užívání proti kašli a na rýmu a na revma a proti horečce. Tablety, aby si holčička nestýskala, nejsou v žádné učené knize světa. Ledaže?
1: Je, prosím, povězte.
0: Řekněte, rostné paní, že jste svůj závoj řádně odevzdala. A můžete se jít vozit na semínkovém paraplíčku.
1: Jak pak bych se mohla jít vozit na semínkovém paraplíčku, když vím, že je ta holčička smutná a že jsem to já svým závojem zavinila. Byl udělaný halabala. Vážený skřítku, moc vás prosím za tu nemocnou Mařenku. Kdybyste viděl, jaké maluje koláče místo kytiček, uvěřil byste, že už dávno nebyla na louce. Chtěla bych ji vysvobodit, aby už nebyla smutná.
0: Má milá, my tady v lékárně připravujeme léky. Vysvobozování a zaklínání je mimo zákony našeho světa.
1: Kam se mám tedy obrátit o radu?
0: Snad k zemní bábě. Ta chová pod zemí silové driáky a všelijaké hárum, fárum a arkánum. Jimiž napájí semínka rostlin, aby mohla vzklíčit a vystrčit hlavičky na hořejší svět. Slyšel jsem, že má v lahvičce i trochu člověčiny. A té prý přidává po kapkách do pití kořínkům léčivých bylin. A mohla by o tajemných lidských nemocech, jako jsou smutek, něco vědět?
1: A kde najdu zemní bábu?
0: Rozmyslete se dobře, slečinko z Hermánku. Nepůjdete po vůni, kudy se chodí za léčivými bylinami. Půjdete kopřivovým hájem. Kopřivové vojsko má napřaženy bodáky a lopuch připravil ke střelbě ježaté koule. Zemní bába si chrání své vzácné zboží.
1: Budu volat, že jdu pro lék smutné holčičce.

0: devět sil romového kořene stejnou míru, hadího kořene polovici, černého feniklu rovnou lžíci, jalovce voného přidej plody a sedm kventlíků živé vody přilej a nech přejít var, ať máš tinkturu bez oár.
1: Zemní babičko, přeju vám dobrou živou vodu.
0: A kterou hadí dírou si sem propadla? Či po kterém kořínku si sjela do mé podzemní kuchyně, hadová panenko?
1: Nejsem hadová panenka. Sloužím za vílu v heřmánku na hořejším světě.
0: Pěkně sloužíš v heřmánku, když se mi právě málem spadla do kotle s bezoárem.
1: Sklouzla jsem dolů větrákem myšího města.
0: A štěstí, že jsi nespadla do vroucího kotle, ale do měkké hromady cibulkových kabátků. Chystám se oblékat liliové cibulky. Každou do devatera kabátků, než je vyšlu na hoření svět. Neseš mi snad ze slunečního království vzkázání, že už nadešel liliový čas?
1: Přišla jsem pro lék, jaký nemají v lékárně na hořejším světě. Zemní babičko, vaříte nápoj síly semínkům, aby vyrostla v bylinu. Znáte namíchat léčivému bílý hojivou moc. Nemáte ve své paměti recept na lék proti smutku?
0: No všecko se najde lék, slečinko z heřmánku. I tebe vykoupu v hojivém balzámu, protože vidím, že se ti na hořejším světě moc nedařilo.
1: Já nechci vykoupat, ale mohla byste mi dát ten hojivý balzám sebou?
0: A pro koho to?
1: Pro Mařenku Randískovou.
0: Pro lidskou osobu?
1: Je smutná. Můj léčivý závoj jí, víte, moc nepomohl.
0: Milá vílo, mám v letokruzích své prastaré hlavy uloženy recepty na všechny neduhy. Mám tam i recept na pilulky proti smutku. Stála jsem u tvé heřmánkové kolébky za kmotřičku a ráda ti pomohu, jenomže lidem nebude ten můj recept pranic platný.
1: A proč?
0: Protože ty pilulky musí spolu dělat dva. Ten, kdo léčí, a ten, kdo stůně. Jinak marná věc, pilulky nepomůžou proti smutku. I kdyby v nich byl tymián a badián a sedmero koření z devateré země.
1: Já už ty pilulky s Mařenkou vykutálím.
0: Ach, to nepůjde, miloučká panenko, protože pilulky proti smutku může vykoulet jenom lidská ruka.
1: Zemní babičko, dobrá kmotřičko, když máte ve své prastaré moudré hlavě tolik receptů, mohla byste mi podle nich přikouzlit i lidské ruce?
0: A víš, má milá, co si to přeješ? Zatím si ve slunečním království živa sluníčkem a rosou. Kdybych potřela tvé ruce člověčinou, museli by si takové ruce vypěstovat živobytí od semene na obilném poli.
1: Chtěla bych vyléčit Mařenku ze smutku. Přičarujte mi lidské ruce.
0: Musela bys k ním vzít i lidské nohy. Víla si létá na motýlím letadle, ale člověk klade své chodidlo z kamene na kámen.
1: Dejte mi tedy lidské ruce i nohy.
0: Musela bys vzít i lidské tělo. A pak už tě semínkové paraplíčko neuveze.
1: Neuměla bych létat na semínkovém paraplíčku, kdybych se dívala dolů na smutné lidi.
0: Byla jsem ti kmotrou, ale ani pro tebe nebude moje kouzlo zadarmo. Za tři krůpěje člověčiny pro své ruce zdáváš se privileje slunečního království být živa ze slunce a rosy.
1: Vzdávám.
0: Za tři krůpěje člověčiny pro své nohy zdáváš se práva plout větrem na semínkovém paraplíčku A přijímáš úděl chodit po zemi?
1: Přijímám.
0: A za 3 krůpě je člověčiny pro tělo? Přijímáš úděl bolesti?
1: Přijímám.
0: Protože jenom ruka, která přijala úděl bolesti, může připravit pro lidi pilulky proti smutku. Přeju ti, má milá, vytrvalost mechu, který se uchytí na skále, trpělivost čekanky v prachu cest a hojivou sílu heřmánkové vůně. Provázej tě na hořejším světě, šalvěj sítro celem.

0: to si vykvetete?
1: Vykvetl jsem, abych měl květ jako trumpetu a mohl na vás, veliká slečinko, zavolat svým nejsilnějším hlasem. Mařenka tady není.
0: A kde je?
1: Pořád stonala a byla smutná a taky odvezli mezi jiné stonavé děti.
0: Jak tam k ní dojdu?
1: No nohama. Nemáte kořínky, máte nohy.
0: Ach, nohy, mé lidské nohy, udělejte krok a skok. A
1: nejste luční kobylka, abyste skákala, jste slečna. A vaše nohy musí šlapat z kamene na kámen. Chudáci lidi mají nohy jenom dvě. A pořádný brouk jich má 6 a pavouk 8.
0: Ne, nedojdu. Nohy mne bolí, je mi zima. Ach, pomoz, maminko, rosná paní.
2: Chceš ke mně zpátky na louku? Tvé sestřičky se už dávno vozí na semínkovém paraplíčku.
0: Nemůžu. Musím.
2: Svůj závoj si přece odevzdala.
0: Jenomže nemocné Mařence nepomohl. Měl šedivé záplaty a ona zůstala smutná. Nesu jí?
2: Vždyť já vím.
0: Potřebovala jsem na to mít lidské ruce.
2: Ale zůstala si moje dceruška a cítím, jak tě tvé ruce zebou, jak tě tvé lidské nohy bolí. A vidím, jakou máš sukničku potrhanou. Pěkně se umí v rosném čbánku. A tuhle jsem ti přinesla pár metrů modrého s nebe na nové šaty a kousek bílého obláčku na čepeček. Víc už udělat nemohu, patříš k lidem. Ale aspoň, že vím, že jsi teď pěkně oblečená.
0: Děkuju, maminko. Rosná paní. A přeju vám měkký červánek.
2: I tobě, děvenko. Ale počkej. Víš, co bych ti ještě mohla dát? Naleju ti z rosného džbánku pár rosných kapek pro smutné lidské děti. Až jim budeš v tom domě, kde stůňou, až jim tam budeš přát na noc měkký červánek, dej jim užívat na lžičku rosných kapek. Nabrala jsem je dnes do džbánku u stříbrné peřeje. Když svítí slunce, je voda u stříbrné peřeje veselá, až je červená. A pro děti je nejlepší veselá voda. Bude jim vyprávět, jak byla potokem a jak si u toho potoka i oni hráli. A jak si s nimi hráli všecky žabky a všecky rybičky. A jak tam přilétala modrá váška. Víš? A dělej to, dceruško, pořádně. Dělej to pořádně.
0: Vím, maminko.

od té doby se o všechny děti v nemocnici stará sestřička. Má šaty z modrého nebeského plátna, čepeček z bílého obláčku a ruce jí voní po heřmánku. Nosí dětem pilulky proti smutku a dává jim užívat rosných kapek od stříbrné peřeje, kde je voda veselá, až je červená. Takový lék přináší pak sny o potoce u vás doma a je proti všemu stýskání.

0: a oj, kluci, vítejte v Méteri, v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušoune. Tebe kousl do zadku brouk svižník.
0: No, já běhám, jsem přece sportovec. A kdo je to svižník a proč by mě měl kousat do zadku?
1: Svižník, to je takový rychlý brouk, který tě určitě do zadku kousat nechce. Jen jsem si z tebe dělala legraci, protože si najednou děsně zrychlil.
0: Děkuju. To já kvůli holkám a klukům chtěl bych být taky takový sportovec, jako jsou naši kamarádi.
1: No a že zrovna dneska?
0: No, totiž já včera potkal několik kamarádů venku na hřišti a mrkal jsem, jak rádi skáčou a jak rychle běhají.
1: A plavou taky?
0: No to určitě taky, jenom ne na hřišti. Proč se ptáš?
1: No protože jestli rádi skáčou, běhají a plavou, tak jim zaspívám písničku, která se jmenuje Skoky, běhy, plavání.
0: Jo, tak to jo, tak.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát sportovní, takže se Jani připrav, začínáme s během.
0: Dobře.
2: Ušounovo cvičení.
1: A kam poběžíme?
0: Nikam, poběžíme okolo školky a ten, kdo má kolem sebe málo místa, poběží na místě.
1: Jo, aha, no tak dobře.
0: Tak, běžíme a děláme malé krůčky a nezvedáme nohy moc vysoko, abyste se nekopli do brady. Hodně malých krůčků.
1: Ale tak běžíme rychleji a zvedáme kolínka nahoru. Tak, pořádně, pořádně. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: A zase běžíme pomalu.
1: A děláme malé kroky.
0: A zase rychleji. A kolínka nahoru.
1: A běžíme, běžíme. Hurá, hurá, zvládli jsme to. Gratuluju všem běžcům, kteří dorazili do cíle.
0: Já jsem se zadýchala. Tak já se vydýchám. A místo medailí mám holky a kluci. Posíláme pohádku.
2: Ušounova pohádka.
3: Popletená pohádka?
4: Čtyřma cepama mlátili žito a aby se na mlatu nepotloukli, brebentili do rytmu říkánku vůl na patře, schoď obratře. A k pumpě provodu šel se sudem Honza a obáči latinsky, sud kulatý tentorie. Ale kam pak na vodníka s rybářskou latinou? V mlýnském náhodu chytil zlatou rybu.
5: Dědo.
4: A tři přání budou? Kde pak? Já už žádný přání nemám, řekl dědeček. Tři zlaté vlasy se mu třpitily mezi šedinami. Kde se vzal? Tu se vzal. Seděl u cesty.
5: Dědo.
4: Jenom vždy bez buchty, co máš u zlíčku, kdybys mi dal. A král druhou půlku buchty nadrobil mravencům, ti švitorili, děkujeme ti a až nás budeš potřebovat, pomůžeme ti.
5: Dědo.
4: A on jim rozuměl zvířecí řeč, protože při pečení tajně ochutnal hada a husu a kosu a krávu a žebříňák i s koňma snět a hrneček vařil a on jed a jed a že nevíte kdo.
5: Dědo.
4: Hádejte. Kdo to neuhodne, bude o hlavu kratší. A bude vlk s rozpáraným břichem plným kamení zatěkal, v košíku bábovku a víno pro babičku.
6: Dědečku.
4: A jestli si ty sedmimílový boty nezašněruješ, chytneš zajíce. Bajaja, ty zajíce pás. Bylo jich rovných 99 a žádný se mu do večera nesměl ztratit. Co to melu? Že mě ta bába do kafe mlenku místo kafe nasypala pohádky.

0: Kamarádi, právě skončila naše dnešní pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: My s Janou dneska sportujeme.
0: Tak Ušoune, plavky máme, ty si vezmi rukávky, já kruh a jdeme na to.
1: No, jo, ale já plavat ještě neumím.
0: No proto jsme tady, aby ses to naučil.
1: Jenže já nevím, jestli se náhodou nebojím.
0: Nebojíš? Máš rukávky, já ti budu radit. A tamhle ze zhora nás sleduje pan plavčík. A ten, kdyby bylo potřeba, skočí z té své vysoké židle a pomůže ti.
1: No nevím, nevím, ale dobře. Já vám tedy důvěřuji a jdu na to.
0: Tak, a teď rukama. Aha, tak ne.
1: Jo.
0: Vypadá to, holky a kluci, že zatímco my plaveme rukama, strašidýlka používají uši.
1: Jo, jo, Jani, koukej, jak mi to jde.
0: Krása, tak pěkně trénuj. Já plavu kousek dál od tebe, protože tvůj plavecký styl uši dost cáká.
1: Jo, cáká, cáká, ale plavu.
0: Jen plav. A já ti k tomu pustím písničku, co se přesně takhle jmenuje.

0: Holky a kluci, právě skončila písnička a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Už ale nejsme v bazénu, ale jsme...
0: Počkej, Ušoune, kamarádi to sami uhádnou.
1: No jo, jasně. Ušounova hádanka.
0: Tak, holky a kluci, kde pak to jsme? A s čím tu sportujeme?
1: Pozor, 3, 2, 1, v tělocvičně, jo, jo, jo.
0: A sportujeme tu, s čím? 3, 2, 1,
1: s míčem. Hurá, zase jste to poznali, hurá, hurá, hurá, hurá.
0: Jste velcí šikulové.
1: Ano, a to znamená, že umíte určitě chytat balón líp než já.
0: Ušoune, nevěš hlavu, chytat se naučíš, jen si to musíš natrénovat. Vzpomeň si na plavání, vynalezl si nový plavecký styl, no a jak ti to pěkně šlo?
1: Já vím, že všechno chce čas, ale já bych chtěl umět všecko hned.
0: Vždyť by tě to ani nebavilo, neměl bys radost z toho, jak se zlepšuješ.
1: Aha, no jasně, a neměl bych žádný osobák nebo svěťák.
0: Co prosím?
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Milá Jani, my sportovci říkáme osobák osobnímu rekordu. To znamená, když se ti něco povede nejlíp v životě. Třeba něco uběhneš nejrychleji v tvém zatímním životě, nebo třeba doskočíš nejdál v tom svém životě.
0: Aha, dobře. Osobní rekord neboli osobák. Už to chápu.
1: Jo, jo, jo. A teď pozor. Svěťák, to je světový rekord. Ten máš, když se ti povede zvládnout něco líp než všem ostatním na celém celičkém světě.
0: A to je světový rekord neboli svěťák.
1: Přesně tak, ale teď už se Jani moc těším na další tvou písničku a taky na sport, který přijde na řadu po ní.
0: Dobře. Zaspívám vám kopanou.
1: Jo.

0: kluci, posloucháte, už on novou pohádkovou školku a už on běží na bránu. Takové kličky by mu zaviděl i sám fotbalový král. Soupeř nestíhá než valit oči a je to gol, gol, milí fanoušci školkového fotbalu. Brankářka Jana neměla žádnou šanci. Už on je skvělý střelec.
1: Jo, takhle, já jsem jako brankář.
0: Jo, jo.
1: Aha, tak pojď, Ušoune, zkusíme to ještě jednou, já jsem se nesoustředila.
0: Jo, jo, jo, jen se, milá brankářko, nevymlouvej, ale ano, dám ti ještě šanci, když chceš. Holky a kluci, nebojte se fandit. Ušoun, rošoun, ušoun, rošoun.
1: A nebo Jana, Jana, Jana.
0: Tak pozor, střelec první dnešní branky, Ušoun, rošoun, se blíží. Gól! Je to tady. Ušoun potvrdil, že je absolutní fotbalová jednička.
1: No, jen jestli to nebyla náhoda.
0: To mohla být poprvé, ale po druhé? Tak, milá brankářko, Jano, máš poslední šanci.
2: Dobře, mám namasírované svaly. Míč sleduju očima a jsem připravená po něm skočit.
0: Ale Ušoun, rošoun se blíží jako střela. Pozor, pozor, nohy se mu pletou. Prásk.
3: Je Ušouné.
0: Gól.
1: Ne, ne, to neplatí.
0: Gól, gól,
1: gól. Vždyť jsi na mě skočil i s tím míčem.
0: Ale to nevadí, to platí. Když je míč v síti, klidně to může být i nejlepší fotbalový hráč.
1: Dobře, dobře. Tak to vypadá, holky a kluci, že Ušoun si už vybral nejoblíbenější sport. A jaký se nejvíc líbí vám? Do kterého byste se rádi pustili?
0: Víte co? Namalujte nám to.
1: Namalujte nám sport, který se vám líbí.
0: Nebo sami sebe, jak sportujete.
1: Nebo třeba i sportovní náčiní, jako je třeba míč, nebo činka, nebo lyže.
0: Nebo brusle, nebo tenisová raketa a tak dále.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio, však oni už budou vědět.
0: Přesně tak a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte jako my s Ušounem.
0: Tak ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun, rošoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme na závěr písničku o velmi zdravém hýbání, o chůzi. Písničku Pěškobus vám zaspívá Paprsek.
0: Ušounova písnička k tanci.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. RadioJunior.cz.
1: Love Paráda Rádia Junior.
0: A teď si zkus tipnout, které hity mám pro tebe připravené teď. Už víš? Ještě ne? Tak já ti to řeknu. Budou to hity zamilované. Tak si je pořádně užij, ideálně i se svojí drahou polovičkou. Tak jdeme na to.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: A kterým songem začneme? Měl by to být nějaký seznamovací, protože aby vznikla láska, tak se nejdřív musí ti dva seznámit. Takže pořádně se připrav, uprav a jde se randit. A jako první zaláskovaný páreček se hlásí Pavel Calta a jeho Zrska.

0: stát u dveří, láska prostě někdy nečekaně udeří.
1: To je pravda a Pavel Calta je toho důkazem. Spoustu let byl single, ale na konci roku 2019 najednou boom bác a začal chodit nikoli se Zrskou, ale s hnědovlasou hvězdou seriálu Ulice Sabinou Rojkovou, představující roli Vicky. Jenže ani ne za půl roku boom bác a bylo po vztahu, prý byli každý jiný. Takže Pavel je za skmání. A které holky vlastně mají u něj šanci? Cituji. Já mám rád samostatní holky, který mají svoje vize a sny, musí mě něčím imponovat a pro něco žít. Pavlova kritéria dozajista splňuje další hvězda naší love parády. Indie popová zpěvačka a skladatelka Ingrid Michaelson. Tato sympatická New Yorkčanka se narodila do rodiny hudebního skladatele a sochařky. Hrát na klavír začala už ve 4 letech. Ve škole se stala členkou komediální herecké skupiny a později i režisérkou. Navíc její hudbu můžeš znát i ze slavných televizních seriálů, jako jsou Upíří deníky, Sběratelé kostí nebo třeba Chirurgové. Ale Pavliku, asi budeš mít smolíka, protože je nejen o 8 let starší než ty a žije na druhé straně Atlantiku, ale hlavně je zadaná. Ingrid Michaelson, Young and in Love.

0: New Yorkčanka Ingrid Michaelson se nám v songu Young and in Love svěřila, jak tráví čas se svou láskou. Pustí si nahlas hudbu a učí se od sebe slova svých nejoblíbenějších songů. Ideálně po celé léto. Celkem dobrý tip na prázdniny, no ne?
1: Love Paráda, Rádia Junior.
0: A s dalším tipem na randění přichází Miraj, který si pro svůj první feat neboli featuring, tedy hudební spolupráci, s nějakým jiným interpretem vybral ze všech českých zpěváků Bena Christová. A proč? Že by kluci k sobě cítili nějakou zvláštní náklonost? Tady je Mirajovo vysvětlení. Ben nás napadl na feat jako první, protože na první dobrou sedí k náladě songu. Potkali jsme se u Bena, kde mě dvakrát složil v brazilském jiu-jitsu a následně jsme šli na střechu, kde jsme během chvíle společně s Ondřejem Fiedlerem dopsali sloky. A tak si užij pohodový song, k němuž Miraj s Benem natočili ještě pohodovější videoklip. Zbalili dvě holky a vyrazili randit do hlavního města Německa, tedy kam? Víš to? No jasně, že do Berlína. Miraj a Ben Christovao, pojď ke mně blíž.
2: Miraj, Benny Christo, chicken, Fidelsky, what up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nestědla všechno jako ty.

myslím, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůz.

Tak to byl další pohodový hit Love Parády Rádia Junior. Pojď ke mně blíž. Od skupiny Miraj a Bena Kristová. A co si dáme teď? Co třeba další duet? Akorát tentokrát v něm bude zpívat megahvězda světové pop music Lady Gaga a herec a režisér Bradley Cooper. Už tušíš, o co jde? Jestli jsi fanda hudebních filmů, tak na 100%. Že jo? Řeč je samozřejmě o filmovém superhitu Zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála nesmělou holku s úžasným hlasem, do které se až po uši zamiluje slavný country zpěvák. Přizve ji k sobě na pódium. Před tisícovkami lidí se společně střihnou její vlastnoručně napsaný song Shallow. A tím odstartuje její zářná hudební kariéra i milostný vztah. Sice to neskončí úplným happy endem a je to místy docela slušná tráta, ale jako hudebnímu filmu mu určitě musíme dát palec nahoru. Lady Gaga si navíc za píseň Shallow, neboli Mělčiny, odnesla řadu ocenění, včetně Oscara za nejlepší filmovou píseň. Tak co? Dostane i tebe? Lady Gaga a Bradley Cooper, Shallow.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper nám zaspívali megahit Shallow. Z filmové love story zrodila se hvězda. V něm si Lady Gaga zahrála roli zakřiknutého, hudebně nadaného kačátka, které se proměnilo v labuť. Hvězdu světové pop music.
1: Love paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď zavři oči a zamysli se, která barva se ti vybaví, když se řekne slovo láska. Máš to? Dám na to krk, že tvůj tip byl buď červená, anebo růžová. No nemám pravdu. Přičemž červená je taková hodně aktivizující barva, která nám dodává odvahu a když se to přežene, může působit až trošku agresivně. Oproti tomu růžová je symbolem něhy, jemnosti a romantické lásky. No a zamilovanou růžovou si fakt hodně oblíbila i vítězka pěvecké soutěže Superstar z roku 2018. Víš, o kom je řeč? No jasně, že o Terce Maškové, která si své vlasy už několik let barví na růžovo. Tušíš proč? Prý za to může omyl. Své původně hnědé vlasy si nejprve začala sama odbarvovat na blond. A když si jednou šla do drogérie pro svou oblíbenou značku barvy, omylem sáhla po blond barvě s nádechem do růžova. Vlasy si jako vždy nabarvila a najednou šok. Byla pink. Z prvotního zděšení ale vzniklo nadšení a nová image, díky které Terku nikdo nepřehlédne. A díky jejímu plnému hlasu ani nepřeslechne. Tereza Mašková, O nás dvou.

nás dvou nám v Love parádě Rádia Junior zaspívala Tereza Mašková. A zatímco Terka jen jemně naznačovala, že láska nemusí vždy vyjít, tak Luis Capaldi se nám se svým osobním příběhem svěří už naplno. Skotský písničkář s nádherně zabarveným hlasem si ze sebe často a rád dělá legraci. Ví o sobě, že podle objektivních měřítek krásy nepatří do kolonky krasavec. Říkává, že než byl slavný, nikdy nedokázal najít holku, která by s ním šla na rande. Ovšem, když začne zpívat, je to hned něco jiného a holky se kolem něj začnou sami točit. I přesto má se zlomeným srdcem zkušeností víc než dost a tak se rozhodl se z nich vyspívat v písni Someone You Loved. Luis Capaldi.

0: své zlomené srdce nám v písni Someone You Loved poodhalil skotský písničkář Luis Capaldi.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: Ale konec smutnění. Ne vždy je vše beznadějně ztraceno a někdy je i možné si svou lásku vybojovat zpět. Své o tom ví dlouholetý rebel Marek Ztracený, který má za sebou pěkně bouřlivé mládí. Usazovat se mu vůbec nechtělo, a to i přesto, že se mu před 9 lety narodil syn Mareček. Jenže postupně mu to začalo víc a víc vrtat hlavou. Rozhodl se, že i po všech milostných karambolech zkusí s jeho maminkou žít a bum prásk, dokonce jí požádal o ruku. A nebyl by to Marek, kdyby to neudělal na svém megakoncertě před zraky tisíců lidí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jaká to byla romantika. A tady je jeho písničková omluva. Marek Ztracený, tak se nezlob.

Marek Ztracený a jeho song Tak se nezlob je další zamilovanou peckou Love Parády Rádia Junior. A abychom si tu lásku ještě víc pojistili, tak ti teď přidám další milostné vyznání. Tentokrát od Shona Mendéze. Mega roztomilý Kanaďan se proslavil už v 15 letech, a to jen díky sobě a svým nahrávkám, které dával na internet. Žádní slavní rodiče, mámu má realitní agentku a táta je obchodník. Na základce ho bavilo hrát hokej a fotbal a taky si brnkat na klavír a na kytaru. A když se jeho písničky objevily v aplikaci Vine, tak během pár měsíců získali miliony followerů a jeho videa měla milionová shlédnutí. No a teď se nám Sean v písni If I Can't Have You svěří s tím, jak to s ním vypadá, když je v tom až po uši. Cituji. Nemůžu napsat píseň, která není o tobě. Nemůžu pít, aniž bych na tebe nemyslel. Je moc pozdě na to ti to říkat. Všechno znamená nic, pokud tě nemůžu mít. Shawn Mendes, If I Can't Have You.

0: Shawn Mendes a jeho zamilovaný song If I Can't Have You.
1: Love Paráda s Klárou Novákovou.
0: A jdeme do finále. Před námi jsou dvě poslední pecky. Jedna česká a jedna anglická. A já nevím jak ty, ale po těch nesmělých setkáních, obavách z budoucnosti, rozchodech, omluvách a druhých pokusech by to chtělo pořádný happy end. No ne? A proto si teď prostě musíme pustit duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který je zároveň kytaristou v její kapele. A teď budu citovat Evu. Tato písnička vlastně nikdy neměla být představena veřejnosti. Vznikla jako vyprávění o nás, určené pouze pro hosty naší svatby. Byli jsme si jisti, že je příliš soukromá na to, aby šla ven. Patříme totiž spíš k těm, kteří si soukromí váží a střeží. Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet. My jsme ale dlouho váhali. Pak ale přišel další impuls, který podpořil smysl toho proč a k jaké příležitosti jí poslat do světa. Trochu jsme tedy doplnili klip o aktuální záběry a teď je už i vaše. Napsala Eva Farna v svém Instagramu a tím dalším impulzem bylo Evino těhotenské bříško, které najednou všichni díky videoklipu viděli. Eva Farna a Martin Chobot, ta o nás. Ne.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky po

Lásku. Ta u nás. Tak se jmenuje láskyplný duet Evy Farné a jejího manžela Martina Chobota, který nám udělal nádherný happy end, sladkou tečku a třešničku na dortu v Love Parádě Rádia Junior. Ale copak, že neumím počítat? Ale to víš, že umím. Však já vím, že do dnešní top desítky zamilovaných hitů nám ještě jeden chybí a bude nejzamilovanější ze všech. Alespoň pokud bychom tu zamilovanost měřili na množství věty I love you. Tak si užij remake slavné písně I love you baby, kterou zremixoval americký producent Surf Mesa. A zpívá známá americká influencerka a hvězda TikToku 20-letá Emily Flood. A tady je jejich pecka Illy.

0: pískové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní středeční květnové odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítá Denisa Kimlová. Dneska si s vámi dám první dvě hodinky solo a na poslední hodinku mi přijde asistovat desetiletý spolumoderátor Tonda Bratinka. Zase vás na Rádiu Junior čeká spousta pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. Bude zvídavec, četba na pokračování a protože je středa, čeká vás samozřejmě i zpravodajství ze světa sociálních sítí Terky Rašové neboli síťovka. V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s ředitelkou nadačního fondu Harmonie Miladou Cholujovou, která nás pozve na open air koncert Přijďte si s námi zahrát, který se koná poslední neděli v květnu. No a po 19. hodině bude naším hostem s Tondou herecká legenda Naďa Konvalinková, která si zahrála v mnoha pohádkách i komediích. Její hlas znáte z rozhlasu i z počítačových her, i když žádnou nikdy nehrála. No a víc se dozvíte po 7. večerní. No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Právě dnes startuje jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Začíná slavnostním benefičním koncertem Rytíři talentu ve španělském sále Pražského hradu. Na pódiu se pod taktovkou dirigenta Jana Kučery představí na 300 mladých hudebníků, pěvců, tanečníků a dalších talentovaných žáků ze 60 základních uměleckých škol z celé republiky. Společně s předními českými umělci, jako jsou operní pěvec Jan Martiník nebo Clarinet Factory. Ze sportu. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 30 plus 30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4bodovým náskokem před Rakušanem Richardem Cejmejstrem. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 13 stupňů. A jak bude zítra? Průměrné teploty sice o stupeň povyrostou, ale k tomu oblačnu a zataženu se nám zítra přidají i přehánky.

Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou. Dneska je 13. května a to znamená, že už se nám krásně blíží den otevřených dveří Českého rozhlasu. A na ten vás teď moc ráda zvu. Přátelé, v celém rozhlase bude hodně živo a bude se tu provázet po celé budově a taky nahlížet do všech stanic. Otevřená bude rozhlasová galerie, mikrofony budou připravené u nás na Junioru. Budou samozřejmě taktéž otevřené dveře a budeme se tu s kolegy moderátory střídat u mikrofonu celý den po hodině. Takže pokud nás chcete potkat, doražte. Pokud si chcete zkusit sednout za mikrofon, doražte. Pokud nám chcete něco říct nebo třeba poradit, doražte. Pokud chcete podpis moderátorů nebo nějaký ten juniorský merch, doražte. A to už v sobotu 16. května na den otevřených dveří Českého rozhlasu. Adresa známá, přátelé, ale pro jistotu Vinohradská 12. A pozor, pozor, vykřičníky, vykřičníky, ještě jednou pozor, pozor, vykřičníky, vykřičníky, musíte si vstup do rádia dopředu zarezervovat. Do pátku máte šanci si rezervovat vstup do rádia na telefonu 724 341 611. Opakuji pro ty, kteří mají u sebe tušku. Rezervovat si vstup do Českého rozhlasu na den otevřených dveří můžete do pátečního odpoledne na 724 341 611. Pokud jste si telefon napsat nestihli nebo potřebujete další informace, jednoduše mrkněte na webové stránky Českého rozhlasu. A my už se tady na vás jenom těšíme. No a já už se těším na povídání s ředitelkou nadačního fondu Harmonie Miladou Cholujovou, která nás už za chvíli pozve na super open air koncert. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, dospívala pro vás Nella Brunner a já tady pro vás mám dnešní aktualitu. Tedy přátelé, já mám? Úplně ne. Dnešní aktualitu pro vás totiž má ředitelka nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová a je to krásná aktualita ve formě pozvánky. Ahoj Milado!
1: Ahoj, zdravím.
0: Já jsem slíbila holkám a klukům, že pro nás budeš mít pozvánku na open air koncert, který se koná poslední neděli v květnu, tedy si o pozvánku poprosím.
1: Ano, pozvánka je už na našich webových stránkách, kdybyste se na ní chtěli podívat, tak je to www.nfharmonie.cz a tam najdete pozvánku na koncert, který se jmenuje Přijďte si s námi zahrát a přesně to vám nabízíme. Máte-li nějaký nástroj doma a chtěli-li byste zahrát v orchestru, tak přijďte toho 31., ale podívejte se na naše webové stránky, tam si můžete stáhnout repertoár a podívat se na noty. A nemusíte hrát celý repertoár, nebojte se, přijďte si to vyzkoušet. Hraní s orchestrem je úžasné, bude se vám to moc líbit a ještě navíc si zahrajete s virtuozem Ivo Kahánkem, který nás doprovází a je náš patron a to se teda podaří jenom profesionálům. Tak přijďte 31.
0: Počkat, to znamená, ty mi chceš říct, že když si mě nikdy neviděla, nevíš, jak hrajou, vytisknu si noty a přijdu, tak si můžu zahrát s orchestrem, když je mi teda méně než 18.
1: Přesně tak, může ti být i víc. Můžou přijít všichni, kdo mají doma nástroj a říkají si, je, to by bylo prima, ale samotným se jim do toho nechce, tak to je přesně pro ně možnost zahrát si s orchestrem. Je tam generální zkouška, kde si to vyzkoušet. Všechny ty informace jsou na těch webových stránkách a moc vám doporučuju, zapomeňte na to. Takový všichni říkají, je, to bychom nezvládli s orchestrem, to ne. Zvládnete, zcela jistě zvládnete. A jsou tam moc hezký skladby, jsou tam i filmová hudba, je tam klasika, jsou tam lidové písničky. A ještě nás bude doprovázet sbor Karolíny Rupert. Hlásky se jmenuje.
0: Mm-hmm. To zní opravdu krásně a myslím si, že jde o naprosto jedinečnou nabídku. A já bych teď, Milado, chtěla, zdali by si se ohlédla, protože jde už o 11. ročník open air koncertu, takže mě by zajímalo takové malé ohlédnutí za těmi předchozími ročníky.
1: No já musím říct, že úplně z počátku, když jsme začínali, tak ty naše děti ještě nehrály tak dlouho, takže ten jejich repertoár byl asi tak 20 minut. Teď už oni jsou schopni opravdu tam být hodinu, hodinu a půl, ale tehdy, protože jsme se teprve učili, tak ten repertoár nebyl moc dlouhý, tak jsme přizvali sbor. A tím jsme to natáhli trošičku ten čas. Teď už ty děti jsou trošku na tom líp, takže už nemusíme to natahovat, ale přesto ten sbor je báječný a ty hlásky s těma našema dětma ladějí velice dobře. A já, teda jestli nějaký historky veselý, tak jedna teda nebyla moc veselá, protože chlapec si zapomněl čelo zavřený v základní škole. A přišel a chtěl hrát, ale neměl na co. Ale přesto tehdy přes pana správce školy, který se trošku mračil, tak jsme se k tomu čelu dostali.
0: Tak to zní skvěle. Milado, jak to tedy je? Na co se můžou těšit ti, kteří letos přijdou na Střelecký ostrov?
1: No, musí přijít v 11.30, kdy je generální zkouška, musí si přinést sebou ty noty. Budou se hrát, poprvé budeme hrát Vlčí medvídky, ale klasicky hrajeme třeba Kujme pikle nebo Mission Impossible, takže je tam muzika filmová, je tam muzika klasická a pan Kahánek nám zahraje menuet a tyko, tyko. Celý ten program by se taky našli na těch našich stránkách. Já vám to samozřejmě mohu vyjmenovat, ale to bude hrozná nuda. Ale když se tam na to podíváte, tak jsou tam prima věci.
0: Takže holky a kluci, mrkněte se na webové stránky nadačního fondu Harmonie. A já rovnou toho využiju a zeptám se. Jsou jistě tací naši posluchači, kteří zrovna neslyšeli Klub Rádia Junior, ve kterém jste s nadačním fondem byli, nebo třeba úplně netušili,

0: naší. Tak prozraď, jak to je? Kdo je nadační fond Harmonie a o koho se stará?
1: Nadační fond Harmonie přivedl do České republiky novou metodiku výuky a to je výuka, která vlastně se, děti se učí spolu, neučí se jednotlivě, ale třeba housle, je tam 8 dětí a ty se učí hrát spolu a potom se hned schází s ostatními instrumenty a vytvoří orchestr. A musím říct, že to naučí nejenom hrát, ale naučí je to se soustředit a pomáhat si navzájem a má to strašný pozitiva, protože oni se hrozně rychle vlastně začnou hrát na nástroj, začnou hrát s orchestrem, s panem naším dirigentem a tím, jak jdou dopředu dlouho rychle, tak pak mají chuť se ještě víc dokonalovat, takže někteří pak přecházejí na hudební školy a prostě ta muzika už s nima zůstane.
0: Úžasný open air koncert, přijďte si s námi zahrát, je zdarma, ale je nutné se někde registrovat, abychom mohli přijít.
1: Přesně tak. Je nutné se registrovat, ta registrace je taky zdarma, ale kliknete si na registraci na našich webových stránkách, tam se zapíšete a můžete přijít.
0: A teď mě zajímá, jak se takový velký open air organizuje a co se stane, když bude pršet?
1: No, to bude problém. My jsme měli to štěstí, že celých 10 let nám nepršelo až v loni. A to jsem ještě nikdy nestihla ty děti se tak rychle zbalit a opustit to pódium. Ale protože už se to tak ukazovalo, tak jsme tam nějak zrychlili program, dali jsme některé věci, asi 2 skladby jsme teda nehráli. A já jsem se speciálně kvůli téhle zkušenosti dívala dneska na dlouhodobou předpověď. A 31. května by na Střeleckém ostrově nemělo pršet.
0: Tak my budeme držet palce, aby nepršelo a ptám se na poslední otázku, která je vždycky ta těšící, takže mě zajímá, na jakou část programu, na koho nebo na co se nejvíc těšíš ty?
1: Já upřímně řečeno se vždycky těším na ty nejmenší děti, kteří začínali letos s námi a je to takzvaná přípravka, protože všechny ty děti jsou vždycky radostní, ale tyhle ty jsou nejrozzářenější, protože jsou někdy menší než ty jejich nástroje, ale oni se tak úžasně těší, že úplně na začátku ta přípravka vlastně tomu dá takovou náladu. A pak samozřejmě na solo Ivo Kahánka, že jo. Tak to je nádherný zážitek.
0: Milá Milado, já moc děkuju za rozhovor, přeju, ať se koncert krásně vydaří, samozřejmě, ať má ta dlouhodobá předpověď pravdu, no a těším se zase někdy brzy na junioru. Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
0: No a přátelé, my si teď dáme Ellie a Party v domě hrůzy.

Holky a kluci, pořád posloucháte Radio Junior a vysílá pro vás Denisa. No a mě by zajímalo, co rádi posloucháte. Klidně mi to napište třeba i do vzkazovny, jak máte chuť, chcete-li se sami svěřit, co posloucháte rádi, jaká hudba vás baví, tak mi to napište a teď se já svěřím vám. Představte si, že já teď poslouchám Báry. No ano, slyšíte dobře. Mám období, kdy totiž poslouchám buď Báru Polákovou, protože ta její hudba je boží. Buď je vtipná, nebo je moudrá, texty úžasné. No a nebo poslouchám Báru Hrzánovou a její kapelu Kondurango. Takže chvilku poslouchám Báru Polákovou, pak Báru Hrzánovou, pak Báru Polákovou, pak Báru Hrzánovou. Samozřejmě přijde další období, kdy se mi vlísnou do přízně další hity a hitovky a zpěváci a zpěvačky, ale teď mám období, kdy poslouchám Báry. Takže chcete-li mi napsat, co posloucháte vy, budu samozřejmě moc ráda. A samozřejmě je jasné, že pokud chcete, aby v naší hitparádě Rádia Junior vítězili vaši oblíbenci, musíte hlasovat, to je jednou jasné. A já tady pro vás jednu aktuální píseň z hitparády mám. BTS a Swim.

Takže BTS nám krásně uvedli budoucí vzkazovnu a já se tady vrhám na výzvu. Přátelé, je tu čas na vaše písničková přání. Vyberte písničku pro sebe, pro kámoše, pro rodiče, pro nějakého mazlíka. Vyberte písničku pro někoho, kdo má narosky, nebo ten, kdo má svátek, nebo jenom si to zaslouží prostě dostat takovou krásnou písničku. Možností máte spoustu a stačí, když mi zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz. Přání plním už po síťovce.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: A teď už je to, kamarádi, tady. Aktuální informace ze světa sociálních sítí už ve své síťovce nese Terka Rašová.
3: Síťovka. Ahoj a čau, tentokrát se na vás z mojí tašky síťovky dívají krásné modré oči a čouhají z ní dlouhé blonďaté vlasy. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila nádhernou ženu, Miss Czech Republic 2023, úspěšnou modelku, herečku a taky influencerku Justýnu Zedníkovou. Justý, ahoj.
4: Ahoj, já vás všechny moc zdravím.
3: Co bys poradila holkám, které by se chtěly stát modelkou, a poradila bys jim vůbec tohle povolání, doporučila bys jim ho?
4: Takhle, na jednu stranu jo, na druhou stranu ne. Já si myslím, že pokud je to sen jejich stát se modelem nebo modelkou, tak by si zatím 100% měli jít, protože já teď ze svojí pozice můžu říct, že mě to spoustu naučilo a že bych do toho šla znovu, kdybych se teď mohla rozhodnout. Ale má to spoustu úskalí, jako každá práce, ale tam je nebezpečný to, že ten modeling opravdu hledá hodně mladé lidi od 13-12, což znamená, že nemají ještě úplně rozvinutou tu psychiku, to myšlení, a je to potom hodně těžký, když se setkají s nějakou hodně silnou kritikou na to, jak vypadají.
3: Jaké nejkrásnější šaty si na sobě kdy měla a naopak, jaké třeba nejdivnější?
4: Ježkovi oči, nejkrásnější, no asi nejkrásnější šaty jsem měla možná na svůj maturitní ples. Možná z toho důvodu, že na to hrozně ráda vzpomínám, byly růžový, takže jsem se cítila jak princezna, měli obrovskou tu spodničku, tu sukni, takže byly fakt krásný. A nejdivnější šaty asi jsem neměla nejdivnější, ale pamatuju si jedno focení, že mi z vlasů udělali na hlavě jako krychly, kostku. Takže jsem prostě ze svých a ještě z cizích vlasů měla prostě na hlavě krychly. Tak to bylo takový zajímavý.
3: Tak to teda jo. Prosím tě, ty jsi Justý Miss Czech Republic, ale taky ses umístila na třetím místě v celosvětové soutěži krásy. Takže mě by zajímalo, jak je to s těmi korunkami. Máš je doma někde vystavené? A třeba je jedna z nich pro tebe hezčí a proč?
4: Když jsem bydlela s rodičemi, tak jsem je měla vystavené na poličce obě, ale teď jsem je nechala u nich a mamka, protože z mého pokoje udělali pokoj pro bráchu, tak je dala do krabice, takže jsou schované, aby se na ně neprášilo. Ale já si myslím, že obě dvě jsou pro mě stejně krásné. Jedna je zlatá, jedna je stříbrná, ale obě dvě mají pro mě stejnou hodnotu.
3: A jak je to u tebe s cvičením? Jak často cvičíš? Já jsem viděla v tvém vlogu, že dokonce i dvakrát denně si cvičila. A jaký druh cvičení nejčastěji to je?
4: Já se musím přiznat, že to bylo omylem, to dvakrát denně, protože jsme právě s přítelem chtěli jít spolu, ale nevěděla jsem, že bude chtít ten jeden den, tak já už jsem si domluvila předem svoje cvičení, takže to jsem úplně nechtěla. Potom jsem teda toho těžce litovala, že jsem se rozhodla takhle jít dvakrát, ale snažím se být aktivní, snažím se to nějak nepřehánět, protože všeho moc škodí samozřejmě. My jsme s přítelem hodně aktivně, rádi chodíme na procházky, teď když už je hezky, tak se těšíme, až vytáhneme brusle, takže se snažíme spíš takovouhle formou. Teď jsme objevili i pedal, tak to nás bavilo moc, takže určitě zajdeme znovu.
3: Super. No a teď mě zajímá, jestli ty jako modelka vycházíš někdy z domova nenamalovaná, nebo vždycky musíš prostě třeba půl hodinu strávit nejdřív před zrcadlem, než jdeš ven.
4: Musím říct, že po té Miss jsem měla takový jako strach chodit ven nenamalovaná, že jsem si říkala, Ježíši Kriste, co si řeknou ostatní, ale teď postupem času je mi to víc a víc jedno, takže jo, teď už to beru tak jako, že prostě to, jak jsem nenamalovaná, jsem já přírodní a vůbec mi to nevadí.
3: Říká Miss Czech Republic 2023 modelka a influencerka Justý Zedníková. V příštím díle pořadu Síťovka vám dá Justý tipy na to, jak se naučit cizí jazyk. Probereme, jak sama sobě omezuje pobyt na sociálních sítích, a taky pro vás má krásný vzkaz. Nenechte si to ujít. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Přesně tak, holky a kluci, klub Rádia Junior pokračuje a první, komu budeme hrát ve vzkazovně na přání, je Emilka. Emilka píše: dobrý den a ahoj, milé a nejlepší rádio. To je nejlepší oslovení, Emilko, opravdicky boží. No a Emilka píše, že by chtěla poprosit o píseň Samé dobré věci od Tomáše Kluse a Suveho. Já už tady písničku mám připravenou a hlásím, že bude pro všechny posluchače Rádia Junior. A pro radost bych chtěla dát vtip, Emilka píše: nedávná studie prokázala, že ze 2 miliard 2 milionů 93... Emilko, je to opravdicky legrace, protože než si člověk uvědomí, co je to kolik... Prosím vás, tady ty číslice, jo, 2, 2, 9, 3, 6, 1, 8, 3, 6, 7. Než si řeknete, co je miliarda, co je milion, tak počkejte. A ne, takže je to 2 miliony 293 tisíc, ne, to ne. No takže pořád to čtu blbě. A tady se nedávná studie prokázala, že 94% lidí je příliš líných, než aby přečetli celé toto číslo. Milá Emilko, tak zrovna se ukázalo, že 94% je příliš líných a je tady jedna moderátorka, která zastupuje nějaká 0,00001%, která nejenom, že to neumí nejenom, že to, že je líná to přečíst, ale neumí to přečíst. Ajajajaj. Takže moc jsem se pobavila, děkuju moc. No a píše Emilka, že ona poslouchá K-pop, takže ta by si právě vybrala BTS nebo KCF, což máme oba dva interprety v hitparádě, takže to vypadá, že konkrétně Emilce děláme radost. Nevím teda, jestli jí udělalo radost to moje zoufalé čtení číslic. Ale už píseň pro Emilku, Samé dobré věci.

Holky a kluci, další písnička tu bude pro Halku, Tóňu a Íru. A Halka, Tóňa a Íra teďko tráví čas spolu a shodli se na tom, že nejlepší písnička, kterou si můžou přát, je od Dua Lipy Dance the Night. Tak přátelé, zdravím vás a Dua Lipa je tu.

0: Přátelé, další, kdo promluví do vzkazovny, jsou Eliška se Samem, které moc zdravím. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak, Eliško, Samé, komu jste vybrali písničku a jaká to bude?
2: Sestřičce Mie, je tanec princezem.
0: A Samé, prozrať, čím si ta sestřička Mia zaslouží, že vy jí takhle posíláte písničku?
2: Protože to má strašně ráda a navíc má kouzelný hůlky.
0: Vážně? A umí s nimi něco? S kouzelnými hůlkami? Kouzlí?
2: Jo, umí čarovat. Umí. Máš asi 5.
0: Je, a Samé, nemohl bys mi prosím tě zařídit, že by mi třeba taky něco přičarovala, třeba něco, co by se mi tak líbilo. Nějaký plášť. Šlo by to?
2: Jo, ale máma musí říct adresu.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak maminka Eliška, poprosíme, aby vyřídila moji prosbu, aby se se mnou Mia spojila, že bych potřebovala něco vykouzlit. A teď se zeptám, když Mia je tady jako princezna Samé, tak co je tvoje? Ty jsi třeba princ, anebo hasič, anebo fotbalista, anebo kouzelník. Co ty bys si vybral?
3: Sam přemýšlí.
0: Ano, přemýšlí.
2: Ninja!
0: Ninja, no jasně. Takže, milí přátelé, posíláme písničku krásné a úžasné Mie od Ninji a maminky Elišky. Mějte se fajn, ahoj!
3: Ahoj!

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a teď už, přátelé, zpráva pro ty hudby milovné, kteří zároveň hlasují v hitparádě. Ano, ano, pokud posloucháte hitparádu a máte tam svého oblíbence, jako tam má třeba Emilka, tak rozhodně se mrkněte a hlasujte. Pokud jste to samozřejmě už dávno neudělali, protože pokud jste to udělali, můžete být klidu. No a pro ty, kteří náhodou ještě váhají, neví a tak dále, je tu rekapitulace a moderátorka hitparády Klára Nováková.
2: Rekapitulace.
3: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a

0: Junior.
1: Holky a kluci, je 6 hodin, středa 13. května. Dneska mají svátek servácové, tedy jsou-li servácové mezi vámi, tak všechno nejlepší, kluci. A kdo slavný má dneska narozeniny? Tak například hollywoodský herec Robert Pattinson a nebo český sportovní komentátor Jaromír Bosák. No a teď už, přátelé, minutové zprávy.
2: Minutové

Open. Začíná slavnostním benefičním koncertem Rytíři talentu ve španělském sále Pražského hradu. Na pódiu se pod taktovkou dirigenta Jana Kučery představí na 300 mladých hudebníků, pěvců, tanečníků a dalších talentovaných žáků ze 60 základních uměleckých škol z celé republiky. Společně s předními českými umělci, jako jsou operní pěvec Jan Martiník nebo klarinet faktory.

vážní pistole. Soutěž na 30 plus 30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4bodovým náskokem před Rakušanem Richardem Cejchmejstrem. Český tým, který tvořil také Matěj Rampula a Tomáš Těhan, obsadil druhé místo za Ukrajinci. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 13 stupňů. A jak bude zítra? Průměrné teploty sice o stupeň povyrostou, ale k tomu oblačnu a zataženu se nám zítra přidají i přehánky.

Kamarádi, jsem naprosto nadšená, že s námi, že se mnou nebo s Rádiem Junior trávíte odpoledne. Jste naprosto úžasní, já z vás mám jenom radost. Už jste si dneska poslechli o ZUŠ Open, které startuje. Dneska budou rytíři talentu od 20.15 na České televizi. Taktéž jste dostali pozvánku od Milady Cholujové z nadačního fondu Harmonie na 31. května, kdy můžete na Střeleckém ostrově zažít open air koncert, na kterém si klidně můžete s orchestrem zahrát sami. Což já si myslím, že je opravdická pecka. Tak též jsme hráli na přání, byla síťovka Terky Rašové. No a za malou chvíli, jen co nám Imagine Dragons zaspívají Wake Up, vám prozradím, o co dneska soutěžíme. No dobře, přátelé, o co soutěžíme, to vám prozradím už teď. Soutěžíme o nejkrásnější knížku Malý princ, která je ilustrovaná tak, že tu knížku prostě chcete. Tak, tolik malinkatá upoutávka a soutěžní otázka a větší upoutávka bude už po Imagine Dragons.

Tak, holky a kľúci, stále poslúcháte Klub Rádia Junior s Denisou a práve teď začíná dnešní soutěžení. A říkám to takto vážne, protože když sa na tú krásnou knížku koukám, tak vím, že bych ji chtěla vyhrát taky. Takže som zvědavá, jak mi tady budou e-maily trhat rekordy. Takže přátelé, jako výhru tu pro vás dneska mám knižní novinku, unikátní ilustrovanou edici Malého prince k 80. výročí od prvního vydání. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Albatros Media. Dobře, nalákám ještě malinko více. Malý princ, stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Nestárnoucí příběh z pera Antoina de Saint-Exupéryho okouzluje už desítky let malé i dospělé čtenáře. No a vy si ho můžete užít jako nikdy předtím, protože tentokrát ve zpracování grafického studia Minalima vznikla naprosto exkluzivní krásná záležitost a čeká vás více než 100 nových ilustrací a 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky vyprávění. Toto výpravné vydání potěší každého, kdo chce Malého prince znovu prožít očima dítěte a se srdcem otevřeným zázraku. Tak, dobře, dobře. Chcete ještě tu nejnádhernější knihu vidět na webce? Tak se podívejte. Přátelé, krásná je. A takhle prostě tady takhle listuju, jo. A to je neuvěřitelné. Prostě já si i bojím jako, no, prostě krásné ilustrace jako obrazy. Jednoduše, toto je knížka Must Have, přátelé. A jak ji můžete získat, když mi správně odpovíte na moje dnešní soutěžní otázku? Jaký dopravní prostředek neodmyslitelně patří ke spisovateli Antoinu de Saint-Exupérymu, autorovi Malého prince? Takže, abyste mohli naši úžasnou knížku v soutěži vyhrát, toho nádherně ilustrovaného Malého prince, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz. No a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku štěstí a vyhrajete. Pro jistotu ještě zopakuji dnešní soutěžní otázku. Jaký dopravní prostředek neodmyslitelně patří ke spisovateli Antoinu de Exupéry?

50 tun. Zajímavé ale je, že odborníci se domnívají, že zuby klovů tahle velryba nepotřebuje. Možná je samci používají při útocích. Tato ozubená velryba se dožívá 80 let a drží hned několik světových rekordů. Vorbani jsou nejhlouběji se potápějící savci. Mají největší mozek ze všech žijících tvorů na planetě. Mozek vorvaního samce váží i 7 kilo. A navíc má vorvaň tu nejtlustší kůži. Tito vodní velikáni jsou velmi inteligentní a mají vyvinuté sociální cítění. Když jednoho vorvaně někdo napadne, ostatní členové rodinného klanu připlavou na pomoc. Utvoří kolem ohroženého jedince kruh, hlavy směrem k němu, ocasy směrem k nebezpečí a jsou připraveni dát pořádnou ránu. Vorvani žijí v rodinných klanech, které tvoří několik samic s mláďaty a pak vedoucí samec, který žije spíše samotářsky, ale zároveň si skupinu hlavně v době rozmnožování hlídá. Během boje do sebe samci narážejí hlavami. Své tvrdé hlavy pak využívali hlavně dříve jako účinnou zbraň proti velrybářům. I když samci v dospělosti žijí spíše samotářsky, pokud nastane nějaký problém, drží pospolu. Vorvaň obrovský je predátor, který je i díky své velikosti na vrcholu potravního řetězce. Spořádá více než 1 tunu potravy denně. Živí se převážně hlavonožci a měkýši. Pro potravu se noří do hlubin vod, typicky zhruba do hloubky 400 metrů, ale někdy i daleko více. A ponory vorvaňů trvají většinou 30 až 45 minut. Pro vorvaně je typická jeho velká hlava, která má i typický tvar. U samců tvoří hlava 1/3 jejich těla. 80% hlavy tvoří komplex tkání a pojivových vláken, které vytváří typický měch naplněný tukem. Tento komplex můžeme nazvat meloun. Přijímá a směřuje zvukové vlny, nezbytné pro echolokaci, při které vorvaň vydává klapavé zvuky. Meloun je pro vorvaně důležitý i při ponorech do hloubek. Díky komplexu tkání a vláken klesá zvíře do vody rychlostí zhruba 8 km za hodinu, bez toho, aby zbytečně vydávalo energii. U vorvaňů existuje taky největší rozdíl mezi samcem a samicí, mezi všemi kytovci. Samci bývají o 30 až 50% delší a 2x těžší. Všichni vorvaňi pak mají šedou barvu, která ale může někdy díky slunečnímu záření působit až do hněda. Vorvaň obrovský se vyskytuje od arktických vod až po rovník. Zajímavé je taky jeho svislé vznášení ve vodě. Tráví tak asi 7% svého dne a zoologové se domnívají, že takto spí. Není to ale ještě definitivně potvrzené, každopádně během těchto 10 až 15 minut se zvíře nenadechuje ani nepohybuje. Odborníci se ale nejsou jistí, jestli ještě někdy během dne nerelaxuje jinak, i když ne tak hluboce. Milí zvídavci, pokud chcete o vorvaňovi obrovském někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, kamarádi, pokud máte 13. květnový den po 18. hodině, tak též nějaká písničková přání, no tak mi je dejte vědět. Zavolejte mi na telefon 800 199 199, anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe, nebo udělat někomu radost, můžete si vyřídit vzkaz, nebo popřát k narozkám, vyřídím maximum, slibuji. When I'm

0: a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.
0: Vzkazovna Rádia Junior.
2: A ve vzkazovně už na nás čeká naše báječná posluchačka Emilka. Ahoj, Emilko.
3: Ahoj.
2: Tak, prozrať, jakou si tentokrát vybrala píseň a pro koho bude.
3: Bude to písnička Training Season a bude pro moji mamku a mojeho tačku.
2: Tak to je potřeba tady rozšířit, jo? Maminka se jmenuje...
3: Julia.
2: A tatínek se jmenuje...
3: Josef.
2: A teď bych si poprosila nějakou chválu, prostě a jednoduše odpověď na to, proč si ti tvoji báječní rodiče zaslouží, abys jim poslala píseň.
3: Protože jsou to ty nejlepší rodiče na světě a mám jim moc ráda.
2: Tak a já tady mám slzu v očku a taktéž bych si přála, aby takhle o mě krásně mluvila moje dcera. A Emilko, ještě se tě zeptám, jak to máte daleko do Českého rozhlasu na Vinohradskou 12?
3: Asi 3 hodiny.
2: Tak to je hodně. Takže sem asi nemíříte na den otevřených dveří, veď?
3: Nevím.
2: Tak každopádně, pokud samozřejmě nedorazíte do Českého rozhlasu osobně, tak ale poslouchejte, protože všechno, co se tady bude dít, bude i slyšet. A ještě na tebe mám otázku hudební, protože dneska si povídáme o hudbě hodně a mě by zajímalo, zda se třeba s maminkou a s tatínkem shodnete na výběru písniček. Zda se vám líbí to samé?
3: V něčem jo a v něčem ne, jakože.
2: Tak já chci vědět to, v čem jo, abychom věděli, víš, jako co jaká hudba spojuje generace, u které se shodnete?
3: No, já se shodnu s mamkou s tím, že posloucháme trošku slovenské písničky a s taťkom, že ten poslouchá... něco trošku do repu a tak.
2: Jasné. Emilko, moc děkuji, že jsi zavolala a už tady mám písničku pro tvoje nejúžasnější rodiče a mějte se krásně. Ahoj.
3: Ahoj, děkuju.

0: Tak, přátelé, naše vzkazovna pokračuje a já mám na telefonu další úžasnou posluchačku, tentokrát Žany. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak, my jsme si, přátelé, už se Žany vysvětlili, že se uvidíme na dni otevřených dveří Českého rozhlasu. Žany, prosím tě, prozrať, jakou písničku jsi vybrala, pro koho bude?
1: Já jsem si vybrala písničku Jsem obyčejná holka od Lucie Bílé a bude pro mou mamku, pro mýho mladšího bráchu, který má vystoupení dneska, a taky pro moje spolužečky, který dneska také mají vystoupení a já jsem tam s nima nemohla zpívat, protože jsem měla kroužek.
0: Takže to je v rámci ZUŠ Open, ta vystoupení?
1: Ne, to je v rámci školy.
0: Mm-hmm. To je škoda, že nemůžeš takhle zpívat. Ale, Žany, já mám klasickou prosbu, jo? Ty jsi říkala, pro koho všeho budou ty písničky, ale neřekla si, jak se jmenují. Takže já bych potřebovala, aby si mi doplnila jméno maminky, jméno bráchy i jméno kámošek. Tak, pojď.
1: Takže, můj brácha se jmenuje Oliver, moje maminka se jmenuje Alice.
0: Ano.
1: Moje kamarádka se jmenuje Špela, moje další kamarádka se jmenuje Linda, pak mám Magda,
0: ano.
1: Kiki, Editka.
0: Perfektní. Tak, teďko všichni ví, ke komu si to vlastně mluvila, komu vlastně tu obyčejnou holku od Lucie Bílé pošleš. No a teď mi řekni, jak se těšíš na dny otevřených dveří Českého rozhlasu a co si myslíš, že tu uvidíš?
1: Hodně se tam těším. Myslím si, že tam uvidím hodně spoustu moderátorů a to je asi tak všechno.
0: Tak, to budeš překvapená, protože tady bude mnohem víc. Žany, moc se na tebe těším, měj se krásně a všem, co si je krásně vyjmenovala, posílám obyčejnou holku. Ahoj!

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přátelé, přání plníme zase zítra. Soutěž o nejkrásnějšího malého prince vyhlašuji pod četbě na pokračování a ta už je tady.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A dneska, přátelé, konkrétně Myši patří do nebe, šestá část.

0: Najít cestu do kina nebylo těžké. Každý, koho se zeptali, jim ukázal směr. Čím víc se průsmyk rozšiřoval, tím větší množství zvířat potkávali. Asi budou hrát něco opravdu mimořádného, poznamenala Šupito při pohledu na rychle houstnoucí davy. Měli bychom si pospíšit, aby se na nás dostalo, strachoval se Bělobřich. Máme přece lístky, uklidňovala ho Šupito, ale pro jistotu zrychlili. Už dohlédli na konec průsmyku. Otvíral se do široké pláně, za kterou leželo něco, co ani Šupito, ani Bělobřich v životě neviděli. Vypadá to jako pole, uvažoval lišák. Neřekla bych, pole je přece střapaté a má úplně jinou barvu. Ale vlní se, když fouká vítr. A tohle se taky vlní. Racek, kterého míjeli, zaslechl jejich rozhovor a rozchechtal se. Nevím, odkud jste, ale musíte být pěkně tulouši, když nepoznáte moře. Šupito by se ráda Racka zeptala, k čemu moře je a co umí, ale Bělobřich se k ní naklonil. Nebav se s tím vejtahou, pošeptal jí. Dělá, jako by sežral všechnu moudrost. Až budeme blíž, sami uvidíme, co a jak. Měl pravdu. Když přiletěli blíž, uviděli vysoké vlny, spoustu ryb a jiných plovoucích zvířat. Pochopili, že moře je voda. Nic zvláštního, řekla Šupito. Trochu jako močál u nás v lese.
1: Taky bych řekl. Možná, že o kapinku větší, přisvědčil lišák.
0: Všechna zvířata, která dorazila na břeh moře, mířila k jednomu bodu. Z dálky vypadal jako malá stříbrná rybka. Zblízka jako větší stříbrná ryba. Ale pak pochopili.
2: Tohle je určitě to kino, vykřikl Bělobřich.
3: Vypadá to tak, i když moc chlupaté zrovna není.
0: Kino bylo dokonale hladké, obrovské, s ploutvemi a s vodotryskem. Rozvážně plulo v mořských vlnách a otevřenou hubou do něj proudili návštěvníci.
4: Jen dál, jen dál, vyvolávala volavka, která kroužila kolem. Vstupte a zhlédněte film svého života. Nebudete litovat. Žádné pohádky, žádné výmysly. Všechno, co uvidíte, všechno je pravda. Jen dál, jen pojďte dál.
3: To máme jít tam? Tam dovnitř? Zeptala se Šupito.
0: Při pomyšlení, že by měla vlézt té obrovské rybě do tmavého a jistě mokrého břicha, jí nebylo právě veselo. Lišák taky nevypadal nadšeně. V tom Šupito zahlédla strýčka Šmajdu. Právě pomohl prababičce všude vleze zdolat mohutné pohoří rybích zubů a zmizel s ní vevnitř. Šupito se zastyděla. Taková stařenka jako všude vleze strach nemá a ona sama, že by se měla bát, to by tak hrálo.
2: Pojď, pobídla Bělobřicha odhodlaně. Nejsme přece naživu, tak se nám nic nemůže stát.
1: Jenom aby, zabručel Bělobřich.
0: Vnitřek kina byl sice mokrý, ale zdaleka ne tak tmavý, jak se Šupito obávala. Všude poletovaly zlaté a duhové rybky a svítily ostatním na cestu. Ta vedla kolem malých komůrek, z kterých se ozývaly nejrůznější zvuky a hudba.
3: Co to je?
0: Zeptala se Šupito zvědavě nejbližší duhové rybičky.
5: Dříve jsme měli jeden velký kinosál, odpověděla ochotně. Ale návštěvníci si stěžovali, že nemají soukromí a tak se to tu přestavilo.
3: Chceš říct, že si mohu do jednoho z těchto pelíšků sednout? Zeptala se váhavě.
5: Ovšem, jsou ti k dispozici, odpověděla rybka. Podívej, tady je zrovna jeden volný.
0: Pak se podívala na Bělobřicha.
5: Tebe zavedu o kousek dál, tam jsou prostornější kóje.
3: To tu mám zůstat sama? Vyhrkla Šupito.
0: Natolik si na lišákovu blízkost zvykla, že se necítila ve své kůži, když se měli rozdělit.
5: Jenom na moment, ujistila ji rybka. Promítání netrvá dlouho, tvůj kamarád se pak pro tebe zastaví.
0: Bělobřich se usmál pod vousy. Líbilo se mu, že rybka na první pohled poznala, kdo je s kým kamarád.
1: Říkal si, že to svědčí o tom, že skutečné kamarádství se dá rozeznat i tam, kde je málo světla.
0: Šupito se uvelebila na měkkých poduškách z mořských řas a čekala, co se bude dít dál. Náhle se ozvala tichá hudba a ve tmě před ní se objevil jasný kotouč světla.
3: To vypadá jako slunce, když vychází u nás nad lesem, zašeptala Šupito vzrušeně.
0: V tom už v hudbě rozeznávala jednotlivé tóny. Šumění stromů, křik ptáků, hvízdání větru, všechny ty zvuky jí byly důvěrně známé.
3: Že by to opravdu bylo v našem lese?
0: A kde jinde by to mělo být? Ozval se povědomý hlas. Šupito ho okamžitě poznala. Byl to potok, který ji ujistil. To víš, že je to v našem lese. Ve vysoké trávě na kraji paseky se náhle myhlo nějaké malé zvíře.
3: A kdo je tohle?
0: Nepoznáváš se? Zasmála se tráva. Šupito se podívala pozorněji. A opravdu, ta míhající se černá hromádka byla myš s černým flíčkem ve tvaru oříšku na čele. Takový flíček měla ze všech myší v širokém okolí jen a jen Šupito. Nebylo nejmenších pochyb, že je to ona.
3: Co tam dělám?
0: Zeptala se úžasle. Náhle si nebyla jistá, kde vlastně je, jestli v trávě na pasece nebo v kyně. Tráva neodpověděla, jenom zašustila, jako by jí chtěla varovat před nebezpečím. V příštím okamžiku slunce trochu pohaslo a po pasece přeběhl černý stín. Šupito vzhlédla a uviděla velkého ptáka. Kroužil s roztaženými křídly nad korunami stromů a Šupito na něm mohla oči nechat. Z nenadání pták přitiskl obě křídla k tělu a začal jako kámen padat k zemi.
3: Uteč!
0: Ozval se nablízku polekaný výkřik. Šupito pohlédla tím směrem a poznala maminku. Krčila se mezi kořeny vyvráceného smrku a zděšeně pozorovala rychle se zvětšující stín.
3: Schovej se, nebo tě chytí!
0: Ale Šupito byla tak vyjevená, že vůbec nechápala, před kým má utíkat a kam se má schovat. Střem hlav padající pták byl už kousek nad její hlavou, když se k ní maminka vrhla, popadla jí za kůži na krku a uhánila s ní do skrýše pod kořenem. Stihla to v posledním okamžiku. Pták přistál přesně na místě, kde Šupito před vteřinkou dřepěla.
3: Na to si vzpomínám,
0: vyhrkla Šupito a vzrušeně vyskočila z hromádky mořských řas.
3: Byla jsem tenkrát ještě malá, utekla jsem mamince a ten pták mě málem ulovil. Počkat, jak on se jmenoval?
0: Vidí nás, pomohla tráva její paměti. Bylo to největší káně z našeho lesa. Maminka ti před ním zachránila život. Šupito s úlevou usedla zpět na podušku z mořských řas a cítila stejné ulehčení jako tenkrát v dětství. Bylo to úžasné. Kino jí dokázalo vrátit události, na které dávno zapomněla. Ještě se ani nestačila vzpamatovat a byla tu další vzpomínka. Šupito, už daleko větší, seděla na větvi obrovského dubu, když za ní najednou vyšplhal nějaký myšák. Neznala ho, byl velký, silný a měl krásné borůvkové oči. Když se do nich Šupito zahleděla, zatočila se jí hlava, až málem spadla ze stromu. Ale myšák ji zachytil a něžně jí položil tlapku kolem krku. Dlouho spolu takhle seděli. Když se začalo stmívat, myšák s borůvkovýma očima jí slíbil, že příští večer přijde zas. Šupito se nemohla toho večera dočkat. Ale myšák nepřišel ani příští, ani žádný z dalších večerů. Šupito už ho nikdy neviděla. Myslela si, že se mu něco stalo, ale teď v kině ke svému úžasu myšáka znovu spatřila. Běžel čilý a zdravý úzkou pěšinkou a vedle něj běžela cizí myš. U rozkvetlého vřesu se zastavili a myšák s borůvkovýma očima té cizí myši něžně položil tlapku kolem krku. V tom okamžiku ucítila Šupito bodnutí žárlivosti a pochopila, že myšák své sliby nemyslel vážně.
6: Dávno na tebe zapomněl, zašeptal vřes. Vidíš, našel si jinou.
3: Za to můžou ty jeho borůvkové oči. Která myš takovým očím odolá?
0: Snažila se Šupito myšáka omluvit. Ale to už před ní zazářila další vzpomínka, pak zase další a ještě jiná. Bylo to úchvatné. Šupito vzrušeně sledovala svůj uplynulý život, jako by to byl ten nejnapínavější film, a ani nedutala.

Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a kdo dneska soutěžil o knižní novinku Malého prince, je určitě nervózní. Tak přátelé, já vás nebudu dlouho napínat. Unikátní ilustrovanou edici Malého prince k 80. výročí od prvního vydání, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media, si dneska zaslouží tři bratři, Toník, Matouš a Jonáš, kterým výhru posíláme do Plzně a moc zdravíme. A teď už vás, přátelé, zvu na rozhovor. Za moderátorským mikrofonem se ke mně za chvíli připojí můj 10letý kolega Tonda Bratinka a naším hostem bude herecká legenda Naďa Konvalinková. Budeme si povídat o pohádkách a komediích, ve kterých hrála, o oslavách jejich 75. narozenin, které stále trvají, ale zeptáme se i na rok, který se svojí sestrou strávila v dětském domově. A to, přátelé, jednoduše proto, abyste věděli, že i kdyby vám teď třeba náhodou v tuto chvíli nebylo úplně krásně a neprožívali jste to nejšťastnější období, tak jednou z vás můžou být slavní herci.

Kamarádi, ještě než se ke mně ve studiu přidá můj báječný desetiletý spolumoderátor Tonda Bratinka a taky úžasná herečka Naďa Konvalinková, tak vám prozradím, že jen co si dopovídáme s Naďou, čeká vás další díl Hájaji základní škola u Sýria, a to díl třetí u dvora, kdy se s Lukášem Mráčkem mrknete na jednu úžasnou planetu a víc už uslyšíte v Hájajovi. No a od 8 hodin vás potom čeká velká pohádka o heřmánkové víle, kdy se říká, že v každém květu heřmánku sídlí heřmánková víla, která si plete z heřmánkové vůně jemňoučký léčivý závojíček. No, nezní to krásně? Tak přátelé, to jsou úžasné pohádkové záležitosti, které si můžete pustit hned, co skončí Klub Rádia Junior.

0: Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Tonda a naším hostem je dneska herecká hvězda Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím holky, kluky.
1: Holky a kluci, dneska ale začneme netradičně a to zpěvem.

0: zdraví.
1: Děkuju, děkuju, to jste mě až dojali.
2: Naďa totiž, holky a kluci, velice nedávno, ani ne před měsícem, oslavila 75. narozeniny, tak my přejeme všechno nejlepší.
1: Děkuju, děkuju.
2: Tak, a Tonda se ptá.
3: Když mám těch narozenin, tak co jste si přála, když jste sfoukala svíčky na dortu?
1: Je, tolik svíček jsem neměla. Já už tam měla jenom jednu, víš, protože tolik svíček by se nevešlo. Ale přála jsem si, aby byl ve světě mír, klid, harmonie a láska.
2: No a jaké byly oslavy a dárky a prostě vůbec všechno, co se okolo narozenin točilo?
1: Tak první den v mých narozenin jsem hrála v divadle na Vinohradech hru Ondína, to je taková pohádka pro dospělé, to by mohl Tonda vidět. A ten den jsem tedy přinesla pohoštění do Vinohradského divadla a tam jsme si všichni o pauze přiťukli prosečkem. Takže tam jsem slavila. Potom druhý den jsem byla ve Znojmě s divadlem Příbramským, a to se hrou Past na myši od Agáty Christy, tak tam jsme si připili s příbramákama. Pak jsem měla rodinnou oslavu, takže jsem se sešla s rodinou. Potom jsem slavila se svými kolegy z městských divadel a z rozhlasu, takže s Libuškou Švormovou, Jirkou Ptáčníkem a Patrikem Rozehnalem. Takže to byla další oslava. Prostě slavím už týden. A ještě mě čekají oslavy na chalupě, kde mám spousty sousedů, tak doufám, že se mi podaří je nahnat do zahrady a jeden přípitek a postačí to.
2: Naďo, než se bude ptát zase Tonda, tak my máme tady pro vás takovou malinkatou kytičku.
1: Krásná, děkuji.
2: My jsme chtěli konvalinky, ale dozvěděli jsme se, že konvalinky jsou chráněné a že se nesmí trhat a že když je někdo chce prodávat, musí mít speciální povolení.
1: To jsem netušila. Já jsem se pokoušela vypěstovat na chalupě, vždycky mi někam zmizely, takže zatím je nemám, ale teď mě volali zahradníci z blízkosti mý chalupy, kteří se mi starali o zahradu a říkali, květník nám přetejká konvalinkom a přijďte si pro ně, takže si pro ně pojedu. Protože konvalinky kvetou právě až květnu teď a já slavím narozeniny vždycky v dubnu, toho 18. A to samozřejmě nejsou. A když jsem měla 60, tak moje milovaná kamarádka, barmanka klubu v ABC, Eva Kocmanová, tenkrát uspořádala obrovskou poslavu, pozvala prostě půl Prahy a byl tam koš konvalinek. Já říkám, hele, ale ty vypadají fakt jako pravý, je i tak oni, říká, ty káčo pitomáty jsou pravý, ty jsou z Holandska. Takže opravdu jsem dostala koš konvalinek.
3: Jak často dostáváte konvalinky a máte je ráda?
1: Mám je ráda, dokonce, když se podepisuju, tam vždycky i namaluju konvalinku, to už jsem se naučila, zvoneček. A samozřejmě oni kvetou málo, mám krátký čas, takže si jich moc neužiju a vím, že brzy zvadnou ve váze. Ale dostala jsem i několik kytic umělých konvalinek, které mám třeba naaranžované v koupelně, v takovém džbánu a vypadají neuvěřitelně, jako prostě přesně jako konvalinky, i když jako mám radši živé květy, ale v té koupelně, v tom bílém jsou ty konvalinky s tím zeleným moc hezký.
3: Jo.
2: No a nás by taky zajímalo, vůbec tak jako celoživotně, jaké super dárky jste dostala a opravdicky si na ně pamatujete, nebo ještě třeba máte, protože to byl ten pravý dar.
1: Tak já vím, že jednou to jsme se sestrou dostali, to ale nebyly narozeniny, ale Vánoce. A my jsme potom strašně toužili takovou tu panenku, která vypadala jako opravdový mimino. Ale bylo to strašně těžké, že ono to bylo ze sádry, ta hlava. A takže my jsme opravdu chovali mimino, měli jsme na ně i v oblečky. A prostě to bylo štěstí, když jsme je dostali, protože to byla naše velká touha. A k 10. narozeninám jsem dostala křečka. A já jsem si ho přála, jmenoval se Šmudla a byl roztomilej, moc jsme si s ním vyhráli. Takže to bylo velké překvapení a krásný dárek. Potom asi k 15. jsme dostali na prázdninách u mojí babičky a pratety od prastvíce Hugy jsme dostali se sestrou kola. Takže to byl prostě zase pro nás velký dárek, pro nás pražské děti, protože v Praze jsme moc na kole jezdit nemohli, ale tam prostě jsem se to naučila a byla jsem šťastná jako blecha. No a letos teda jsem dostala od Patrika Rozehnala krásný dárek a to bylo pozvání do penzionu v Nebi, který já znám, kde já už jsem několikrát byla, je to v Jizerských horách a je to úplně nahoře prostě v těch Jizerkách, skutečně skoro jako v Nebi a je tam bazén jak vevnitř a venku a když se pluje nakonec toho bazénu venku a kouká jenom hlava, tak fakt to vypadá, že ta hlava je v Nebi.
3: No tak když jsme u těch dárků, těch nejlepších dárků, tak jaká byla tak ta nejlepší oslava?
1: Právě ty šedesátiny. A představ si, že dokonce mi sestříhali takový film, to museli v archivech sehnat, protože věděli, že já miluju herečku Audrey Hepburnovou. Audrey Hepburnovou. Takže ten film začínal zaprvé Naděja 60 a já tam zděšená fotografie, jakože to je hrůza. A pak najednou záběr na Audrey Hepburn, která přebírá Oscara za film Prázdniny v Římě a hlasem Oldřicha Kaisera mi přeje Naďo. Ta cena, ten Oscar je tvůj za to, že jsi mě celý život učila herectví. Pak mi přál taky papež, přála mi královna Alžběta. Ta si stěžovala, že nemá můj autogram. A papež se chlubil, že on už dávno můj autogram má. Otevřel Bibli a tam byl plakát s Adela ještě nevečeřela a tam byla moje fotografie s autogramem. A takhle to šlo, přál mi dokonce se kvůli mě do Prahy vydal pan prezident Obama, tenkrát byl prezidentem Ameriky s Nicole. Prostě bylo to tak neuvěřitelný a nádherný, že ten film se pouštěl asi třikrát dokola za ten večer.
2: Úžasné přátelé, tak říká herečka Naďa Konvalinková. My si teď dáme píseň a po písničce dáme Nadě otázky, které na ní máte vy.

0: Dream Team. Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Tondou a Denisou u mikrofonu moderátorských.
1: A u toho hostovského sedí oslavenkyně a taky slavná česká herečka Naďa Konvalinková. A právě ta nám teď odpoví na dotazy našich posluchačů. Takže takový malý juniorský dotazník. Tondo.
0: No, takže jako první je, jaké máte nejradši jídlo?
2: Jídlo? Věřil bys to nebo ne, ale chleba se sádlem a s cibulí. A jako z těch teda teplých vařených, tak miluju čínskou kuchyni. Protože my jsme naproti divadlu ABC byla slavná čínská restaurace a tam vařili opravdu skvělá jídla. A my, když jsme třeba hráli dvojáky, tak jsme poslali vrátného s Ešusama a on nám tu Čínu prostě přines do divadla. Tam jsem milovala nejdřív, nejvíc jmenovalo se to Shuangxi štěstí.
1: Máte nějaké zvíře?
2: Měla jsem dva jezevčíky, hrubosesté trpasličí jezevčice. Nejdřív jsme měli Faninku a pak měla štěňátka a její dceru Matildu jsme si nechali, takže jsem měla spousty let dva jezevčíky. Matilda se dožila až 19 let, což byl nejstarší snad jezevčík na planetě a Faninka ta odešla v 16, ale byl to s nima nádherný život, nezapomenu na ně a spoustu krásných příběhů s nima mám.
1: A jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
2: Nejoblíbenější? No, jezevčíci v každém případě. Prostě ty si získali veškerou moji lásku. Mně se o nich ještě zdá, že si myslím, že mě tam nahoře určitě hlídají a dávají pozor.
1: A jakému zvířeti si myslíte, že jste nejpodobnější?
2: No, nabízí se selátko, no, že jsem taková kulatější. Ale tak víte, že mě nenapadá. Jaké zvířátko bych mohla být? Kočička ne? Ne?
1: Kočičko třeba. Záleží na tom, jak ráda spíte, protože jo. Kočičky ty prospí 70%
2: tak, tak to
1: času.
2: Jsem celá já, to jsem kočka teda tak v tom.

0: výher namluvila, ale jak už se to jmenovalo, to nevím. Prostě ale hodně jsem jich namluvila.
1: A kam na vás zajít do divadla a na co? To je otázka pro rodiče teď.
0: Takže já jsem už 10 let, teď už vlastně 11 let členkou Vinohradského divadla. V současné době tam hraju hru Pygmalion, kde hraju paní Pírsovou, pak tam hrajeme Hanu od Aleny Monštajnové, kde hraju Ludmilu Karáskovou a právě nejnovější premiéru jsem měla Ondínu, což je pohádka o vodní víle. A tam hraju rybářku. A rybáře mi hraje pan Igor Bareš. Pak ještě hraju v Činoherním klubu Kočku na rozpálené plechové střeše a potom tedy v Příbramském divadle hru Past na myši od Agáty Christy.
2: Jaká byla vaše nejknížka v dětství a jaká je to teď?
0: Já tak zaprvé teda Hoši od Bobří řeky, tak to tak jako mám utkvěle. Samozřejmě Vinetu a celý Máj, to jsem přečetla. Všecko potom to byly takové, že období červených knihoven, to byla ta puberta. A teď čtu hodně, já ty knihy přímo hltám, takže miluju třeba pana Sparkse, paní Mojsovou. Prostě těch knih je hodně, abych to nemohla vyjmenovat, bylo by to na dlouho.
1: Jaká hudba vás baví a co posloucháte, když je klid?
0: Já mám ráda české písničky a miluju paní Rotrovou třeba, mám ráda pana Bobka, prostě z těch starších ty prostě písničky, které mají krásné texty, protože my jsme skutečně měli básníky, co se písní týče, čili pan Suchý, že jo, a tyhle autoři, takže mám ráda písničky. A když chci klid, tak si pustím vážnou hudbu.
2: Holky a kluci, tak říká Naďa Konvalinková, a když o hudbě mluvíme, trošku hudby si i dáme.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou.
1: A povídáme si s hereškou Naďou Konvalinkovou, které se teď budeme ptát na dětství a dětské lásky.
0: Naďo, já bych začala něčím, co úplně nejveselejší není, protože když vám bylo 10, tak jste strávila nějakou část i v dětském domově, takže by mě zajímaly vaše zkušenosti a vlastně to, jakým způsobem to třeba na vás působilo. A ptám se hlavně proto, že nás třeba poslouchají děti, které mohou prožívat to samé, tak aby věděli, že i když třeba teďko nežijí to nejšťastnější období, tak jednou můžou být velcí herci.
2: Tak bylo to, když se moji rodiče rozváděli, ten rozvod neprobíhal v klidu, takže sociální služba nás vlastně rodičům odebrala a byli jsme na rok umístěni do dětského domova. A byla to zkušenost trošku trpká, protože ty děti, než nás přijali, tak jako prostě se nám možná mstili za to, že jsme mohli na sobotu, neděli za rodiči domů, že babička za náma chodila každou středu, nosila nám ovoce, což tenkrát mnoho dětí nemělo, prostě tam byly odříznuté a vlastně nikdo se o ně nezajímal. Takže já je dneska z toho pohledu velice chápu a velice jim rozumím. Ale musím říct, že i tato zkušenost do života byla ta, která mě posílila a já jsem si potom v budoucnosti dokázala daleko lépe poradit s různými traumatickými situacemi. Takže na to vzpomínám v podstatě s poděkováním, protože mě to posunulo dál.
0: A poté jste se sestrou přišli k babičce a tam má Tonda dotaz.
1: No tak ta babička, co vás naučila, co od ní máte?
2: Tak babička jednak byla úžasná švadlena, takže mě naučila základy šití, naučila mě háčkovat, naučila mě plést, naučila nás uklízet, protože sama už to nezvládala, už jí bylo hodně let, když se o nás musela starat, takže prostě nás velice připravila krásně do života. Byla přísná, byla ale taky laskavá a prostě ráda na ní vzpomínám a měla jsem ji a mám moc ráda.
0: Vy jste vyrůstala se sestrou a mě by zajímalo, zda v průběhu života o sobě se sestrou víte, zda se máte rády a jakou šla ona profesní cestou.
2: Tak moje sestra se po 20 letech provdala do Švýcarska, žije v blízkosti Cirichu a my se vlastně každý rok setkáváme někde u moře. Ona něco objedná, zařídí, teď musíme sladit letenky z Cirichu a z Prahy, aby jsme se potkali tam a nebylo to mnoho hodin po sobě nebo před sebou, takže většinou se nám to podaří. Loni jsme byli v prosinci, od 27. do 6. ledna jsme byli v Dubaji, takže jsme stihli, ještě když to tam bylo v naprostém klidu a jako bylo to moc hezký a měli jsme tam taxikáře, který nás tou Dubají provedl, čili všechny ty domy obrovský nám popsal, co to je za dům, kdy byl postaven. Řekl nám, že tam žil 10 let, žije a za těch 10 let třetina domů teprve vyrostla. Že když se tam nastěhoval, že třetina domů ještě nebyla. Takže se tam staví velice rychle, takže to byl krásný zážitek, ale nejhezčí zážitek byl na Silvestra na pláži, kdy všechny ty mrakodrapy chrlili, ty prostě světla, světýlka, barvy, něco neuvěřitelného. My jsme si to natočili na mobil, ale tam to není tak vidět, jako když to člověk vidí na vlastní oči.
1: A jak vás pobyt domově se sestrou ovlivnilo?
2: Tak no, začali jsme být k sobě přísnější a náročnější a hlavně jsme si uvědomili, že chovat se k někomu zle nebo špatně, že vlastně není dobrý. Že prostě ubližovat někomu se nemá. Protože v zápětí se to může stát i tobě a tak je to takový pravidlo, nedělej dětem to, co nechceš, aby dělali tobě. Protože se to může záhy obrátit.
0: Naďo, a jak vám to šlo ve škole?
2: Tak já jsem byla trémistka, takže tak jako jo, na 9letce jsem měla na nejvíc 2 nebo 2, ale prostě na gymnázium tam byla chemie a paní profesorka chemie Kubijová, Tak s tý jsem měla tak neuvěřitelnou trému, že se mi o ní zdálo i o prázdninách. A přestože do dneška umím všechny ty prostě chemické vzorce H2SO4, NaCl, no prostě všechno, tak na tom stupínku jsem prostě jenom černá díra v hlavě a nic, tak jsem prolejzela s odřenýma ušima. Tak jsem byla šťastná, když období gymnázia skončilo a dostala jsem se na divadelní fakultu, protože tam ty předměty, to už bylo něco úplně jiného.
1: Měla jste v dětství vzor, co jste ráda dělala, nějaké koníčky?
2: Tak já jsem ráda četla, ráda jsem recitovala, takže když byla vždycky nějaká básnička doma se naučit, tak jsem se první hlásila. Začala jsem tam chodit také do Lidové školy umění a posléze jsem se dostala na gymnázium Jana Nerudy v Helichově ulici, kde byl dramatický kroužek. Takže tam jsem prostě poprvé poznala, co jsou to prkna, která znamenají svět, a poprvé jsem zkusila hrát divadlo. No a když jsme končili právě to gymnázium, tak jsme všichni, kdo jsme byli členy kroužku, zkusili zkoušky na divadelní fakultu a naštěstí se mi to povedlo a dostala jsem se tam.
0: A přesně o divadle, o filmových rolích a o kameře se budeme povídat už v příštím vstupu.

0: krutnou nudu.
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Holky a kluci dohrála písnička a my s Denisou si v klubu Radio Junior stále povídáme s úžasnou herečkou Naďou Konvalinkovou.
1: A teď se budeme ptát na komedie a pohádky, ve kterých Naďa králuje. Naďo, vaší první televizní roli jsme našli v roce 1975, takže nás zajímá, zdali byla ta první divadelní role dřív. A jak vzpomínáte na první natáčení?
2: Tak první byly samozřejmě hry na gymnáziu Jana Nerudy, takže nejdřív mě pan profesor nedůvěřoval, tak jsem dostával samý malinký roličky. My tomu říkáme čurdy, tak například Duňašku v ženitbě, ale posléze, když se hrál Pygmalion, když se hrála ženitba, tak onemocněla moje spolužačka, která hrála dohazovačku Teklu. A já jsem to uměla naspamět, taková temperamentní, prostě krásná komediální role. Vtrhla jsem na jeviště, všechno jsem to tam zahrála a pak už pan profesor začal důvěřovat mému talentu a dostala jsem třeba princeznu Pampelišku, potom taky roli v Pygmalionu a další krásné role. Takže to byly první role. A na škole, na divadelní fakultě, my jsme měli zákaz natáčení do třetího ročníku, ale vyžádali si mě z dětského vysílání, z České televize, to bylo ještě černobílý, do pohádky Divoké labutě. A já vím jenom, že jsem tam nějaká pícka tam byla a nějaký chlapeček Váňa a že jsem měla blondětý copy, ale víc si z toho nepamatuju. Ale druhá role, kdy si mě ještě museli vyžádat, byla role v dvojdílném filmu pana Ludvíka Ráži Princ a chuďas, kde jsem hrála sestřenku prince Jane Greyovou. Takže pan Ludvík Ráže musel poprosit našeho rektora, pana Sklenčku, aby mě na natáčení pustil. Takže dobře to dopadlo. No a pak už ty role docela šly jedna za druhou.
0: Holky a kluci si dneska běžně natáčí na telefony. Můžeme poprosit o srovnání dřív a teď?
2: Tak dřív jsme, telefon byla taky vzácnost, že to, než se člověk dočkal telefonní linky, to taky trvalo. Natáčet se na něj nedalo. Televizi jsem měla, já nevím, asi až ve 12 letech byla první televize v našem domě. Takže z tyhle zkušenosti, jako vy máte a možnosti samozřejmě nemám. Já, i když teda ten telefon, že bych mohla točit něco, tak tím, jak na to nejsem zvyklá a jak vlastně mě to nějak ani nebaví a proč by to točila, takže spíš fotografuju, abych měla na památku prostě hezké chvilky, takže spíš fotím, než filmuju.
1: Naďo, s vámi se lidi hodně baví. Co baví vás?
2: Tak ráda plavu, ráda čtu, mám ráda moře a mám ráda les.
0: Co nebo kdo vás spolehlivě rozesměje?
2: Většinou já sama sebe, protože se sebou hodně nasměju, protože pořád dělám nějaký koniny, prostě většinou buď divadle přebrat, nebo něco prostě pokazím, někoho si popletu, něco. Prostě jsou to takový životní drobnosti, které mě dokážou rozesmát. Jinak mě rozesmívají české komedie, protože si myslím, že jsou velice dobře natočené, a francouzské komedie taky, a mám ráda anglický suchý humor.
1: Která pohádková role vás opravdu bavila? Která pohádková postava?
2: Tak docela ráda vzpomínám na Taneček přes dvě pekla. Jsem hrála čertici, takže to jsem si fakt užila, čertici. Pak jsem měla ráda taky pohádku Až já budu královna, a tam jsem hrála takovou jakoby vílu, marcipánku, a která dokáže taky různá kouzla a převychová prince.
0: Který kouzelný předmět byste ocenila i v životě?
2: Určitě ten, který dělá z temných myšlenek ty světlé a který ze špatných situací dokáže udělat situaci pozitivní.
1: Když jsem se dívala do vaší filmografie, samozřejmě komedie, pohádky převažují, a ty poslední tři políčka je komedie, pohádka, komedie. To znamená, samozřejmě musím se zeptat, vzala byste roli v thrilleru nebo v hororu?
2: No určitě ráda, protože většinou prostě jsem celý život hrála naivečky a vlastně ty kladné postavy. Akorát v pohádce Láska rohatá, tam jsem si zahrála Herdek babu, měla jsem dokonce i zlatý oči, ale prostě většinou jsou to ty kladné postavy. Takže touha každého komika nebo komediálního herce je zahrát si roli vážnější nebo úplně takovou, kterou by od ní nikdo nečekal.
0: Byla role, kterou jste nevzala a litujete, a naopak?
2: Tak byla to role v seriálu právě Ludvíka Ráži, My všichni školou povinní, protože mě poslali scénář a já jsem se tam tu svoji postavu nikde nenašla. Tak jsem si říkala, tak to už zase na to jsem dost velká herečka, nebo dost už stará, abych hrála takhle mini roli, takže to jsem panu režisérovi odmítla. On se velmi rozčílil a zavolal mi a já se říkala, pane režisére, než hrát prostě tady křoví ve vašem seriálu, byť by se mi sebe víc líbil, budu se radši učit anglicky, jsem mu tenkrát řekla, to byla velká drzost, protože pan režisér byl velmi přísný. Ale on se na mě nerozlobil a asi tak během roku mi dal krásnou roli. Bylo to televizní film Třetí táta se to jmenovalo. Takže nakonec prostě mi odpustil.
1: Tak to je skvělé. Se kterým režisérem, Naďo, ráda pracujete a kdo je ten nejlepší kolega na place?
2: Tak moje láska veliká byl Pavel Háša, byl to manžel Květy Fialové. A to z toho důvodu, že on byl prostě takový ten laskavý režisér. Takže když jsem něco zahrál úplně špatně, tak on říkal, je, Naděnko, to bylo moc hezký, ale divák by to nepochopil. Jo? Takže jsem věděla, že to stálo za houby. Ale řekl to tak laskavě, že prostě, že mě nerozesmutnil a věděla jsem, že se chci snažit, abych byla lepší. Takže to byl můj prostě. Potom Hynek Bočan samozřejmě, který zase měl tu odvahu, že z těch naiveček, který jsem hrála, byl jako první, že mě obsadil do role Lehké děvy Marcelky. Byla to taková série televizních jakoby detektivních příběhů. Šéfe, to je věc, šéfe, jdeme na to, na dvoře je kůň, šéfe. Prostě takový tři zlodějíčci s Petrem Nárožným, Karlem Heřmánkem a já teda ta lehká děva, jsme vždycky kradli tak, až jsme o všechno přišli, ale bylo to dostavě a hlavně to byla hezká barva, kterou jsem si mohla zahrát, jako herecká barva.
1: Holky a kluci, tak říká Naďa Konvalinková, my si opět malinko zahrajem a pak už půjde náš rozhovor s hereckou legendou do finále.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou a už nás čekají jen poslední odpovědi báječné herečky s největším úsměvem Nadi Konvalinkové. Naďo, já mám takovou holčičí otázku. Vy jste krásná žena a mě by hrozně zajímalo, zdali pro vás byla v životě krása jen výhodou?
1: Tak já si myslím, že nejdůležitější je ta vnitřní krása. To, co člověk vyzařuje, i když prostě třeba ten obličej nevypadá tak, jak by podle nějakých klasických norem měl, ale takže té vnější krásy já si moc nevšímám. Jestli byla nevýhodou někdy. No tak možná, že bych si zahrála víc zápornějších rolí, kdybych neměla takovej ten jakoby líbezný obličejík.
0: Jasné.
2: No a máte nějaký nejvíc oblíbený místo na světě?
1: Místo na světě, tak to je moje chalupa, to mám za Dobříší. Tam trávím většinu volného času, teda přes léto, v zimě ne, to tam netopím, ale takže tam to mám ráda, protože jsme uprostřed lesů. Je to krajina, kde jsme blízko natáčeli pohádku Honza Málem Králem, čili Sedlčansko, a tam bývám nejradši. Ale ve světě, kde jsem byla, tak já myslím, že jsem si nejvíc zamilovala Thajsko, že byla jsem tam 3 neděle. Navštívila jsem 3 ostrovy a prostě to je půvabná, čistá krajina s nádherným mořem a krásnými rybičkami a korály pod vodou. Prostě jsem si to tam nádherně užila.
0: A když se zeptám na zajímavé, zvláštní a možná třeba až magické setkání.
1: Magické setkání? Tak já myslím, že to bylo, co si budeme povídat s mojí kolegyní Květou Fialovou, protože ta svým způsobem magická byla a věřím, že teď tady na nás kouká a dohlíží, co tady melu. prostě prožili jsme spolu spoustu nádherných her a zahráli spoustu krásných představení a měla na mě neuvěřitelně silný vliv, protože ona byla ten člověk, který se v životě nedá, který si nenechá nic líbit, který se dokáže postavit, i když ho to třeba nějakým způsobem ohrozí, tak si stojí za pravdou a za tím, co je v životě správné.
2: Naďo, jaké máte teď plány? Co teď chystáte pracovního, osobního nebo cestovního?
1: Tak já mám do konce tohoto měsíce a do konce června vlastně ještě spoustu představení. Budu namlouvat audioknihu. Jedna je o takovém klubu detektivů, který si vytvořili důchodci, a namlouvám to s panem Vlasákem a pak to bude detektivka, která teda má asi 300 stran, takže toho se bojím, protože v tom teď ležím a celý si to počketávám, abych dávala správně důraz, abych větu ukončila nebo prostě nechala otevřenou, to si dělám takové šipičky, takže v tom teď ležím, protože vlastně každý den stihnu počkrtnout tak na nejvíc 70 stránek, ale těším se na to a doufám, že se to povede.
0: A na co se teď nejvíc těšíte?
1: Na prázdniny, na léto, na bazén a na vodu, protože já jsem tam v těch místech, kde máme chalupu, přeplavávala každý den Vltavu, protože jsme měli kousíček do Županovic. Takže ráno 7 hodin jsem vzala jezevčíky, pohlídali mě klíče od auta, oblečení, já jsem přeplavala tam a zpátky a prostě domů. Jenomže oni se mi většinou vyváleli v nějaký schnilý rybě, tak potom opravdu to auto ani ty jezevčíci nevoněli a byli moc naštvaný, když jsem je vykoupala ve vaně. Ale stejně každý den ráno prostě o těch prázdnách. Jenomže jak mám artrozu nohou, tak já už prostě nesmím do studené vody. Svým tak 28-29 stupňů, takže jsem si vyrobila bazén na chalupě, takže tam si cvičím a plavu.
2: A v závěru vyzýváme hosty, aby pozdravovali, vyřizovali zkazy nebo i děkovali. Prosím, mikrofon je váš.
1: Takže dobře, já pozdravuju teď všechny děti, které se potí u maturit. Taky pozdravuju všechny děti, které mají nějaká trápení a držím palce, aby se podařilo jim je překonat a aby jim někdo pomohl nebo jim bylo pomoženo. A zdravím taky všechny děti, které se o něco snaží a přeju jim, aby jim to dobře dopadlo.
0: Milá Naďo, my moc děkujeme za rozhovor.
2: A těšíme se zase někdy na Junioru. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Lukáš, který chodí do základní školy u Sýria, dnes podnikne cestu na Suritan, kde prý bude za hodně let vládnout spolužačka, její veličenstvo Follow 2337. Je to princezna, takže během návštěvy planety Lukáš dokonce uvidí krále a královnu. Ale to není všechno, co se v příběhu nazvaném U dvora přihodí. Tak si ho poslechněte.

Dobrý večer, děti. S bezva klukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luky je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Přesně do první alfa, do třídy pro kyslík dýchavé. Jeho moudrá 6-metrová třídní učitelka Dalia Didibones z planety 3D říká: milí žáci, je důležité, abychom se poznali, pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili, pak se totiž můžeme dohodnout. A proto už byla celá třída poznávat planetu Olala, odkud pochází Želeon jménem Žou Žežou Nikimižu. Je teď na svém světě slavné. Ne proto, že chodí na super vesmírnou základku u Sýria. Malí želeoni už ji běžně navštěvují, ale proto, že přivezlo na planetu ukázat živého člověka. Luky se musí smát, když si vzpomene na nadšené želé vlny, kterými se před ním želeoni z planety Olala předváděli. A jak jásali, když slíbil, že určitě ještě někdy přiletí. Ale teď už se zase nesměje. Protože stojí nejmíň hodinu před skříní a poprvé v životě neví, co si má zítra vzít do školy na sebe. Ono to totiž poprvé v životě není jedno. Letí s třídou na Suritan, kde bude za hodně let vládnout Lukyho spolužačka, její veličenstvo Follow 2337. Je to princezna, takže asi uvidí krále a královnu. Paní učitelka navíc říkala, ať se ke dvoru hlavně všichni slušně obléknou. Ale co je to slušně ke dvoru? Maminka si všimla Lukáškova skříňového váhání samozřejmě už dávno a je hodně zvědavá, proč synek, který si vždycky oblékne to, co mu do školy připraví a nijak víc to neřeší, teď prohlíží kravatu, co měl na strejdově svatbě, ale čeká, až jí to prozradí sám. Dobře, trvalo to, ale snad by tohle mohlo být ono. Luky si nakonec vzal světle modrou košili, černé sváteční kalhoty, pokusil se uvázat si kravatu se Spider-Manem, ulízl vlasy a už stojí před svými překvapenými rodiči s dotazem. Tak co říkáte, můžu takhle ke dvoru? A máma s tátou? Místo toho, aby normálně odpověděli, mají legračně vykulené oči a snaží se nesmát. Máma přiskočí, upraví Luky mu kravatu, dá mu pusu a řekne dojatě: sluší ti to, miláčku. Moc. Takhle klidně můžeš i ke dvoru. Zítra ve škole probíráte zemi, odkud pochází ta tvoje princezna, jo? Proto ses tak vyfešákoval. Aha, no jo, princezna, mumlá táta. Taky jsem si jednou chodil do první. Jmenovala se Janička a nosila dlouhé copy. Mami, tati, zítra letíme na Suritan, kde bude její veličenstvo Follow 2337 jednou vládnout. Ona je princezna, a ne moje, ona je opravdová princezna, ne jako Janička. Snaží se opět Lukášek. Už rodičům mnohokrát vysvětloval, že do školy létá cestovní kapslí, paní učitelka Dalia Didibones má víc než 6 metrů a jeho spolužáci jsou Želeon, Žou, Žižou, Nikimižu, Chapadlák, Vorly, Nilpka, Zoo, Orf, kterému říká Flek, a její veličenstvo Follow 2337. Jenže je to úplně stejné, jako kdyby místo toho říkal: já mám ale fantazii, škola je super, jen si nepamatuju jména svých spolužáků a proto jim říkám vymyšlenými jmény. Ve škole si hrajeme, že navštěvujeme jiné planety. Je to marný, je to marný. Tak snad Luky trefil aspoň to oblečení. Cestou ke kapslím si ještě uhladí vlasy, víc dělat nemůže. Pozdraví tajné agenty v černých oblecích a jeden z nich jako vždy recituje: Lukáš Mráček, žák první alfa, nastup prosím do cestovní kapsle. Dnešní výuka začíná přímo na Suritanu. Na planetu dorazíš zhruba za 2 minuty, šťastný let. Luky ty 2 minuty přemýšlí, jaké to asi je být budoucí král nebo královna. Vidí před očima ty hromady hraček a dobrot, které mu všichni nosí, aby mu udělali radost. Představuje si všechno, co by mohl jako král zkusit a kam všude by se podíval. Napadá ho, že to musí být prostě skvělé. Ale pak si hned vybaví její veličenstvo Follow 2337 a její smutný obličej. Ano, je smutný.
Nejdřív si myslel, že vážný, teď si je ale jistý, že je smutný. Tak snad dneska Follow taky trošku pozná. Ve třídě moc nemluví. Kapsle se otevírá a Luky má najednou pocit, že neslyší ani svoje myšlenky. Všude totiž praskají ozdobné ohýnky, něco jako ohňostroje, a ozývá se troubení a pískání a něco jako zpěv. Dobré ráno, děti, snaží se hluk překřičet paní učitelka Dalia Didibones. Tak jsme tu, na planetě, která je zároveň královstvím a vládnou jí Low 2336 a Follow 2336, kteří nás právě i s celým obřím doprovodem vítají. No pěkně se ukloňte, děti. Všichni se opravdu způsobně uklání. A je vidět, že si dali s oblékáním stejnou práci jako Lukášek. Což zase jednou způsobilo, že je na ně jejich šestimetrová paní učitelka hrdá. Krále s královnou zdobí podobné svítivé róby jako princeznu. Jeho veličenstvo Low 2336 vznešeně mávne rukou a celý rachot okolí se vypne, jako by zmáčkl čudlík. Hovoří pak dunivým hlasem. Vítejte, spolužáci naší milované dcery, budoucí královny Suritanu Follow 2337. Naše dcera vás na planetě vezme, kam jen budete chtít. Chtěli byste si zaližovat na zmrzlinových horách? No jasně, že chtěli, říká si Lukášek. A všichni ostatní se taky tváří nadšeně. Ovšem, kromě Follow 2337, ta je pořád smutná. Luky přemýšlí proč. Nebo si můžete osobně vyzkoušet dráhu s nejlepšími létavci, nabízí dál král planety Suritan. Luky sice neví, co jsou létavci, ale ano, chce si to osobně vyzkoušet. I chapadlák Worley máchá všemi svými končetinami, aby dal najevo, že jasně, hned. Ale Follow už dokonce i trochu sklopila hlavu. Lukyho máma by řekla, že vypadá jako hromádka neštěstí. A Lukyho to mrzí. Něco ho napadlo. Třeba to urozenou vesmírnou spolužačku potěší. Luky se ukloní a řekne. Jeho veličenstvo, myslím, že by bylo nejlepší, aby nás její veličenstvo Follow 2337 vzala tam, kde to má nejraději. Paní učitelka Dalia Didibones z planety 3D se rozzáří jako obrovské slunce a dodá. Abychom poznali ji i vaši krásnou planetu dohromady. Já mám tak báječné žáky. Král kývne hlavou a i s celým doprovodem kráčí zpět k honosnému zámku, co vypadá jako vesmírný mrakodrap. Pojďte za mnou. Vede první alfa princezna ze Suritanu na své nejoblíbenější místo. Je to něco mezi loukou, džunglí a nabídkou zákusku v cukrárně. Luky mu z toho skoro kručí v břiše. Zajímalo by ho, jestli se něco z té nádhery vážně jí. V tu chvíli se na něj otočí její veličenstvo Follow 2337, roztáhne pusu do velikánského úsměvu a prohlásí. Jsi první, koho zajímám já, a nejen to, že jsem princezna. Zajímavé. Zrovna člověk z planety Země. Nejšťastnější člověk z planety Země, protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. A ještě navíc má teď kamarádku princeznu. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Říká se, že v každém květu heřmánku sídlí heřmánková víla, která si plete z heřmánkové vůně jemňoučký léčivý závojíček. Jedna z těch vílých krásek zatoužila trochu se proletět po světě. Jenže cestu zpátky domů už nenašla. Najde víla svůj ztracený heřmánkový kvítek? To se dozvíme právě teď z pohádky o heřmánkové víle, kterou napsala Marie Kubátová. Režie Karel Weinlich. Účinkují Gabriela Vránová, Ivana Vondrovicová, Věra Kubánková a další.

Jsem pohádkářka. Prošla jsem království zlatá, stříbrná, měděná i slaměná. To království, o kterém vám budu dnes vyprávět, je království zelené. Nasedněte se mnou do lískového oříšku. Čtyř spřeží lučních koníků nás doveze až tam. Zazvoníme modrým zvonkem na bránu a když zaplatíme pampeliškovým dukátem, vpustí nás dál a povedou po mateří douškovém koberci, usadí na podušku z šalvěje a máty a připijí nám na zdraví z meduňkových kalíšků.

0: Tohle se stalo tenkrát, když kvetla louka a včelky létaly z květu na květ včelím miminkům pro medovou limonádu a pro pilovou kaši. Tenkrát prosila malá heřmánková víla jednu včelí sestřičku.
1: Sestřičko, prosím, svez mě kousek. Ty si pěkně lítáš, hned si v Kopřivovicích a hned ve Zvonkovicích. A já musím pořád jen sedět v heřmánkové postýlce a nic neuvidím.
2: Kde pak? Co pak tě tohle napadlo? Ty musíš hlídat svoji kytičku a pěkně prodávat pilovou mouku a medovou limonádu.
1: Když mě se nechce. Pořád na sebe s kopretinovou vílou jenom máváme a nikdy si nemůžeme ani popovídat.
2: Kopretinová víla taky pěkně prodává. Navaž mi honem špetku pilové mouky.
1: Co pak kopretinovka, ta se má. Bydlí si ve své kopretině jako na rozhledně, ale můj heřmánek je malinká kytička a pranic neuvidím. Já vím co. Poprosím rosnou paní.
0: A tak, když slunce odcházelo spát za hory a loukou kráčela rosná paní a rozdělovala ze svého džbánku květinám pokrůpěji, prosila malá heřmánková víla znovu.
1: Rosná paní, vezměte mě sebou. Chytím se vašeho mlžného závoje a svezu se od kytičky ke kytičce.
3: Ale, ty musíš přece...
1: Já vím, sedět v heřmánku a prodávat pilovou mouku a medovou limonádu. A když se moje kytička večer zavře, mám být v heřmánkové postýlce a plést závoj z heřmánkové vůně.
3: No vidíš, kdyby slétala kdo ví kde, nachytala by se ti na klubíčko heřmánkové vůně cizí vlákna a kdo ví, jak by potom tvůj heřmánek voněl.
1: Když já bych tak ráda létala.
3: Až tvůj heřmánek odkvete a na louce dozrají semínka, poletíš na semínkovém paraplíčku.
1: A kdy to bude?
3: Až upleteš svůj závoj.
1: A co když zatím člověk můj heřmánek utrhne?
3: Až ho utrhne, přiložíš mu závoj na bolístku.
1: A potom už budu smět létat?
3: Kdo splní svůj úkol, poletí s vodními parami do obláčku.
1: A co by bylo dřív? Vozit se na semínkovém paraplíčku nebo to druhé létání?
3: Víš co, ukaž mi radši svoje pletení. Jak pak si se svým závojem daleko neposedo?
1: Když ono mi upadlo klubíčko.
3: Na závoji ti utíká oko a pletení máš celé ušmudlané. Tuhle díra, tamhle díra. Dírou popuštěném očku uteče vůně. A jakou pak léčivou moc bude mít takový závoj? Jen pěkně seď a pleť. A k večeři si vezmi kapičku rosy.
1: Je, zase rosa.
3: A co pak bys chtěla lepšího? Rosa je kouzelný nápoj. V každé jeho krůpěji je zakleta cesta vod. Kdo se napije na dobrou noc z jeho džbánku, tomu bude voda vyprávět o své pouti. Vyberu ti krásnou, třpitivou krůpěj. Bude ti vyprávět.
1: Já vím. O tom, jak bývala potokem, jak se vznesla z jeho tůňky k sluníčku a letěla s oblaky nad lukami a co všechno viděla kvést, než klesla unavena do rosného džbánku. Jenomže já jsem ještě neviděla ani potok.
3: Přeju ti sen o potoce a hlavně nezapomeň na noc zavřít svou kytičku.
1: Přeju vám měkký červánek, rosná paní. Hej, kopretinovko, taky už budeš zavírat svoji kytičku?
4: My tady nahoře už svinujeme okvětní lístky. A co vy tam dole?
1: Náhodou, my jsme zrovna dostali tu nejzářivější krůpěj od rosné paní a bude se nám zdát o potoce.
4: Vy taky víte, co je to potok, vy v Heřmánkovicích. Máte své Heřmánkovice na suchém kopečku a jakže vy jste potok neviděli?
1: Náhodou víme, co je to potok. Potok je udělaný ze samých rosných kuliček a hrne se, jako když rosná paní přebrhne čbánek. A na březích rostou kytičky a v nich zůstávají víly jako já.
4: A nevíš ani, jak se jmenujou?
1: Jmenujou se potočenky. A já se s nimi budu kamarádi.
4: Potočenky se náhodou žádné víly nejmenujou. A ty se vytahuješ, protože tvůj heřmánek je maličký a chceš být větší.
1: Když rostou na březích, tak jsou to břehulky. U tůní tůňovky a nad peřejemi peřejky. A pro medovou limonáru si k ním chodí sama modrá váška.
4: Modrá váška je veliké letadlo. A kdyby zabloudila k nám na louku, nepřistane u vás v Heřmánku, ale u nás na Kopretině. V Heřmánkovicích tam přistane ledabělásek.
1: Jú. Vidíš? Babočka, admirál. Admirálské letadlo, největší na louce a přistálo na kameni pod Heřmánkovým hájem. Já věděla, že se přece jednou svezu a poletím. Hej, Kopretinová, koukej!
4: Heřmánková, neskákej! Víš, že víla nesmí opustit svoji kytičku. Požaluju to rosné paní.
1: Už letím.
5: Ona letí.

0: Letadlo, co to děláš? Mé admirálské letadlo, nepřistávej. No tady je přece cizí mes. No ves mě domů, rozumíš? Leď zase zpátky do Heřmánku. Přistálo a uletělo mi. Jak se teď dostanu zpátky a jak zavřu svoji kytičku, aby nezvlhla pilová mouka? Hej, motýlí letadla, prosím vás, svezte mě domů.
1: Kdo pak to tu volá na letadla? Aha, slečinko z Heřmánku, voláte nadarmo. Dneska už žádné motýlí letadlo nepoletí.
0: Je, mine, pane luční koníku, svezte mě, prosím vás.
1: A kam pak by to bylo, dámo?
0: Do Heřmánku. Do toho, ve kterém zůstala opuštěná heřmánková postýlka.
1: Je, viděl jsem polomy v Heřmánkovém háji. Nadělali je lidské nohy. Byl tam člověk a otrhal heřmánkové postýlky. Ten člověk byl člověk-luk? Já tam nejedu. Mohli by mne zapřáhnout do krabičky. Račte si zase vystoupit.
0: Co budu dělat? Rosná paní.
2: I vždyť jsem věděla, že něco provedeš, neposedo.
0: Ach, maminko rosná paní, já nemám svoji postýlku.
2: Vím, vím, uletěla si i se svým závojem. A člověk utrhl heřmánek bez léčivé moci.
0: Ale kde budu spát?
2: Víla patří ke své květině. Nic na plat, půjdeš na vandr za postýlkou.
0: O, rosná paní, všude okolo je prales trav a já se bojím.
2: Znáš zákon louky. Já ti teď, dceruško, pomoci nemohu. Minula moje hodina večerní rosy, vychází měsíc. Malinká vílo ze slunečního království, zahal se aspoň závojem, abys mi nenastydla.
0: Závoj je krátký, nedopletený a díra mi táhne chlad. Ach, mně je zima.

0: taková pěkná slečinka a pláče.
1: Pojďte s námi na bál při měsíčku, slečinko Zeřmánku.
2: Jdeme tam hrát?
3: Nemůžu na bál, paní Cvrčci. Musím na vandr za postýlkou.
2: Na vandr?
0: A za noci?
1: Do tmy tmoucí?
0: Poproste světlušky, ať vám posvítí na cestu.
4: Nemůžeme, slečince, posvítit, svítíme jen na lučních bálech při měsíci.
5: Kam odnesl

0: Kdo pak to zvoní? Kdo pak dnes v noci potřebuje lék?
1: To jsem já, lékárnický skřítku.
0: Paní Můra, račte dál, na bál okolo lampy.
1: Dnes nejdu na bál, vezu vílu z hermánku, hledá svou postýlku. Jestli jste už její hermánek neuvařili do nějakého užívání.
0: I podívejme, tak já mám kvůli slečince převážit hermánek z celé lékárny, kytičku po kytičce a hledat, který je Leonky a kde asi schází víla. Vy máte přece, slečinko, sedět u nemocné holčičky, které předepsal doktor Heřmánek, a máte jí přikládat na bolístku hojivý závoj z heřmánkové vůně.
2: Já jí ten závoj desu.
0: Takhle nastydla a celá urousaná. Vždyť by od vás nemocná holčička dostala ještě kašel a rýmu. Namícháme vám napřed užívání.
2: Já se bojím.
0: A čeho pak byste se bála? Vždyť u nás v lékárně je to málem tak voňavé jako u vás na louce. A s každou léčivou bylinou sem přišla i její víla. Prášek proti kašli opatruje maková panenka.
2: Už vím, makový prášek se rozpustí v trošce rostých kapek,
0: no?
2: A užívání proti kašli je hotovo.
0: No, vlastně ne. Léčivé kouzlo je sice účinné, ale je hořké a pranic by vám nechutnalo. Proto je musíme osladit a jak se patří ovonět. Osladíme je mateří douškovou šťávou, a mateři douškové víly vám ovinou okolo krku svůj mateři douškový závoj.
3: Zelino, bylino, z mateři doušky peřino, přineste nemocné lehký sen a vyžeň nemoc z těla ven.

0: Neděné, do hory kamené, leď a nevracej se.
1: Dokud tam nechytí sluníčko a nedohoníš vítr.
2: Budete stonat tiše, jak myška, a já zatím najdu váš hermánek.
1: A jak ho najdete?
2: No, u nás se najde všecko, protože je tu pořádek. Najdeme váš hermánek po receptu. Tady, hele, už to mám. Jo, Mařenka Randýsková, stáří 5 let. Má nemoc ulítavku, protože se ulítala. To je naše stálá zákaznice. V zimě měla zas škrabavku v krku, protože lízala rampouch. Vidíte, slečinko, vidíte? A my jsme kvůli vašemu lajdání po světě dali nemocné Mařence váš hermánek bez léčivé moci. Scházel v něm váš voňavý závoj.
1: Co budeme dělat?
2: No, jste dost uzdravená, tak šupajdy za hermánkem. Paní Můro, buďte tak laskavá a doveste hermánkovou vílu a její závoj k nemocné Mařence.

0: Pěkně vítám do našeho velikého květináče. To je víla z louky, nemýlím-li se. Těší mě, já jsem kaktus.
1: Přeji vám jasné sluníčko od rosy do rosy, strýčku. Bydlí tu, prosím, Mařenka Randýsková?
0: Jistě, že to je má malá rosná paní. Ona mne totiž zalévá. Ale dneska mám žízeň, protože Mařenka v stůně.
1: Nesu jí závoj.
0: Ach, to honem pospěšte s léčivým závojem, ať je brzyčko uzdravená.

0: Kde pak ho máte?
1: No, radši, sestričku Kaktusy, moc nekoukejte. On se mi můj závoj cestou drobátko už mudlal, víte.
0: A taky koukám, se vám drobátko rozpáral. Tuhle vidím dírku.
1: To už tam byla dřív, jak mi uteklo na pletení oko.
0: Chudák má malá rusná paní, kdo ví, jestli jí tenhle nedbale udělaný závoj pomůže. Ale že je to pro Mařenku, něco vám poradím. Vyšplhejte se po slunečním paprsku nahoru do pavoučího kouta a poproste tam o záplaty.

0: Hrom do smetáku, matko, pojď se podívat, jaká divná muška se nám zapletla do sítě. Má zlatou čepičku a bílou sukničku a nějaké velmi a velice zcuchané zbytky křídel.
1: To nejsou křídla, milí pavouci. Já jsem Heřmánková víla a tohle je můj léčivý závoj.
0: Tak nepořádné pletení jsem dávno neviděl. Vždyť ten váš závoj, slečinko, vypadá jako pavučina, když do ní hospodyně zarejduje smetákem.
1: Je to závoj pro nemocnou holčičku a díra mi utíká léčivé kouzlo pryč. Prosím vás, pavoučci, o záplaty na ty díry.
0: Což o to, ale naše záplaty jsou šedivé a váš závoj má být celý zlatý po Heřmánku. Inu, co dělat? Lepší šedivá záplata nežli díra. Hladce a obratce na muši nohu. Nitka sem, nitka tam, od rohu k rohu. No, slečinko z Heřmánku, a je hotovo. Můžete hned začít s léčením. Naše záplaty se hned tak neodpadí.

0: Zelino, bylino, heřmánková peřino, přines mařence lehký sen a vyžeň nemoc z těla ven. Ach, stříčku kaktusy, říkám to říkání správně. Hladím mařenku závojem, utírám jí čelo, ale zdá se mi, že to moc nepomáhá.
1: Třeba jí škrábou šedivé záplaty, ale už je jí přece drobek líp. Podívejte, vzala si tušku a papír, bude psát.
0: To je nějaké divné psaní, strýčku.
1: O, to napsala mne, jenže se neříká napsala, ale nakreslila.
0: To, že jste vy? A co je to všecko ostatní?
1: Asi jiné kytky.
0: Kytky?
1: No, říkám vám, že už Mařenka nebyla dlouho na louce. A protože se lidé živí koláči, tak se její obrázky kytek podobají koláčům.
0: O, já už rozumím, proč moje nemocná holčička stůně. Je smutná, stýská se jí po kytičkách. Tady můj záplatovaný závoj asi nepomůže. Půjdím se zeptat skřítka z lékárny, mají-li tam lék proti smutku.

0: A slečinka z Heřmánku. Nekašle, nesmrká, nekulá. Co pak zase asi chce?
1: Přeju vám, pane lékárnický, skřítku vonavý, Heřmánek, Medoňku, mateří Doušku i mátu.
0: A ať slouží ke zdraví všem, kdo stůňou. Ale proč pak se zase z Bůh darma touláme?
1: My se netouláme z Bůh darma. Víte, on měl můj závoj šedivé záplaty a pomohl holčičce jenom pramálonko. Je pořád smutná.
0: Aha.
1: Nemáte, prosím, v lékárně ještě nějaký lék proti smutku?
0: Milá Heřmánková slečno, smutek už není naše věc. To je záležitost mezi lidmi.
1: Mně se ale taky stýskalo, když jsem byla v Heřmánku sama. Já vím, co takové stýskání je.
0: No asi jste se nakazila od lidí, protože váš Heřmánek roste blízko lidských cest. Pro nemocné na louce a v háji netřeba pilulek proti smutku.
1: Opravdu proti stýskání nic nemáte?
0: Máme jen užívání proti kašli a na rýmu a na revma a proti horečce. Tablety, aby si holčička nestýskala, nejsou v žádné učené knize světa. Ledaže?
1: Je, prosím, povězte.
0: Řekněte, rostné paní, že jste svůj závoj řádně odevzdala. A můžete se jít vozit na semínkovém paraplíčku.
1: Jak pak bych se mohla jít vozit na semínkovém paraplíčku, když vím, že je ta holčička smutná a že jsem to já svým závojem zavinila. Byl udělaný halabala. Vážený skřítku, moc vás prosím za tu nemocnou Mařenku. Kdybyste viděl, jaké maluje koláče místo kytiček, uvěřil byste, že už dávno nebyla na louce. Chtěla bych ji vysvobodit, aby už nebyla smutná.
0: Má milá, my tady v lékárně připravujeme léky. Vysvobozování a zaklínání je mimo zákony našeho světa.
1: Kam se mám tedy obrátit o radu?
0: Snad k zemní bábě. Ta chová podzemí silové driáky a všelijaké hárum, fárum a arkánum. Jimiž napájí semínka rostlin, aby mohla vzklíčit a vystrčit hlavičky na hořejší svět. Slyšel jsem, že má v lahvičce i trochu člověčiny. A té prý přidává po kapkách do pití kořínkům léčivých bylin. A mohla by o tajemných lidských nemocech, jako jsou smutek, něco vědět?
1: A kde najdu zemní bábu?
0: Rozmyslete se dobře, slečinko z Heřmánku. Nepůjdete po vůni, kudy se chodí za léčivými bylinami. Půjdete kopřivovým hájem. Kopřivové vojsko má napřaženy bodáky a lopuch připravil ke střelbě ježaté koule. Zemní bába si chrání své vzácné zboží.
1: Budu volat, že jdu pro lék smutné holčičce.

0: devět sil hromového kořene stejnou míru, hadího kořene polovici, černého feniklu rovnou lžíci, jalovce voného přidej plody a sedm kventlíků živé vody přilej a nech přejít var, ať máš tinktúru bez oár.
1: Zemní babičko, přeju vám dobrou živou vodu.
0: A kterou hadí dírou si sem propadla? Či po kterém kořínku si sjela do mé podzemní kuchyně, hadová panenko?
1: Nejsem hadová panenka. Sloužím za vílu v heřmánku na hořejším světě.
0: Pěkně sloužíš v heřmánku, když se mi právě málem spadla do kotle s bezoárem.
1: Sklouzla jsem dolů větrákem myšího města.
0: A štěstí, že jsi nespadla do vroucího kotle, ale do měkké hromady cibulkových kabátků. Chystám se oblékat liliové cibulky. Každou do devatera kabátků, než je vyšlu na hoření svět. Neseš mi snad ze slunečního království vzkázání, že už nadešel liliový čas?
1: Přišla jsem pro lék, jaký nemají v lékárně na hořejším světě. Zemní babičko, vaříte nápoj síly semínkům, aby vyrostla v bylinu. Znáte namíchat léčivému bílý hojivou moc. Nemáte ve své paměti recept na lék proti smutku?
0: No všecko se najde lék, slečinko z heřmánku. I tebe vykoupu v hojivém balzámu, protože vidím, že se ti na hořejším světě moc nedařilo.
1: Já nechci vykoupat, ale mohla byste mi dát ten hojivý balzám sebou?
0: A pro koho to?
1: Pro Mařenku Randýskovou.
0: Pro lidskou osobu?
1: Je smutná. Můj léčivý závoj jí, víte, moc nepomohl.
0: Milá Vílo, mám v letokruzích své prastaré hlavy uloženy recepty na všechny neduhy. Mám tam i recept na pilulky proti smutku. Stála jsem u tvé heřmánkové kolébky za kmotřičku a ráda ti pomohu, jenomže lidem nebude ten můj recept pranic platný.
1: A proč?
0: Protože ty pilulky musí spolu dělat dva. Ten, kdo léčí, a ten, kdo stůně. Jinak marná věc, pilulky nepomůžou proti smutku. I kdyby v nich byl tymián a badián a sedmero koření z devateré země.
1: Já už ty pilulky s Mařenkou vykutálím.
0: Ach, to nepůjde, miloučká panenko, protože pilulky proti smutku může vykoulet jenom lidská ruka.
1: Zemní babičko, dobrá kmotřičko, když máte ve své prastaré moudré hlavě tolik receptů, mohla byste mi podle nich přikouzlit i lidské ruce?
0: A víš, má milá, co si to přeješ? Zatím si ve slunečním království živa sluníčkem a rosou. Kdybych potřela tvé ruce člověčinou, museli by si takové ruce vypěstovat živobytí od semene na obilném poli.
1: Chtěla bych vyléčit Mařenku ze smutku. Přičarujte mi lidské ruce.
0: Musela bys k ním vzít i lidské nohy. Víla si létá na motýlím letadle, ale člověk klade své chodidlo z kamene na kámen.
1: Dejte mi tedy lidské ruce i nohy.
0: Musela bys vzít i lidské tělo. A pak už tě semínkové paraplíčko neuveze.
1: Neuměla bych letat na semínkovém paraplíčku, kdybych se dívala dolů na smutné lidi.
0: Byla jsem ti kmotrou, ale ani pro tebe nebude moje kouzlo zadarmo. Za tři krůpěje člověčiny pro své ruce zdáváš se privileje slunečního království být živa ze slunce a rosy.
1: Vzdávám.
0: Za tři krůpěje člověčiny pro své nohy zdáváš se práva plout větrem na semínkovém paraplíčku. A přijímáš úděl chodit po zemi?
1: Přijímám.
0: A za tři krůpě je člověčiny pro tělo? Přijímáš úděl bolesti?
1: Přijímám.
0: Protože jenom ruka, která přijala úděl bolesti, může připravit pro lidi pilulky proti smutku. Přeju ti, má milá, vytrvalost mechu, který se uchytí na skále, trpělivost čekanky v prachu cest a hojivou sílu heřmánkové vůně. Provázej tě na hořejším světě, šalvěj s jitrocelem.

0: Ach, strýčku, jak tu se vykvetete?
1: Vykvetl jsem, abych měl květ jako trumpetu a mohl na vás, veliká slečinko, zavolat svým nejsilnějším hlasem. Mařenka tady není.
0: A kde je?
1: Pořád stonala a byla smutná a taky odvezli mezi jiné stonavé děti.
0: Jak tam k ní dojdu?
1: No nohama. Nemáte kořínky, máte nohy.
0: Ach, nohy, mé lidské nohy, udělejte krok a skok.
1: A nejste luční kobylka, abyste skákala, jste slečna. A vaše nohy musí šlapat z kamene na kámen. Chudáci lidi mají nohy jenom dvě. A pořádný brouk jich má 6 a pavouk 8.
0: Ne, nedojdu. Nohy mne bolí, je mi zima. Ach, pomoz, maminko, rosná paní.
2: Chceš ke mně zpátky na louku? Tvé sestřičky se už dávno vozí na semínkovém paraplíčku.
0: Nemůžu. Musím.
2: Svůj závoj si přece odevzdala.
0: Jenomže nemocné Mařence nepomohl. Měl šedivé záplaty a ona zůstala smutná. Nesu jí...
2: Vždyť já vím.
0: Potřebovala jsem na to mít lidské ruce.
2: Ale zůstala si moje dceruška a cítím, jak tě tvé ruce zebou, jak tě tvé lidské nohy bolí a vidím, jakou máš sukničku potrhanou. Pěkně se umí v rosném čbánku. A tuhle jsem ti přinesla pár metrů modrého s nebe na nové šaty a kousek bílého obláčku na čepeček. Víc už udělat nemohu, patříš k lidem. Ale aspoň, že vím, že jsi teď pěkně oblečená.
0: Děkuju, maminko, rosná paní. A přeju vám měkký červánek.
2: I tobě, děvenko. Ale počkej, víš, co bych ti ještě mohla dát? Naleju ti z rosného čbánku pár rosných kapek pro smutné lidské děti. Až jim budeš v tom domě, kde stůňou, až jim tam budeš přát na noc měkký červánek, dej jim užívat na lžičku rosných kapek. Nabrala jsem je dnes do čbánku u stříbrné peřeje. Když svítí slunce, je voda u stříbrné peřeje veselá, až je červená. A pro děti je nejlepší veselá voda. Bude jim vyprávět, jak byla potokem a jak si u toho potoka i oni hráli. A jak si s nimi hráli všecky žabky a všecky rybičky. A jak tam přilétala modrá váška. Víš? A dělej to, dceruško, pořádně. Dělej to pořádně.
0: Vím, maminko. Vím.

Od té doby se o všechny děti v nemocnici stará sestřička. Má šaty z modrého nebeského plátna, čepeček z bílého obláčku a ruce jí voní po heřmánku. Nosí dětem pilulky proti smutku a dává jim užívat rosných kapek od stříbrné peřeje, kde je voda veselá, až je červená. Takový lék přináší pak sny o potoce u vás doma a je proti všemu stýskání.

0: tajná policie?
1: Alpha One.
0: A nebo agent, co nás vystopuje?
2: A nebo UFO z galaxie?

0: tady o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije? To se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Najít cestu do kina nebylo těžké. Každý, koho se zeptali, jim ukázal směr. Čím víc se průsmyk rozšiřoval, tím větší množství zvířat potkávali. Asi budou hrát něco opravdu mimořádného, poznamenala Šupito při pohledu na rychle houstnoucí davy. Měli bychom si pospíšit, aby se na nás dostalo, strachoval se Bělobřich. Máme přece lístky, uklidňovala ho Šupito, ale pro jistotu zrychlili. Už dohlédli na konec průsmyku. Otvíral se do široké pláně, za kterou leželo něco, co ani Šupito, ani Bělobřich v životě neviděli. Vypadá to jako pole, uvažovala Lišák. Neřekla bych, pole je přece střepaté a má úplně jinou barvu. Ale vlní se, když fouká vítr. A tohle se taky vlní. Racek, kterého míjeli, zaslechl jejich rozhovor a rozchechtal se.
1: Nevím, odkud jste, ale musíte být pěkně tulouši, když nepoznáte moře.
0: Šupito by se ráda Racka zeptala, k čemu moře je a co umí, ale Bělobřich se k ní naklonil. Nebav se s tím vejtahou, pošeptal jí. Dělá, jako by sežral všechnu moudrost. Až budeme blíž, sami uvidíme, co a jak. Měl pravdu. Když přiletěli blíž, uviděli vysoké vlny, spoustu ryb a jiných plovoucích zvířat. Pochopili, že moře je voda. Nic zvláštního, řekla Šupito. Trochu jako močál u nás v lese.
2: Taky bych řekl. Možná, že o kapinku větší, přisvědčil Lišák.
0: Všechna zvířata, která dorazila na břeh moře, mířila k jednomu bodu. Z dálky vypadal jako malá stříbrná rybka. Zblízka jako větší stříbrná ryba. Ale pak pochopili.
3: Tohle je určitě to kino, vykřikl Bělobřich.
4: Vypadá to tak, i když moc chlupaté zrovna není.
0: Kino bylo dokonale hladké, obrovské, s ploutvemi a s vodotryskem. Rozvážně plulo v mořských vlnách a otevřenou hubou do něj proudili návštěvníci.
5: Jen dál, jen dál, vyvolávala volavka, která kroužila kolem. Vstupte a zhlédněte film svého života. Nebudete litovat. Žádné pohádky, žádné výmysly. Všechno, co uvidíte, všechno je pravda. Jen dál, jen pojďte dál.
4: To máme jít tam, tam dovnitř? Zeptala se Šupito.
0: Při pomyšlení, že by měla vlézt té obrovské rybě do tmavého a jistě mokrého břicha, jí nebylo právě veselo. Lišák taky nevypadal nadšeně. V tom Šupito zahlédla strýčka Šmajdu. Právě pomohl prababičce všude vleze zdolat mohutné pohoří rybích zubů a zmizel s ní vevnitř. Šupito se zastyděla. Taková stařenka jako všude vleze strach nemá a ona sama, že by se měla bát, to by tak hrálo.
3: Pojď, pobídla Bělobřicha odhodlaně. Nejsme přece naživu, tak se nám nic nemůže stát.
2: Jenom aby, zabručel Bělobřich.
0: Vnitřek kina byl sice mokrý, ale zdaleka ne tak tmavý, jak se Šupito obávala. Všude poletovaly zlaté a duhové rybky a svítily ostatním na cestu. Ta vedla kolem malých komůrek, z kterých se ozývaly nejrůznější zvuky a hudba.
4: Co to je?
0: Zeptala se Šupito zvědavě nejbližší duhové rybičky.
6: Dříve jsme měli jeden velký kinosál, odpověděla ochotně. Ale návštěvníci si stěžovali, že nemají soukromí a tak se to tu přestavilo.
4: Chceš říct, že si mohu do jednoho z těchto pelíšků sednout? Zeptala se váhavě.
6: Ovšem, jsou ti k dispozici, odpověděla rybka. Podívej, tady je zrovna jeden volný.
0: Pak se podívala na Bělobřicha.
6: Tebe zavedu o kousek dál, tam jsou prostornější koje.
4: To tu mám zůstat sama? Vyhrkla Šupito.
0: Natolik si na Lišákovu blízkost zvykla, že se necítila ve své kůži, když se měli rozdělit.
6: Jenom na moment, ujistila ji rybka. Promítání netrvá dlouho, tvůj kamarád se pak pro tebe zastaví.
0: Bělobřich se usmál pod vousy. Líbilo se mu, že rybka na první pohled poznala, kdo je s kým kamarád.
5: Říkal si, že to svědčí o tom, že skutečné kamarádství se dá rozeznat i tam, kde je málo světla.
0: Šupito se uvelebila na měkkých poduškách z mořských řas a čekala, co se bude dít dál. Náhle se ozvala tichá hudba a ve tmě před ní se objevil jasný kotouč světla.
4: To vypadá jako slunce, když vychází u nás nad lesem, zašeptala Šupito vzrušeně.
0: V tom už v hudbě rozeznávala jednotlivé tóny. Šumění stromů, křik ptáků, hvízdání větru, všechny ty zvuky jí byly důvěrně známé.
4: Že by to opravdu bylo v našem lese?
0: A kde jinde by to mělo být? Ozval se povědomý hlas. Šupito ho okamžitě poznala. Byl to potok, který ji ujistil. To víš, že je to v našem lese. Ve vysoké trávě na kraji paseky se náhle myhlo nějaké malé zvíře.
4: A kdo je tohle?
0: Nepoznáváš se? Zasmála se tráva. Šupito se podívala pozorněji. A opravdu. Ta míhající se černá hromádka byla myš s černým flíčkem ve tvaru oříšku na čele. Takový flíček měla ze všech myší v širokém okolí jen a jen Šupito. Nebylo nejmenších pochyb, že je to ona.
4: Co tam dělám?
0: Zeptala se úžasle. Náhle si nebyla jistá, kde vlastně je, jestli v trávě na pasece nebo v kyně. Tráva neodpověděla, jenom zašustila, jako by jí chtěla varovat před nebezpečím. V příštím okamžiku slunce trochu pohaslo a po pasece přeběhl černý stín. Šupito vzhlédla a uviděla velkého ptáka. Kroužil s roztaženými křídly nad korunami stromů a Šupito na něm mohla oči nechat. Z nenadání pták přitiskl obě křídla k tělu a začal jako kámen padat k zemi.
4: Uteč!
0: Ozval se na blízku polekaný výkřik. Šupito pohlédla tím směrem a poznala maminku. Krčila se mezi kořeny vyvráceného smrku a zděšeně pozorovala rychle se zvětšující stín.
4: Schovej se, nebo tě chytí!
0: Ale Šupito byla tak vyjevená, že vůbec nechápala, před kým má utíkat a kam se má schovat. Střem hlav padající pták byl už kousek nad její hlavou, když se k ní maminka vrhla, popadla jí za kůži na krku a uhánila s ní do skrýše pod kořenem. Stihla to v posledním okamžiku. Pták přistál přesně na místě, kde Šupito před vteřinkou dřepěla.
4: Na to si vzpomínám,
0: vyhrkla Šupito a vzrušeně vyskočila z hromádky mořských řas.
4: Byla jsem tenkrát ještě malá, utekla jsem mamince a ten pták mě málem ulovil. Počkat, jak on se jmenoval?
0: Vidí nás, pomohla tráva její paměti. Bylo to největší káně z našeho lesa. Maminka ti před ním zachránila život. Šupito s úlevou usedla zpět na podušku z mořských řas a cítila stejné ulehčení jako tenkrát v dětství. Bylo to úžasné. Kino jí dokázalo vrátit události, na které dávno zapomněla. Ještě se ani nestačila vzpamatovat a byla tu další vzpomínka. Šupito, už daleko větší, seděla na větvi obrovského dubu, když za ní najednou vyšplhal nějaký myšák. Neznala ho, byl velký, silný a měl krásné borůvkové oči. Když se do nich Šupito zahleděla, zatočila se jí hlava, až málem spadla ze stromu. Ale myšák ji zachytil a něžně jí položil tlapku kolem krku. Dlouho spolu takhle seděli. Když se začalo stmívat, myšák s borůvkovýma očima jí slíbil, že příští večer přijde zas. Šupito se nemohla toho večera dočkat. Ale myšák nepřišel ani příští, ani žádný z dalších večerů. Šupito už ho nikdy neviděla. Myslela si, že se mu něco stalo, ale teď v kině ke svému úžasu myšáka znovu spatřila. Běžel čilý a zdravý úzkou pěšinkou a vedle něj běžela cizí myš. U rozkvetlého vřesu se zastavili a myšák s borůvkovýma očima té cizí myši něžně položil tlapku kolem krku. V tom okamžiku ucítila Šupito bodnutí žárlivosti a pochopila, že myšák své sliby nemyslel vážně.
7: Dávno na tebe zapomněl, zašeptal vřes. Vidíš, našel si jinou.
4: Za to můžou ty jeho borůvkové oči. Která myš takovým očím odolá?
0: Snažila se Šupito myšáka omluvit. Ale to už před ní zazářila další vzpomínka, pak zase další a ještě jiná. Bylo to úchvatné. Šupito vzrušeně sledovala svůj uplynulý život, jako by to byl ten nejnapínavější film, a ani nedutala.

když je to neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš a já tě neposlouchám.

0: Rádio Junior.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jihás!

paloučku hada. Jak se sluní na kameni, v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí nebo leží.

0: se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná.

Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu.

tvoje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

Posloucháš Rádio Junior.

fait tout.

pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystydly, malé zobáčky se tulí, umám.

zvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, v panských bořinách se právě rosou přikrývá. Tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá, dobrý jelen rychle pádí. Uspat smolíčka, brouček beruš se dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo a ráno kráčelo prachem dlouhé poutě, která tam i pospátku

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.